Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

0: Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
2: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
3: Zdravím tě, Ksaveru.
2: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
3: Dvakrát. Za prvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května. Neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo. Mm-hmm.
2: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným, a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
3: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš-li na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými A téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dál.
4: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
3: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
4: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného, možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem, kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
3: No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropské unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce.
4: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
3: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
4: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
3: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
4: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
3: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
4: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
3: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimír, protože my jsme si tykali, Vladimír udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat bez ztráty tváře.
4: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
3: No, asi je to košile, to je jedno.
4: Není to rubáška náhodou?
3: Možná, že je to rubáška.
4: Nevím, co to je.
3: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
4: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
3: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů, to je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a beru to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
4: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
3: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým. Ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověst mi.
4: Nevím.
3: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce popratů a potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
4: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
3: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 miliardu 300 milionů členů.
4: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
3: No věřících, registrovaných věřících.
4: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže?
3: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
4: Byl Benedikt 16.
3: No a ještě nimi. Někdo?
4: Myslím si, že ne.
3: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
4: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
3: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
4: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
3: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energií, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
4: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem, kdo z nich byl příjemnější?
3: Příjemnější, oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
4: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
3: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
4: Ano.
3: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat abych, když se mě někdo jako teda to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
4: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
3: No, tak to je celkem logické, ne?
4: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
3: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestal za to.
4: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
3: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
4: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
3: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Matulisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude.
4: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, pan Zaorálek, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
3: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie. A nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší a zejména kdo to způsobil.
4: No a odpověď zní?
3: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
4: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
3: No, zapomněl si mě zeptat, proč Merc dostal svoje hlasy až na druhém kole.
4: Mám to tady, když
3: ale mě... já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merc dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
4: Takhle je to jednoduché.
3: Takhle je to jednoduché.
4: Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
3: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
4: Naším hostem byl Miloš Zeman.
5: Hraje vám Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes paní Karolína Stoněková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mám z vás radost, paní Karol.
1: Opravdu? A v čem konkrétně?
0: No tak, když vás takto tady pozoruji, tak to já si představuju šťastnou obyvatelku Evropské unie.
1: Ježíš, proč zrovna Evropské unie, pro boha?
0: Tak žijete v Brazílii, nebo?
1: Tak nežiju, ale tak žiju ve Všenorech, žiju v Praha, taky tam jsem často,
0: takže tak,
1: Česká republika. Proč vy mi tam zrovna
0: táháte tu Evropskou unii?
1: Mám.
0: My jsme šťastní Evropané a jsme na to hrdí.
1: Ne, vy jste šťastný Evropan. Jestli vy jste šťastný Evropan, já vám to přeju, já se tohle klidně odpustím.
0: A vy nejste Evropanka, nebo co?
1: No, já to tak úplně neberu.
0: No, je pravda, že tenhle ten, jak se tomu říká, kanýrky, nebo?
1: Tykadýlka.
0: Tykadýlka, to nosívala Zoja Kosmoděmianská.
1: To nosilo lidí.
0: Všechno, ale je to hezké, musím vám to pochválit, ale musí to být peklo, to žehli, co?
1: No, musí.
0: Tak to přesně. Kdybyste
1: mi příště s tím pomohl, budu ráda.
0: Rád, já jsem si totiž koupil novou žehličku napařovacího typu, paní Karol. Technika k nám dorazila.
1: To je krásný, no tak si příště tak ještě přelízněte košilku a bude to dobrý.
0: Aha, no to udělám a ona tak dýmí, to jste neviděla, to je jako drak z pohádky.
1: Ale já tomu věřím, no.
0: Se přijďte někdy
1: podívat. Je to určitě praktický, tak já vám to příště přinesu.
0: Za 1700 korun, paní Karol.
1: 1700.
0: Taková drahota.
1: Počkejte,
0: to je ta fialová drahota.
1: Počkejte, to musí být nějaký ještě lepší, ne? Jenom za 1700 korun. To vás ošidili.
0: Jako, že to má být ještě levnější nebo dražší?
1: No ne, že právě jste mohl koupit něco takového jako víc.
0: Nobl?
1: Co? No, nobl.
0: Já teď četřím, dítě, prosím vás, podívejte se, co se děje. Na Ukrajině se válčí, já si budu kupovat žehličku.
1: Ale zase na druhou stranu může to být praktický, až bude zima, vypnou nám ruský plyn, tak vy si budete napařovat pokoj a budete si vytvářet teplo ze
0: žehličky. To já mám vymyšlený jinak,
1: no.
0: Až bude zima. Zatím vám to nechci říkat, abyste nebyla překvapena.
1: Aha, já myslím, že když se nebude dát sedět u kamen, že se bude dát sedět u žehličky.
0: Ale budu to mít tak, že budu shodou okolností jezdit okolo vašeho domu.
1: Shodou okolností, tak tahle shoda okolností dá asi hodně práce.
0: No, máme tady témata, anebo to dneska vynecháme ty témata?
1: Vynecháme, budeme si tady povídat o žehličce. To myslím, že diváky to bude zajímat.
0: Vy to ironizujete, ale... Mm-hmm.
1: To já tak dělám.
0: Já mám normální lidskou radost z toho,
1: ano,
0: že jsem si koupil žehličku, která je jako drak. Přijďte se podívat, do toho se nalije voděnka. Už jste to viděla někdy?
1: No, do každé žehličky musíte nalít voděnku. To jste nevěděl.
0: No, já jsem měl tu předchozí, do té se dávalo uhlí zezadu a voděnka se a vydržela mě až do těchto dnů.
1: Tak to si schovejte, to bude jednou jako historie. Už možná teď je to historicky cený, ta na to uhlí.
0: Možná, když bude ještě dražší ta elektrika.
1: A bacha, aby vám ty uhlíky nevypadaly a nepropálily vám kanýrky.
0: No, kanýrky, to je prosím vaše specialita, ale je to hezké, musím říct. Jako klobouk dolů.
1: Děkuji, já právě vždycky, když se s vámi mám vidět, tak cítím ten závazek a dávám si záležet.
0: Zase to ironizujete, vám se nedá nic vážně říct. Toto, já vidím ten dlouhý úvod, já se to úplně bojím říct. Mně začíná být líto těch lidí.
1: Ale děta, vy jste nějak

0: Jaký outlo citlý poslední dobou?
1: Vidím tu fotku a hned mě napadá, mě je líto pana Rakušana, hned bych mu vyžehlil košili svou novou žehličkou.
0: Ne, já bych na něj vzala tu starou klidně.
1: Ne, já bych dal vodinku do ní. Žádáme přejmenování STAN. Kauzy hnutí nám škodí. Zuří starostové. Paní Karol, pozor.
0: Zuří.
1: Rakušan výzvu odmítnul. Já jsem byl první, kdo toto zaregistroval. Víte o tom?
0: A teď myslíte co? Že se někdo se přejmenovávat?
1: Nebo už že... před pár týdny,
0: ano.
1: Když jsem dělal rozhovor s panem prezidentem Zemanem Milošem, tak jsem zaregistroval něco takového na Facebooku a ptal jsem se ho na to.
0: Mm-hmm.
1: Jo, protože to musí být něco tak potupného pro ně, že lidi píšu, říká, já jsem taky starosta a nejsem STAN občané. Pozor, já se od toho, promiňte, jsem se rozjel.
0: Já koukám, že byste to mohl vzít vlastně za mě, ne, tak si to prohodíme, já budu moderovat,
1: já mám velký
0: vy se budete
1: rozjíždět dneska. No tak vám přivezou žehličku novou, tak co?
0: Jo, dneska vám, a kvůli tomu jste přišel tu půl hodinu později,
1: já
0: kvůli žehličce.
1: Ještě vyzkoušet.
0: Tak to chápu, že ve srovnání se mnou je žehlička konkurence.
1: Vypnul jsem tu žehličku.
0: To nevadí, to se dozvíme, když to tady bude houkat, tak jste nevypnul.
1: No tady ne, no, by to houkalo na Smíchově.
0: Ne, to já myslím, že pojedou tady.
1: Jo.
0: No, oni tady pojedou přes ten Smíchov a zapnou tady majáky a bude tady to, čo.
1: Vy jste mírně cynická v těchto věcech, takže vám jich není líto, že ne?
0: Mně jich není líto a vy jste příliš outlocitný, vám bylo. Koho vám to bylo minulé líto? Fialy? No to je strašný, to je strašný. S tím musíme něco udělat. Možná se to dá léčit, Xavere, nevím teda jak, ale měl byste na tom zapracovat. Mně ho líto není, já nevím, jestli přejmenování jim jako pomůže. Já mám pocit, že tady už nepomůže ani svěcená voda. A na to, že by pomohlo přejmenování, a pak jak by se jako přejmenovávali, že jo? Třeba nevím, SPK, strana přátel koksu, nebo by se mohli přejmenovat Nejsme jako my.
1: No.
0: Tak nevím, jak by se, nebo slepičáci by se mohli
1: jmenovat. Zemanovci.
0: No, tak oni by byli slepičáci.
1: Ne, oni by byli redlovci.
0: Redlovci. No, Rakušanovci by to nebyli, to je pravda. No.
1: Aha. To ostuda, co?
0: Co se jim
1: přihodilo teď, tento důsledek, to je největší ostuda.
0: Jo, je to jejich ostuda, já chápu, že i starostům to vadí, no tak oni si vzali ty starosty, jakože do svého názvu měli pocit, že je jich dost, že budou mít oficiální zastřešení a ono se chvilku to jako vypadalo dobře, chvilku to byla dobrá reklama, protože lidi těm komunálním politikům hodně věří, takže pro ně to vlastně mělo přínos, že to tam mají. No a teď, když mají kauzičku, tak starostové, jako ti běžní, co s nima nemají stranicky nic společného, tak se cukají, že je tam to slovo, že jim to dělá špatnou reklamu, no ale prostě už ho mají starostové, už ho mají v názvu, tak už se s tím nic neudělá.
1: No, já si na rozdíl od vás myslím, že něco budou muset udělat.
0: Tak oni budou teď volit vedení, že jo, cpe se jim tam zpátky pan Farský, který přijel z USA, přiletěl náležitě, no, ideově vyškolen.
1: On je zlatý.
0: Ale otázka je, aby byl upřímný ohledně svých dalších studijních plánů. No, kdybych měl zase někam zamířit a oni ho zvolili místo předsedou, tak jim moc nepomůže. Ale já si myslím, že jim už nepomůže nic.
1: Myslíte, že to je jako konec hry?
0: No, do značné míry je to pro ně konec hry. Oni se samozřejmě snaží ten skandál jako ututlat, že jo, teď vlastně i to český předsednictví jim tom hodně nahrává, protože jsou tady jiný témata, ale ta kauza tak jako pořád vesele pokračuje, ukazuje se, že jsou tam na to napojení další a další politici.
1: Název teda to zůstane podle vás?
0: Jo, STAN. A ono je to i hezký, že jo, tak jako já jsem si z toho dělala ve streamu legraci, že bude stanování v kriminále, hit letošního léta, takže ten STAN jako dobře se nám s tím pracuje.
1: Co kdybychom založili stranu moderátoři,
0: ano,
1: a Vašek Moravec by vydal prohlášení, že on s tím nemá nic společného?
0: To by bez pochyby udělal, kdyby vy jste byl šéf moderátorů. To všichni tyhle ty sympatiáci, Moravcem počínaje, Volnerem končí, ty by se všichni distancovali.
1: Volner ten mlčí teď.
0: Mlčí, no. Mm-hmm. Ne, podává trestňák na Šlachtu.
1: No, to, jinými slovy, podává trestňák, to znamená, předal to právníkovi a od té chvíle říká už jenom, promiňte, na radu právníka. Nic.
0: Nepodávám žádné informace. Hm?
1: To není nic jiného. To se dělá v okamžiku, kdy nevíte, z které do které.
0: Tak on je to velký průšvih, co si budeme říkat.
1: No,
0: ale je to hezký, jak to na něj najednou vypadá. A nejhezčí na tom
1: mě
0: bylo...
1: Mě ho líto.
0: Já se z toho lítostí prostě... s tou lítostí vaší. To si prosím vás schovte někdy na doma, to sem vůbec do studia nenoste tu vaši lítost.
1: Jo, dobře.
0: To radši přineste ukázat tu vaši hlávku zelí příště.
1: No, jak to víte?
0: Tak protože o tom pořád mluvíte, tak to už by věděl úplně každý, že hlávka zelí a slepice, tak no. To je klasik. Jestli vy nejste taky nějaký slepičák, poslyšte.
1: Já jsem digitální slepičák. No a pak vysvětlím.
0: Dobře.
1: Takže toto odkládáme ad acta, je to konec, Ave Maria Gloria, konec.
0: Ave Maria Gloria, ano, ano, to je pěkný, to je hezky řečeno.
1: Co to vůbec znamená? Nikde slyšel, to je jedné.
0: No Gloria je sláva, tak to tady se jako úplně, bych řekla, se nehodí. To ne, jo. Tady už Gloria dávno není teda.

peří 225. Jistá Věra Nováková šla se právě koupat. Večer chce jít do vinárny slaný mandle chroupat. U kasáren vyzvedne si desátníka oldu.

zamčela se s kámoškou na 224. A vrátná z dívčích kolejí v klidu dolejí a čte si starej mladej svět. A právě o pár pater výš

0: Radio Xaver.
1: Pan Holče, je tady čtvrtek, náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
2: Náš Saša?
1: No, tak máte nějaký drobný dárek?
2: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xaver úplně nějaký zmatený poslední dobou.
1: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A jsem se podíval, čtvrtek, Alexander.
2: Když Xaver, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
1: No, ale měl byste být vybavený.
2: Ale já nevím nic už.
1: Mohli jsme Sašovi poslat nějakou...
2: Nějaký dopis, nějaký kompro?
1: Něco v ruštině třeba.
2: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Co? Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
1: Já jsem úplně zmatený. Já se snažím řídit tím, pane Holče, popravdě vám to řeknu. Já jsem spořádaný občan.
2: No, o tom nepochybuju.
1: Jo, já...
2: Je to vidět na vás.
1: Ano, já vyvěšuju vlajičky Evropské unie, ukrajinskou vlajičku, vozím v autě, takhle zatím. Všechno, jak má být. Jenže on je to každý den jinak.
2: Chci vám poradit, buďte opatrný. Ty vlajičky, jako, dejte jich tam víc radši.
1: No ale... co tam mám ještě dát? Americkou?
2: No, teď můžete klidně možná už i ruskou.
1: Ne, to ne.
2: No tak jestli domluví i Rusko ten mír na Ukrajině, tak budou mírotvorci. Já nevím, já vám fakt nevím. Já jsem čekal radu od vás, vy jste takový moudrý muž.
1: No, to já pro vás mám radu.
2: Jo?
1: No.
2: A jakou?
1: Zaprvé teda, pane Holče, máme jednu věc dneska, kterou řekneme, která je naprosto zlomová. Mm-hmm. Máme to tady připravený.
2: Já to vidím.
1: Pokud se někdo dívá na Wilsonku teď, tak měl by vydržet do konce dnešní
2: věc. Ne, měl, musí, ne? To bude
1: no,
2: zlomit,
1: je, může být, my nemůžeme říkat, my jsme demokrati. A co když už si říká, pustil si začátek Wilsonky a říká, už bych si chtěl pustit něco od pana Šídla třeba. Už ho to tam táhne a my říkáme, ano, demokracie, ještě, ne?
2: Já mě Xaver líto i pana Šídla už. Ten musí taky zažívat ohromný zmatení.
1: Jak to?
2: No kde teď má přátele? Na východě, na západě, co myslíte?

ráno já a večer ty. To je láska, a když tě všeru pokoje,

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: and tell me, darling, whatever happened to me?
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Po zádech mi stéká dešť, a ty jsi suchá dívko v Mercedesu.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky, ani parfém Chanel číslo 5. Od long drinků a nablejskaných plesů tě za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku dívko Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky nečni psát. Ten dopis potom pošli na adresu patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Babiš je prodavačem strachu, my naše sliby plníme. Chlubil se Fiala.
2: Tak no. Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže, jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si v oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dřív celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teď já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, tohle, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, které člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak si to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, bla, bla, bla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte slib, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. Zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
1: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
2: A on říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
1: Já byt jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
2: problém. Moc si to nevšim.
1: Oni
2: si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavery, když to víme, jak to vzniká, většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hele, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já si fotím a pojede to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešní. V tomhle tom světě, v kterém teď žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Jo. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšnej.
1: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
2: Ne.
1: Kdy už je ODS na třetím místě, předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
2: Jo.
1: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále a komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Jak se to, nám to mele?
2: Jak se na to mele? Já doufám, že se to, jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou neveme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četví, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďko nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu. Ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.
0: Z
3: Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grant. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřenej kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím, já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když seš happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit. A narodit musíš moc dobrý znamení, rozumíš? Mě říká. Když seš happy beat, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život mě říká, je velký umění.

0: When wanted to the sounds.
1: Co nejvíce česky by bylo, když chceš bezvaží, musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít, a těma se pak vracet, a narodit se musíš na zastávce dobrý znamení. Když chceš bezvažit, musíš něco získat, musíš něco mít, a pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod poštář skryt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu.

0: www.cafe.cz.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně, tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my, co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech, čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice-pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné v tuto chvíli.

0: vysvětlím proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
0: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky, zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
0: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud je o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F. Elvik, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
0: No, prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy. Co se změnilo u vás? To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
0: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat, já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách, já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin a to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
0: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
0: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jaký
0: vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
0: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činností této vlády v tomto státě. A na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová. Tak to nemá nic společného. A my jsme nyní bez matení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďkon rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
0: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
0: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
0: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy, ve stačilo?
0: My se na to díváme ve stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
0: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
0: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
0: Já nevím, co bude den poté. Vy vymyklete otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni ho pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat.
0: Mm-hmm.
1: Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
0: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
0: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta a když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
0: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tuna zbrojení a tuna války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
0: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace jedné ze stran.
0: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumu víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
0: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
0: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: což
0: do Londýna.
1: Což se neděje zatím.
0: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden a to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, jestli
0: ano,
1: se nemýlím.
0: Část jednoho videa.
1: Jednoho videa, kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Petr Hampl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Předpokládám, že vy se na tu problematiku díváte očima sociologa. Z tohoto úhlu jsou to dva ruské národy? Nebo dva druhy Rusů, jak jste řekl?
1: Já mám za to, že to nejsou dva druhy Rusů. Protože ve chvíli, kdy ti lidé se cítí národem, což Ukrajinci se cítí národem, tak prostě je to jiný národ. A my nemusíme zkoumat, jestli tedy nějak etnicky nebo jazykově, jestli to je spojeno nebo není. Prostě stačí, že se ti lidé cítí národem a Ukrajinci, nebo já bych řekl mnoho Ukrajinců, se v tuto chvíli zjevně cítí jiným národem, jsou Rusové. Ale rozumím tomu, že z pohledu Američana, pro kterého jsou všichni Slováni, všichni mluví jakýmsi skoro ruským jazykem, všichni jedí stejný boršť, že to je pod jeho rozlišovací schopnost.
0: Tak když se bavíte s průměrným Američanem, tak ten i nás má za Rusko.
1: Já mám za to, ano takže... že my bychom se do toho klidně mohli dostat jako další druh Rusů, ano.
0: Pane Hample, co to znamená teď aktuálně ta válka na Ukrajině v této fázi, 12. července natáčíme, pro naši zem? Už to tady utichá, protože už nevidím ty vlaječky na tramvajích, už nevidím ani tolik těch ruských aut třeba v ulicích Prahy. A co je horší, ještě nevidím už tu solidaritu mezi lidmi, naopak vidím tu a tam mírné ostny. Co to teď znamená, tato fáze, v které jsme?
1: Já odkážu na data, která před pár dny vydala agentura STEM. Mm-hmm. Ano, je to skutečně STEM. Mně se totiž jednou stalo, že jsem v Prymě zaměnil STEM a IVVM. A když jsem ta data ocitoval správně, pak u mě psali články, že jsem dezinformátor. Protože lžu, protože jsem vyměnil agentury. Ale je to opravdu STEM. Oni ta data, že nezveřejnili celá, což je veliká škoda, byť je to za státní peníze, nemůžeme se ně podívat, takže vidíme jenom tu tiskovou zprávu. Ale je z toho vidět, že současnou strategii české vlády podporuje zhruba třetina společnosti a že ji podporuje stabilně. Ty dvě třetiny jsou proti a jsou stabilně proti. To nemusí znamenat a neznamená to, že by sympatizovali s Putinovým režimem, ale to znamená, že lidé mají za to, že bychom měli přijímat jenom takové sankce, které příliš nepoškodí nás, že bychom tam neměli dodávat zbraně a že bychom tam měli poskytovat nějakou humanitární pomoc. Tohle je jednoznačné většinové stanovisko české veřejnosti. Zdá se, že to je stabilní a že ani ty tři měsíce takové masivní mediální masáže s tímhletím nedokázaly pohnout. Potom máme tu třetinu obyvatel, ta by válčila, ta by ještě ideálně, nechci říct, že všichni by chtěli jadernou válku, ale někteří z nich možná ano, protože se ani nevědí, co to znamená to slovo a jiní se tak jako navzájem hecují. Takže máme tu třetinu, která je taková válečnická a dvě třetiny, které nesouhlasí s tím, jak vláda dělá a chtěli by jenom poskytovat tu humanitární pomoc. Pak je tady druhá záležitost a to jsou uprchlíci nebo migranti z Ukrajiny a tam vidíme na těch číslech, že ta solidarita dramaticky klesá, rychle klesá a vypadá to podle těch křivek, že to bude ještě pokračovat.
0: Je to věc emocí?
1: Já si myslím, že to není věc emocí, že to je poměrně racionální. A sice zase my nevidíme celá ta data z tému, takže já teď mohu jenom spekulovat. Ale mám za to, že ten problém je v chudších vrstvách. A já jsem na to upozorňoval už od začátku, ta ukrajinská migrace tady byla používána jako zbraň proti chudým lidem. Od začátku jsem viděl na sociálních sítích ty různé, já nevím, ředitele fabrik a různé manažery, kteří říkali, Češi nechtějí pracovat za tyhle ty peníze, tak teď máme Ukrajince a ty za to pracovat budou. Jo, takové vysmívání se těm lidem, to není, že by Češi byli tak líní, ale prostě mají nějaké životní náklady, nemůžou jít pod něco. Teď jsou ty případy, kdy někde se děti nedostanou do školy, někdy do školky. Lidé to prožívají velmi špatně a vidí, že vláda nemá chuť jim pomoct. To si myslím, že kdyby viděli nějakou celkovou solidaritu, viděli, že je tady chuť postarat se o všechny, naše i cizí, že lidé by v zásadě nebyli proti Ukrajincům, jo, protože všichni vidíme, že tam válka je strašná a musím říct, že na země kouli není nikdo, kdo byl vhodnější k integraci tady jako stát se v další generaci Čechem, než jsou Ukrajinci. Takže v tom, já myslím, že to tak opravdu je, že ty lidé jsou prostě přizpůsobiví, jsou nám docela podobní, i etnicky tady zapadnou, že bletí prostě barvou očí. Takže z nich by byli jako snadno Češi, jo, řekněme za jednu, dvě generace. Ale když lidé vidí prostě, že je to zneužíváno proti nim, tak samozřejmě jsou naštvaní, to se jim nedivme.
0: Jakou roli pane doktore Hample, v celém tom konfliktu, který sledujeme už několik měsíců, hraje strach. Je to významný element? A myslím teď na obou stranách. My se můžeme obávat jednak vysokých cen energií, jaderné války, něčeho. Na druhou stranu Putin asi dobře ví, že strach je dobrá zbraň. Tak jak moc to platí s tím strachem? Protože strach je emoce, to mě dáte za pravdu, ne?
1: Souhlasím. Takhle, já nedokážu říct, co se děje na ruské straně, nerozumím ruské mentalitě a ani bych se neodvážil, jako kdy, třeba když občas jako vidím nějakou zprávu nebo čtu nějaký text, tak se neodvážím říct, že mu rozumím, protože prostě ta ruská mentalita je jiná. Nicméně čtu ruské analytiky, čtu americké analytiky, co oni říkají o Rusku, věřím, že snad oni možná rozumí o něco lépe než já. A to, co tam oni hodně zdůrazňují, že mají za to, že ruská strana je v tuto chvíli vedena strachem. Že se Rusové cítí zahraní do kouta, že Rusové měli pocit, že když nezahájí ten, že když prostě nepodniknou tu invazi na konci února, že to pro ně bude znamenat něco naprosto katastrofického. A obecně ti analytici upozorňují na to, že v dějinách jsou právě nejnebezpečnější ty situace, ne když je někdo agresivní a domáhá se dalších území, ale že jsou velice nebezpečné ty situace, kdy se někdo cítí zahrán do kouta, a teď ještě, když se cítí zahnán do kouta a má ten jaderný arzenál, tak to je recept na katastrofu, na obrovské riziko. Protože může udělat něco, co je totálně nepředložené i z jeho strany, ale on má v tu chvíli pocit, že vlastně nemá jinou možnost.
0: Dá se už v této chvíli, pane Hample, odhadnout, jak bude vypadat, nechce se mi říkat, poválečné uspořádání Evropy, ale vlastně ano. Jestli se něco změní v okamžiku, kdy ta válka skončí, a já doufám, že už je to tedy na dosah, tak bude Evropa vypadat jinak?
1: Určitě bude. A já bych řekl, že i svět bude vypadat jinak.
0: Jste říkal před chvilkou, že to Američany vůbec nezajímá.
1: Jedna věc je, že to Američany nezajímá, druhá věc je, co se bude dít.
0: Jo.
1: Zaprvé, nezapomínejme, že to není jenom otázka Ruska, že to je otázka rusko-čínské aliance. Ten velký a silný je Čína. Bez podpory Číny by si do toho Rusové netroufli. A Američané to tak chápou, že jejich hlavním soupeřím je Čína, nikoliv Rusko.
0: A já tam žádnou podporu nevidím.
1: Ekonomicky, morálně.
0: To, že kupují jejich plyn?
1: Například.
0: To vám garantuju, že budeme kupovat taky ještě hodně dlouho.
1: Dobrá, ale není to jenom tohle. Všechna čínská stanoviska jsou pro Ruska. Ekonomická spolupráce tam funguje naplno. My nevíme, jaká další spolupráce tam funguje. Zcela jistě Vladimír Putin pravidelně volá do Číny, aby informoval o tom, jak se ty věci ví. Já teď nechci spekulovat o tom, jestli to dokonce ze strany Číny není taková jakoby proxy válka. Ale nevím. Jo, prostě já nechci o tom spekulovat. Nicméně to, co zaznívá v těch prohlášeních, je to, že v tuto chvíli už cílem není jenom posunout nějakou hranici na Ukrajině. To bych řekl, že z hlediska obyvatel České republiky může být úplně jedno, kudy tam vede nějaká hranice. Ale to, o čem se dneska mluví, je zlomit americkou dominanci, zlomit americkou hegemonii, způsobit, že dolar přestane být náhradní měnou, změnit světové hospodářské poměry a podobně. A to by se podle mě mohlo stát.
0: Počkejte, vy teď mluvíte o případu Švédsko-Finsko?
1: Není to jenom tohleto. Já mám za to, že tím terčem těch aktivit není Švédsko, nebo Finsko, nebo Česká republika, my jsme všichni malí a bezvýznamní. Že tím cílem je změnit světové uspořádání tak, aby už nebyl jeden hegemon, což jsou Spojené státy americké, hospodářsky a politicky, ale aby ten svět začal být takový mnohovrstevnatý, mnohopolární.
0: No počkejte, to říkáte tak populárně, protože s tím by se dalo i souhlasit.
1: No toho je otázka, jestli souhlasit. Protože z nějakého pohledu to může působit jako sympaticky. Už nebude na světě jedno impérium a bude mnoho těch malých impérií, budou se vyvažovat moci, což je...
0: Počkejte, to vám přece, pane doktore, musí být jako nacionalistovi sympatické.
1: Co
0: říkáte?
1: Mně to může být do nějaké míry sympatické. Mně se také nelíbí svět, ve kterém je jedna supervelmoc, která všechno určuje. A byl bych rád, aby Česká republika měla více samostatnosti. Nelíbí se mi, jaký vliv tady mají Spojené státy. Nelíbí se mi, jaký vliv tady mají americké firmy. To samozřejmě, tohle je jedna věc. Druhá věc je, že nevím, co by ten nový řád znamenal. Nevím, jak se budou chovat Číňani, když budou když posílí, nevím, jak se budou chovat Rusové, když posílí, já na to nechci mít názor, nevím to prostě. Ale nicméně vnímám to, že ze strany těch, řekněme, soupeřů Spojených států, což v tu chvíli především Rusko, nejde jenom o to posunout nějakou hranici na Ukrajině nebo zabránit tomu, aby se na Ukrajině instalovaly rakety nebo vstoupila do NATO, že cílem je ukázat, že Američani už nejsou tak mocní, že nedokážou ochránit svoje spojence, že je to všechno složitější. A zdá se, že na tohleto dobře reagují africké státy, že na to dobře reagují latinskoamerické státy, které v zásadě také mají plné zuby té americké dominance.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
2: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
1: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne. Aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání s SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany pro, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
2: Pane doktore, máte rád Rusko?
1: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
2: opustíme
1: hrdý.
2: Opustíme laciné odpovědi.
1: Ne, to není laciné.
2: Jste já fakt pro ruský politik, pane doktore Reichle.
1: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
2: To, co popisujete, není to nacionalismus?
1: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Některým z nich dojde, že prostě bohužel asi není vyhnutí pro ně, jo, že volby vyhraje Andrej Babiš.
2: Ale znovu, já se ptám na něco jiného, pane Macinku. Vy se stydíte dneska, nebo co?
1: Trošku se stydím, no, před váma.
2: No ne, jak vy říkáte, oni přemýšlí, že budou volit STAN, a já se ptám, proč nepřemýšlí, že budou volit motoristy.
1: Ale
2: tady sedíte vy.
1: Ale teď to právě říkám, no, že proto je fajn, že ten STAN si zatím tak stojí, za tím Green Dealem.
2: Že oni prozřou.
1: Ale když budou chtít volit tu pravici, tak zjistí, že STAN to opravdu není, a proto jediná alternativa pro ně jsou motoristé.
3: Celý pořad Podstrženo sečteno s Petrem Macinkou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Česká a americká country na rádiu Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
1: All the time.
0: Rádio Xaver.
3: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
4: Xavere, ale vypuklo horký září, ne?
3: Horký září?
4: Horký září, no venku.
3: Jako babí léto?
4: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
3: Babišákovo léto.
4: No, je měsíc berlí, ne, hodnotovej, co?
3: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
4: Ano.
3: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících, to jsem našel na internetu.
4: No to je naše zbraň, Xavere.
3: To je naše zbraň.
4: My, to jsme my.
3: My jsme lidi práce.
4: My jsme pěst dělnický tříd.
3: Přesně, protože my nežijeme z dotací.
4: Jo.
3: No.
4: A měl byste nějakou domluvit?
3: No.
4: Co?
3: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
4: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
3: Vy mě nálepkujete.
4: No, jste pěkný kolaborant.
3: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
4: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
3: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
4: A neměl berli.
3: Neměl berli, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
4: No je to příšerný, ale jako... Člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
3: Jako smutečný. Babišovi.
4: No, jako, že to je ohavný. Jako
3: že byste pozůstali a
4: já
3: tak.
4: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
3: A toto já nezdílím.
4: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte
3: je,
4: si.
3: Je.
4: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi.

0: 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a
1: Dobře, ale pane
0: já neříkám, že
1: Holče.
0: to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vezmete tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem
0: No.
1: to a přišlo mně to absolutně
0: No
1: nechutný.
0: je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
0: To já s vámi
1: No,
0: souhlasím.
1: no.
0: A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu
0: Vzal berlu?
1: berličku a jenom vás tak tu,
0: Jo?
1: jenom vás zkusil ťuknout.
0: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
0: No to je.
1: Je?
0: To je.
1: A já jsem myslel, že jste
0: Severe,
1: fanoušek,
0: to
1: jo?
0: je... já jsem... Ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivý. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe
1: Počkejte,
0: vyhlásil kompro a k tomu se dostane?
1: guilty pleasure.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuji to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Že višně taky
2: višně
1: jsou.
2: V tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve dvě ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: Jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No, nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. On říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se snul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
2: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno dva, tři dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom CS filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít, a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No, Richtrová. No ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
2: no.
1: Tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já jo, myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranýřovala děvčata, takovou věc.
2: No, chování. Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyní té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo. No.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film. Prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají?
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku a tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald's nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba výženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No. Aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrt hodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámskej, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka a řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Protože mně se přihodila nehezká věc pod náma v Las Vegas, v zahrádce praskla lavička.
2: No tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A na jednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přines další lavičku, která...
2: Bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam jen plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Tak já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal, ale řekl, že to zaplatíte. Protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob. Hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš pan vedoucí.
2: Náš pan vedoucí.
1: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
2: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury.
2: Jo, takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čer narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
2: Ano.
1: července.
2: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána Bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské, no. Naše přátelé říkám, Babička má výročí. Zítra.
2: Babička má výročí. To
1: a víte, kde byla napsána
2: Babička? Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
1: V Žitné tady.
2: V Žitné, no, v Praze, no, tam to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
2: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní
2: deska. A je to takový žlutý dům, mám pocit.
1: Ano,
2: světle žlutý.
1: Okruvý,
2: no.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
2: Je.
1: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
2: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No... Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
2: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
2: Myslíte Zelčo?
1: Protesty Zelčo. Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
2: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. To jsem slyšela ledaco.
1: To je Šimek Grossman, podle mě.
2: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: A to je návštěva zoo, si myslím já.
2: Aha, no vidíte, tak to nevím.
1: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je kraj ta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
2: Ne, ne, ne, to neznám.
1: Tak tam je jistý, vystupuje jistý doktor, je jistý profesor Zelí, mm-hmm. je učitel. No a oni, té povídce je přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No a tak Zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj a na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
2: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
1: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
2: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
1: Jak dopadli?
2: No, jak dopadli.
1: Revoluce požírá...
2: Svoje děti.
1: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
2: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
1: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
2: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme.
1: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
2: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
1: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
2: Že chodíte jeden vedle druhýho.
1: Tomu se říká rojnice?
2: No, to je rojnice. To vám potom neproklouzne ani myš.
1: No tak
2: což
1: to
2: na
1: té
2: swingers party může vypadat docela zajímavě.
1: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
2: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
1: Tak bychom aspoň jeli uklízet.
2: Ty jo, to nechcete uklízet.
1: Jak to?
2: To si myslím, že to bude ještě...
1: Tam budou odhozený...
2: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
1: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
2: Myslíte?
1: No jasně, plný liber.
2: Já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
1: Myslíte?
2: Plný úplně jiných věcí.
1: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
2: Ano.
1: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
2: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
1: No tak já, než to řeknete,
2: no.
1: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
2: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
1: No představte si, že tam bydlíte.
2: No.
1: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
2: voda, pijete čaj o páté.
1: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
2: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete. Byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
1: To je jak u nás baráku.
2: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí. z nedalekého pole.
1: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
2: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
1: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
2: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
2: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném inkluzivním prostoru.
2: Inkluzivní prostor.
1: Právě, že
2: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze. I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
2: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než ten, tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
2: Jako, čím přispět,
1: kdyby třeba už neměl erekci.
2: Jo.
1: Tak to se může stát.
2: Taky. No a tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
2: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým, tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
2: Queen. Myslíte
1: Mary,
2: drag queen?
1: Drag queen.
2: Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
2: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky, aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy, teď jsem vulgární, že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem, krásný, a že má boty na podpatku.
2: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
2: jak vypadá správný muž.
1: Protože jak tak znám vašeho partnera v džínách, v tričku a letních botech, musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
2: No a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně vyjímal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
2: Ne, nehty.
1: Nehty.
2: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
1: maminka
2: a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
2: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezký?
2: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
2: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
2: Já si myslím, že když je chlapec takto orientovan, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nehty.
2: No.
1: Musí to být všechno, paní Karol, vy byste hned misgendrovala.
2: No ale Xaver, vy jste tady teď úplně misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nehty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
2: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nehty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, když zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. A musí být úplně v prdě.
2: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
2: No.
1: No, tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
2: Vy si pletete swing a swingers.
1: To je
2: no? No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
1: Prosím se, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce, dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu, upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
2: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat pořádně.
1: Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. Něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
2: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přijedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
1: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
2: To budete mít celý víkend.
1: Celý víkend
2: no,
1: to je?
2: No.
1: No a tam je i občerstvení jako a tak?
2: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
1: Takže
2: tam byly i stany
1: takže
2: intimní.
1: Takže se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
2: Jo,
1: si dá zobnu.
2: Tak v Anglii je tak spíš smažená ryba.
1: Smažená ryba.
2: No, no, no.
1: Fish
2: no.
1: Chips.
2: No, no, no, no, no.
1: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt asi.
2: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
1: Je to tady?
2: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
1: Jakože kámen cihlu?
2: No, no, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
1: A víte, že jo?
2: No,
1: že to má ty znaky?
2: No jasně, no, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
1: A je to, je tam i ta inkluze obsažená?
2: Ano.
1: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
2: Jo.
1: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
2: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
1: No to je super.
2: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
1: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
2: on se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
1: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
2: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
1: No, ono
2: se že říká, to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
1: No jako ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
2: vám... Počkejte, přechod a tranzice. To.
1: To vám nějakou dobu píchají ty?
2: Hormony.
1: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no já to beru.
2: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
1: Jsou nešťastní.
2: Jedou na soutěž do Thajska?
1: Nešťastní.
2: Tak i to vás může potěšit.
1: Představte si, že žijete život, paní no. Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den ráno, v poledne, večer, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
2: No.
1: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
2: A pak do Thajska.
1: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
2: No.
1: No. No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
2: No, ten člověk se probojoval.
1: Ono se to probojovalo?
2: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
1: A jak to skončilo?
2: No to zatím nevíme. Protože se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
1: Jo, to teprve bylo. A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska?
2: Ne.

0: podle mě to byla zbytečná komplikace a nic z toho.
1: Ale tak zase oceňme, že tam nerozpoutali nic, jako třetí světovou válku. Že se vrátili bez toho, ne?
0: Já se bojím, že to ještě není tak úplně jasné.
1: Doufejme, ale víte, co se mi líbilo, kde by byla radost? Protože jak se tady všichni...
0: Já si myslím, že přilili olej do ohně, jen tak jako...
1: Že tady, no možná je přeceňujete. Že ne,
0: možná.
1: Magda Vašáriová, diplomatka, herečka, mě udělala radost, když ona se k tomu vyjádřila a nazvala to podivnou cestou.
0: Tvrdě se k tomu.
1: A řekla, že se pánové mohli do těch map podívat doma. Což si myslím, že si mapu můžete rozbalit doma na stole. Dokonce existuje cosi jako Skype. To mohli udělat i přes Skype.
0: A to nemá tu symboliku, podle mě.
1: Jo. A ona v tu chvíli propíchla ten příšerný patos, fakt, kterým jsme se tady koupali. A mně se líbilo, že zhruba kolem toho momentu si z toho Češi začali utahovat z té cesty a začali dělat na sociálních sítích různé grafiky k tomu a vtipy. A to se mi líbilo, že se to zvrtlo najednou. A ne, že by to museli jako schazovat, ale vlastně vzali to s humorem a v tu chvíli jsem jako byl rád, že to tak je, že vlastně propíchli tu bublinu těch politiků a jejich poradců a zpřízněných novinářů, který prostě nám tady najednou tady postavili mohylu Fialovi za jednu cestu vlakem do Kyjeva, kde nic nevyjednal, nepřivez extra nic, tak to
0: udělal radost. Ale jim to k ničemu nebylo, těm Ukrajincům.
1: No, to říkám, no.
0: To totiž spadá do té kategorie. Já velmi oceňuju vlastně to, že přijde spousta lidí na to náměstí tady a zamávají fangličkama, zatleskají umělcům, že se tam za tu Ukrajinu postaví. To je všechno hrozně hezký, je to asi skvělý, je to jakýsi projev něčeho. Ale ti lidi, kteří prostě tam jsou v té válce, myslíte si, že se tam potkají před barákem a řeknou: Natašo, včera demonstrovali v Praze a mávali nám angličkové, ti potřebuji úplně něco jiného. O tom jsem já skalpelně přesvědčený. Je to takový tady pro nás.
1: No jasně, že to
0: ale pro nás. Té Ukrajině pořád nikdo nepomáhá. Já když slyším zbraně, tak je to pro mě špatně na obou stranách, ale asi to musí být, aby se obránili. Takže mě to jenom nepříjemný, ale musím to přijmout. Nicméně mám pocit, že ten svět jakoby na to trošku kašle. Dělají jenom ty gesta okolo. A nevím něco. Proč se jako někdo nepokusí? Podívejte se, co ti Izraelci.
1: Co myslíte, že by šli bojovat? Jako?
0: Ne, izraelský premiér tam jel, sedl si s ním, jako s tím bláznem, snažil se ty věci nějak, tomu rozumím.
1: No ale s naším premiérem ten nemá váhu izraelského premiéra.
0: Já vím.
1: S ním si Putin nesedne.
0: Máte pravdu. Ale proto říkám, že toto je zbytečný.
1: Já vám to podepíšu.
0: Kdyby jsme tam měli my dva...
1: No tak... tak je mír.
0: No a já jsem přesvědčený, pane Holče, že než začne jaro, což je za pár dnů, že to zdechne, ta válka.
1: Já tomu věřím taky, já v to doufám.
0: Nějak prostě, nějak. Aby ti lidi prostě neumírali. Mě hrozně líto, já to vidím v té televizi a pláču celý večer.
1: Ale mám radost, že už jako, že to utichá, ta cesta. Že už dneska to překrylo úplně něco jiného. Což vlastně jenom potvrzuje to, co tady říkáme, že to bylo jenom jednodenní nebo dvoudenní PR gesto, titulky a je po všem.
0: Mě ještě překvapilo na sociálních sítích, jakým způsobem a které osobnosti se k tomu vyjadřovali právě tady tím způsobem, jak popisujete. Jo. Protože o lidech, kteří jsem si myslel, že jsou tak jako trošku nohama na zemi, tak tam psali takový ty vzletný, jak jsou hrdí na svého premiéra a tak. A mně to v tu chvíli přišlo vlastně jako nepatřičný.
1: Já jsem vás tam hledal na Twitteru.
0: Já na Twitteru nejsem vůbec.
1: Nejste?
0: Ne, já s tím neumím.
1: Velká škoda.
0: Jo,
1: velká škoda.
0: Mám se zařídit.
1: Jo, prosím vás.
0: A co tam budu psát?
1: Že jste hrdej třeba na svýho premiéra.
0: Tak jestli je to potřeba, abych byl tady nějak angažovaný v kolektivu,
1: bylo by to hezký, napíšu. Hlavně v tom kolektivu.
0: Já si totiž myslím, že ne všichni to myslí úplně upřímně.
1: No, no já myslím, celý Twitter je o neupřímnosti, ne?
0: Já nevím, já v tom jde...
1: Já tam jsem, já se tam v tom koupu.
0: Já tam mám nějaký profil.
1: Falešnej nebo opravdu?
0: Ne, ne, normálně můj, který mi tam někdo z kolegů udělal před mnoha lety a v zápětí jsme zapomněli heslo. Takže to je celý.
1: No ale chybíte tam.
0: Ale nechybím nikde, prostě já ani moc, všimněte si na ten Facebook a to, tím nežiju moc.
1: To dobře děláte.
0: Už je to naopak, ale sleduju někdy, jo, sleduju ty sítě. Ona je to zase studnice někdy, jo.
1: Jo, ale víte co, já na tom pozoruju, nemálo lidí už vlastně přineslo své životy tam. A odvěje od toho, co se děje tam na tom Twitteru v té bublině. Takže je zdravý bejt mimo, si myslím.
0: Influencerka nějaká, která žije tím Instagramem, vyhrožuje sebevraždou, protože jí zrušili Instagram.
1: To je strašný.
0: asi je to ta doba, no. Ale ostatně, kdo to tady říkal, myslím, že pan Šmucler, když jsme se bavili o kandidatuře prezidentské, tak říkal, no je doba youtuberů.
1: No, takže...
0: A ono to... Já bych toho pana Knora vůbec nepodceňoval.
1: No, ale počkejte, pana Knora. Ty jsi dva youtuberi, ne? Velký.
0: Já nebudu kandidovat. Já určitě ne.
1: Počkejte.
0: Ne. Já bych... Víte proč? Já jsem se rozhodl včera definitivně.
1: Ty jsi mi fakt... Já bych tak dokonce zradil.
0: Bohužel má to technický důvod.
1: Jaký?
0: No protože na mě neexistuje neprůstřelná vesta.
1: Ale to vám,
0: a já, když
1: to vám
0: udělaj, viděl,
1: to vám udělaj.
0: No, to, víte, kde se to dělá? No, ne.
1: Já nevím.
0: Já bych do toho vagónu vůbec nemohl.
1: Podle mě nějaký kamarádi z Izraele vám to zařídí.
0: Jo? Takže to máme ještě zvážit.
1: A nebo si můžete připnout dvě, ne? Nemusíte si jenom jednu.
0: Jako jednu zezadu, jednu dopředu. No a o přilby ani nemluvě, prostě já...
1: To máte konfekční velikost?
0: No nemám vůbec, já hrozně velkou hlavu, tak jako pátrací balón a mně se do čepice vleze 6 kg brambor, jsem zjistil.
1: No neměl, tak zkuste Lipavskýho, mohli byste mít...
0: No, má maličkou,
1: jo,
0: má
1: takový... maličkou hlavičku.
0: Takovou jako, ještě dětskou takovou balou.
1: Ale ne, to vám na hradě prostě zařídějí.
0: No.
1: To by byla škoda, kdybyste nekandidoval jenom kvůli neprůstřelný vestě, že nemáte.
0: Prosím vás, dneska jsem zaregistroval věc, kterou jsem vůbec nevěděl. A už je to týden nebo jak starý příspěvek zrovna na sociálních sítích, že nám pan poslanec za Pirátskou stranu pomočil, prosím, zdi francouzské nebo bůh ví jaké ambasády.
1: To bylo pirátství.
0: Tohle ti lidé z lepších kruhů dělají, jako?
1: Já bych jim neříkal z lepších kruhů, já bych řekl, že tihle lidé to dělají.
0: No ne, tak ale... to je prostě vysoká společnost.
1: Piráti?
0: No ne, tak je poslanec parlamentu, má asistenty a to jsou lepší lidi, pane Holče, přiznejme to. No,
1: počkejte, že má erotickou herečku za partnerku, tak jak?
0: On má herečku?
1: Erotickou.
0: Jo, to je tenhle ten.
1: No. Jasně, Sekerník Ježiš. Michálek.
0: No podívejte, tak to už dvojnásob. Tohle to všechno k tomu ansámbla, ještě jeho paní je umělkyně.
1: Mhm.
0: No.
1: Oni říkají Vokurka.
0: Pardon?
1: Vokurka jí říkají.
0: Má nos velký? Nebo?
1: Ne, ona si ráda jako v těch filmech svých si hraje s Vokurkama.
0: Jo, takhle, jo. Mě některé no, věci...
1: Já vím, tak já vás zasvětím.
0: Já se na to nekoukám, takže vy...
1: Já jsem, jako byste ponořený v těch válečných filmech, tak já jsem ponořený v tomhle žánru.
0: No a najdu to někde?
1: Na Google asi.
0: A dám Vokurka?
1: Dáte Vokurka.
0: Poslanecká sněmovna Vokurka.
1: Ano, a budete mít filmotéku bohatou.
0: Pane Holče, dáte mě zapravdu, když je někdo členem parlamentu, poslancem, že by neměl chodit čurat na zeď cizí ambasády nikomu?
1: Já vám striktně řeknu, že jsem proto, aby chodil na záchod močit.
0: Jste pro nebo proti?
1: Tohle jsem pro.
0: Pro?
1: Ať na záchod.
0: Se vyčurat normálně?
1: Já si myslím, že záchod je proto dobrý.
0: Já jsem se to na mě učili doma, docela mi to funguje.
1: Chodí taky na základ?
0: Já chodím,
1: jo? No. A tak, já nevím, a neviděl ho někdo z té ambasády francouzský?
0: Že... Takhle, umím si představit, že se mu tak strašně chtělo, že jsou situace v životě lidským, pane Holče, že nemůžete jinak.
1: Já si myslím, že to může být pravda, on byl nabumbaný, že jo, trošku.
0: Aha. Jo,
1: takže
0: tak to je jiná...
1: muselo ven.
0: Jo, tak to je jiná Víte? Věc. To je jiný příběh.
1: Jo.
0: No.
1: To je narrativ, co?
0: To je narrativ, jak bejk to. To jsem nevěděl. Ale je potřeba přiznat, já nevím, jestli se vám to přihodilo, že jste třeba na dálnici D1 nebo na jakékoliv jiné stál 3 hodiny v koloně. Stalo se vám to někdy?
1: Stál jsem dost, no. Kdo? Znáte Čecha, který nestál na D1 v koloně?
0: Tak. A co v takové chvíli? To ještě to čurání je to nejmenší. Můžou být i komplikovanější potřeby. Takže jako nic proti tomu, ale přeci jenom vyčurat se na zeď ambasády nějaké a...
1: Třeba v tom bylo nějaký gesto hlubší, já nevím. Třeba chtěl něco říct a řekl to takhle.
0: A to byla francouzská ambasáda?
1: Já nevím, možná.
0: To myslím, psali
1: že,
0: na tom...
1: Já si myslím, že jo, ale...
0: Že jestli k tomu zněly i zvony z Marsejezy, to by...
1: Je to možný, ale že to bylo s velkou slávou, když viděli poslance.
0: To by měli, no. No, ať to nenatahujeme, já ještě musím říct strašně důležitou věc, protože to už je seriál. Hon na Jaromíra Nohavicu pokračuje.
1: Už to... já vidím, že se nám sem prostě vkrádá totalita v rámci boje za tu demokracii. A víte, že jsme se tady přeli o to, jestli měl Nohavica vrátit medaily nebo ne Putinovi. Já jsem říkal, že já bych jí vrátil, protože neleze prostě žádnou cenu úplně oddělit od toho, kdo vám jí dá, ale že to není povinnost jeho prostě. Ale on tu válku odsoudil. On tu válku odsoudil a teď mu rušej, v Polsku mu zrušili celý turné, tady mu vlastně znemožňují koncertovat, že mu nechtějí pronajmout sály a místa pro ty koncerty. A já, on to není jen Nohavica. Já jsem či článek o ruský operní pěvkyni. To je Anna Netrebko se jmenuje. No a ta skončila v metropolitní New Yorkské opeře kvůli tomu, že odsoudila válku na Ukrajině a řekla, že ať okamžitě jako tam jednají mír a že to je barbarství a agrese ruská. A oni řekli, ne, to nestačí, ty musíš ještě osobně tady odsoudit Putina. A ona teda tam s tím sekla a já to chápu, že jí to muselo šíleně ponížit. Mně to přišlo jako procesy z 50. let, že z lidí dostáváte připravený doznání a vyjádření a někdo, nějaký možná komisař nebo prokurátor rozhoduje o tom, vlastně co už je dost a co ještě málo. A fakt mě to děsí, co se nám sem vkradlo. A myslím, že jako sleduju, že to jenom graduje. Bohužel.

0: my music.
1: Radio Xaver.
2: Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaeli, zažil jsi někdy orgazmus?
3: Ano. No, pardon.
2: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
3: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám
2: jako
3: zpěváka.
2: Můžeš to nějak vysvětlit?
3: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
2: No ne, prostě, já si říkám.
3: Ano.
2: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
3: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
2: Pravě.
3: No. No nic, to je tak
2: souvisí to
3: nějaký věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny, a my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
2: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
3: Je to tak?
2: Říkáš, cítím to v celém těle.
3: Baví
2: prosím
3: to.
2: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
3: To je blbý.
2: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
3: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé politolog Jan Kubáček. Honzo, dneska máš šanci dát si jít pivo do malostranské besedy, protože se tam u piva proti Andreji Babišovi sejde premiér Petr Fiala s prvním vicepremiérem Vítem Rakušanem a jak jsem řekl, vyhlásej, že nemají rádi Andreje Babiše. Tak kdybys chtěl, je tam volná židle, protože do té trojky nepřijde šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
2: Tomu se říká hořké pivo, ale já mám dva problémy, dvě nejistoty, ač jinak uznám, že je to teda velmi exkluzivní nabídka. Jednak zaprvé nevím, kdo čepuje.
1: Možná Karel Havlíček, že tam čepuju Karla.
2: A nebo Andrej Babiš, protože zatím to pojetí je takové, že spíš mám pocit, že jako zase mobilizují proti straně. Mm-hmm. A druhá věc je, že si myslím, že udělal Vít Rakušan, ač chápu ty pohnutky, že tam chce stáhnout pod tu klembu vládní zodpovědnosti a nepopularity Piráty a zároveň, že to je vzkaz Spolu typu nehrajte mě jako pátou kolonu Andreje Babiše, neberte mi voliče, tak ale samozřejmě myslím si, že velká chyba je, že nepozvali kompletní lidovecké vedení, protože včetně nejen předsedy, ale místo předsedů, protože já ti mám takový tušení, že když dopadne velká kroužkovací revoluce u lidovců, a některé kroky, o kterých se budeme bavit dál v pořadu samotným, tak si myslím, aby jsme tady neměli taktiku lidovců být překlenovacím mostem nějakého budoucího vládnutí. Jinými slovy, když nesedíš s lidovcem a nepiješ pivo, nikdy nevíš, kde pije, s kým a co domlouvá.
1: No, ono je to takový, nebo bude to takový smutný pivo, protože nebude to pivo přátelství, ale pivo proti někomu. A tady jde vlastně o to, že vidíme, že Petru Fialovi se skutečně celý jeho politický bytí zcvrknulo do biblického strašení, jako buď já, anebo potopa a konec Česka. A ono to bylo vidět i na tom představování, já nechci říct programu, ale pokusu o program Spolu, kdy nemalá část toho, což mělo být pozitivní něco od Petra Fialy, tak se to tam znovu zcvrklo do strašení Andrejem Babišem a teda skutečně part hodný Národního divadla a velkého tragéda sehrál první místo předseda TOP 09 Vlastimil Válek, protože to byla čepičkovská dikce a rétorika. Jinak pořád Na férovku můžete poslouchat na platformě opinio.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: My vám za to děkujeme a já slibuji, že řeknu, kdo se teda na tu archu pověstnou Petra Fialy nalodí. Pěkně konkrétně.

0: Rádio Xaver. Xaver Rádio.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, po 93% splněných slibů vlády Petra Fialy máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
2: A už se ten slib stihl nesplnit?
1: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.

noci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku, chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách, už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejsilnější ráže, host hubu otevře jak vrata do garáže, a už tam zajíždí ta velká sněžná fréza.

chlebíčku humrový, no vida i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrón, ten jedl se i skůr.

noci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká, z něj hledí osamělá sardelová očka.

ústa nepolíbí. Na dalším chlebíčku je salát zvaný Vlašák, kdo ho sní po dvou

špičky, oschlé chlebíčky, pohrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. A je tu klasika chlebíček s uherákem,

cítím tu vůni, ten parfém za sedaček. Mám rád ty chlebíčky, ty svědky zašlých věků.

0: Žili jsme hodně, chlebíčky, oschlé chlebíčky.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

my name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
1: Už se to blíží?
2: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
1: Nervozitu cítíte taky?
2: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
1: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události. Například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat

0: škrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk odvedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra, já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo. Že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, která někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
0: Začal
1: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale
0: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
1: No tak to tak je. A myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
0: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
1: Nějaký papers. No.
0: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřováno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je. A od té doby nic, uplynuli 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
0: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama, ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí, těch nerozhodnutých, se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama. Tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte, prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačala, už teďka jako z toho lezou věci. Naposledy v té obžalobě je psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, kterak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
0: No, tak na politickou stranu. Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chvályhodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
0: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímala, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
1: tak
0: článku.
1: Tak se zdiskreditovala, no?
0: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
1: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
0: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
1: No v tom to není, v pindíku to není.
0: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom není.
1: Chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
0: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlechy, já těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno, že ta schůzka byla od 8.30 do 10, což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel teďka do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý, a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
1: Tam vedro taky.
0: Protože když jste jako v 8.30 v sauně prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili, a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
0: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoct těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak. byl tady a tady všude seděl pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
0: Tak on mluvil o Dmytro Kulebovi.
1: Kuleba.
0: Bývalý ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek, snad měl pravdu jako bývalý ministr zahraničí, já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi, asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
0: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
0: To je klidně možný asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
0: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
0: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozveden nebo nějak jako jsou odloučeni a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jaký říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spat si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
0: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: A jaký máte vysvětlení?
0: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
0: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako, působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkera z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útočný, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
0: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
0: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm, a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to, spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Mm. Jsem nenašel nic.
0: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
1: No, a to je divný, ne?
0: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
0: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad té, co dělají klub, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
1: Co se bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
0: No, tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrova nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali. Tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. a váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl, přes měsíc ho zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal a vy jste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
0: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy CZ. Po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
0: No tak, jako, samozřejmě, jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvou a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
0: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
0: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
1: Díky, nashledanou.
0: Nashledanou vám i divákům.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Posloucháte Radio Xaver.

I let my mind wander. Can't trust it one minute.

0: Petr Hampl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co se změní po válce tady pro mě? Klesne mi cena benzínu, nafty případně, plynu, elektrické energie, zruší se víza s Ukrajinou, protože tam máme vízovou povinnost, pokud
1: ano, ano.
0: Nebo nemáme? Dochází z Ruskem máme určitě.
1: No v tuto chvíli si myslím, že dočasně bez, že jako ten vztah dočasně bezvízový.
0: Co se změní pro mě?
1: Dobrá. Myslím si, že Česká republika na tom bude teď nějaké roky špatně, a to bez ohledu na výsledek té války. Protože v jednom případě se nám podaří dobít Rusko, ale že tam si nebudou rozdělovat ta ropná ložiska Češi, bude si rozdělovat někdo úplně jiný a benzín nám určitě kvůli tomu neklesne. A bude se obnovat Ukrajina pravděpodobně za peníze, které by jinak se třeba mohly použít na něco u nás. V druhém případě naopak posílí Rusové, což může znamenat, že nás ještě více odříznou od různých zdrojů a podobně. Já mám za to, že pro nás je teď všechno špatné a naopak mám za to, že právě malý národ, jako je náš, v téhle té veliké situaci, velice složité, kde se ty věci mění, nikdo nevidí dopředu, by měl hrozně myslet na sebe, hrozně myslet na to, že můžou být různé varianty vývoje, snažit se o nějakou maximální soběstačnost, snažit se mít dobré kontakty na všechny strany a že ta strategie, kterou děláme my, to znamená, že jsme američtější než sama Amerika, že to je strategie v zásadě svévražedná.
0: Sociolog je, pokud si to dobře interpretuji, člověk, který mimo jiné umí odhadnout náladu ve společnosti.
1: Ano, měl bych se měl schopen se podívat na data a něco z toho říct.
0: Tak, váš sociologický pohled, je možné, že ty obří nárůsty cen energie vyženou lidi do ulic?
1: Pokládám to za pravděpodobné, ale nečekám, že to, že lidé vyjdou do ulic, by měnilo poměry. Lidé prostě vyjdou do ulic, budou naštvaní, možná z toho bude místy nějaké neproduktivní násilí, za pár dnů se unaví, to bude celé. Vemte si francouzské žluté vesty, jak to vypadalo masivně, o dva roky později už nevíme nic. Takže ano, čekám nepokojnou situaci, ale nečekám, že by to změnilo poměry.
0: Vy máte, pane doktor Hample, novou knihu a předpokládám, že ta, co jí máte před sebou, že to je ona.
1: Ano, je to ona.
0: A já v tomto pořadu velmi rád představuji nové knížky. Pojďme o ní krátce pohovořit.
1: Dobře. Já jsem v roce 2018 vydal knihu Prolomení hradeb.
0: Ano.
1: To byl ten bestseller tehdy.
0: Velmi prodávanou, pokud ano. Si pamatuji.
1: A takže teď před týdnem je na trhu Prolomení hradeb 2. Jenom si to můžu ukázat někam do kamery.
0: No jasně, jsme tady. Prolomení hradeb 2.
1: A ona, ta kniha, je dvakrát tlustší, než byl ten první díl. A to proto, že fakticky ta druhá polovina je ten nový díl. A ta první polovina, tam jsem udělal to, že jsem přepsal ten první díl. Protože po těch 4 letech jsem musel uznat, že ta kniha nebyla až tak chytrá, jak jsem tehdy měl pocit. V tom smyslu, že některé věci, o kterých jsem si myslel, že se stanou, se nestaly, a věci, o kterých jsem myslel, že se nestanou, se staly. To znamená, že ta teorie obsahovala nějaké chyby. A v takovém případě je férové uznat, že to nebyla úplně správná teorie, a trochu ji změnit.
0: O čem je 2?
1: 2 obsahuje scénáře dalšího vývoje Evropy ve vztahu k islámu. Mám za to, že v tuto chvíli jsme sebevražedná civilizace. Někteří lidé mají za to, že to, co se teď děje, skončí tím, že se všechno usadí na takové jako nižší úrovni, kdy bude více cenzury, budeme chudší, ale budeme nějak stabilně žít. A já se v té knize snažím ukázat, že to nesměřuje k tomu, že by se to stabilizovalo na nějaké horší úrovni, ale že to, co tady děje, je čistá destrukce a čistý chaos. Tím pádem se stáváme územím, které může zase kdokoliv zvenku kolonizovat. A zdá se, že ten, kdo měl největší chuť, je ta poměrně agresivní muslimská civilizace, která je hned u sousedů a která, když vidí, co se u nás děje, tak dělá to, co by se od ní dalo čekat. Mm-hmm. To znamená, že pomalu kousek za kouskem to území kolonizuje, a kladu tady otázku, jestli během současné generace, tedy během života těch lidí, kteří jsou dneska mladí, bude islám vyhlášen státním náboženstvím ve všech evropských zemích, anebo ne. Mám za to, že spíše ano, ale mám tam různé scénáře, samozřejmě jsou možné i jiné scénáře.
0: O čem bude 3?
1: Trojka? Já už ji mám v hlavě.
0: No jasně.
1: A bude se jmenovat O společenské smlouvě, nebo tak nějak podobně. A sice ono, když se mluví o tom, jaké jsou ty elity strašné a jak jsou sebevražedné a co všechno dělají, tak je zatím často taková představa lidové revoluce, ty masy, které smetou elitu, udělají nějaký lepší stát a spravedlivější společnost. A já možná jak stárnu, nebo jak se více dívám kolem sebe, tak tomuhle tomu začínám být skeptický. K tomu, že by ta masa dokázala vymést celou elitu a udělat si nějakou svoji krásnou společnost. Takže mám za to, že, a tak to bylo, i když se podíváme do minulosti, do různých revolucí, ano, ten lid samozřejmě hraje svoji roli a je důležitý, ale většinou to bývají i třeba nějací oligarchové, kteří se na tom přiživí a hrají v tom svoji roli, pokud se s těmi lidmi dokážou dohodnout. Bývají to takové sebevědomé vyšší vrstvy, třeba nějaký bývalí důstojníci nebo kupci nebo něco takového. To znamená, že by mělo spolupracovat více společenských vrstev společně. Samozřejmě vždycky to je, že každý má pocit, že on dává příliš mnoho a ti ostatní jsou líní, ale v zásadě dokážou spolu žít a v zásadě se dokážou podporovat. Mám za to, že něco takového se podařilo v Maďarsku, kde je ten Orbánův režim, ve kterém hrají značnou roli někteří oligarchové, ale dobře, oni bohatnou, ale normálním lidem se nedaří špatně, jsou chráněni proti válce, jsou chráněni proti velkým výkyvům cen a podobně. Je o ně docela slušně postaráno, takže z jejich pohledu, ať si tady oligarcha bohatne, když já můžu docela dobře žít. A to není jenom otázka vztahu mezi oligarchy a obyčejnými lidmi, to je spíš otázka vztahu vůbec mezi společenskými vrstvami. Tak tím bych se chtěl zabývat, jak to udělat, aby vztahy mezi společenskými vrstvami byly relativně harmonické.
0: Těším se na to, jsem rád, že jste přišel a těším se na příště.
1: Děkuju.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku, to bude, ne, za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrko také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě, místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
3: Od někud tam

Je to jiné, je to velké, je to větší než...

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: My jsme pochopili, a to říkal na začátku 90. let, že svoboda je to, že já řeknu svůj názor. A to je ta demokracie. A to je jenom první krok, druhý krok, aby to byla demokracie. Že ty můžeš říct svůj názor, i když je jiný než ten můj.
2: A nebudeš za něj nějakým způsobem popotahovat.
1: A nebudeš se bát vyjádřit a nebudeš za něj samozřejmě trestaná. Jo. A jestli teď se stává takový trend, že se lidi bojí říkat svůj názor a že vlastně ty instituce, které rozhodují o té demokracii, které jsou držitelé, pilíře vlastně jako té demokracie v těch zemích, jako ti to moc neumožňují, nebo jako se jich bojíš, je, když řekneš něco jiného, že to tak ano, demokracie prostě přestává fungovat. No.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xaver.
1: 12.6.
2: Co 12.6? Náš první čtvrtek s Evičkou. Novomyslní spravedlnosti.
1: Názor na agitace.
2: Podívejte, ta je co?
1: Měsíc korupce.
2: Se mnou přichází zákon.
1: Jo, takhle. Já jsem si říkal, jak to myslíte, když jste tady běhal celý dopoledne s těma špendlíkama.
2: No.
1: A s těma písmenkama, jak jste to tady dával dohromady. Já jsem si říkal, a teď jsem to pochopil, se mnou přichází zákon a paní de Croix.
2: No.
1: Ale já, pane Holče, nemůžu říct nic jiného, než že to je velmi sympatická žena.
2: Jo, jo. Je vám sympatická?
1: Jo. Jo.
2: No, je to taková sekernice s úsměvem, ne?
1: Má šibalský úsměv.
2: Jo, to já vím, Xavere. Ona je mazaná.
1: A to se vám mužům líbí, ne?
2: No jasně, tak nám, vy nejste muž nebo co?
1: Jo, vlastně, já jsem ještě taky muž.
2: Nebo dneska ne?
1: No dneska právě poslední den.
2: Se rozhodněte.
1: Proto říkám 12.6. významný datum.
2: Jo, jo, jo. No, víte, co se mě líbilo? Že když jí jmenoval prezident, tak se odvolala, víte na koho? Víte, kdo s ní přichází na ministerstvo?
1: To vůbec nevím, já jsem to moc nesledoval.
2: Říká vám něco jméno T.G. Masaryk?
1: Ne.
2: Byl takový starší pán za první republiky.
1: Oni se zaštítil zase Masarykem.
2: Chvíli seděl na Pražském hradě.
1: Já
2: vím. Žil na koni a tak.
1: No, jo, se, jo. Pane Holče.
2: No a ona se zaštítuje Masarykem. No, no počkejte, vy to tam nevidíte.
1: No ale, co? Co vy víte? Třeba za 100 let se někdo bude zaštítovat de Croix.
2: No, podle nástupu to tak vypadá.
1: Bude, proběhne několik, mnoho generací. Vy budete po smrti už 100 let, já ne, už 130 let a všechno a budou říkat to tenkrát, když byla paní de Croix ministryní spravedlnosti.
2: Počkejte, to se bude říkat za paní de Croix. To byly časy.
1: To už v té době, pane Holče, už nebudou bitcoiny. To už nebude nic takového existovat. Ani eura, nic. To nic takového nebude. Už se nebude ani chleba prodávat, nic.
2: Ne.
1: Ne, to už bude všechno. Budete dostávat ampulku takovou a každý podle jeho zásluh.
2: Aha. Počkejte, a to už tady jednou bylo, ne?
1: A všechny výrobní prostředky budou v rukou lidu.
2: To je správný, to je ideál. Jo.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl, představte si.
2: Neuvěřitelný, to už budou 2/3 za chviličku.
1: To je krása.
2: Jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, Tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mně líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je... Tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu. Vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali málem. 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v rozumné, jeho rozumné věkové chvíli. Ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto, naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety, teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Ne, já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
2: bude
1: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli to právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že těm budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velmi vážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil to, ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
2: Mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no. Ale nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu.

0: německém dvouměsíčníku Cato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na Katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance, jako velmi nábožensky myslícího člověka, a papeže Františka. Článek velký, ve velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled. A jeden, že to je ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí, a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohoto toho pohledu strukturované lásky, a který je lásku ke všem. Lásku absolutně. Proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
0: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne, ne, ne, ne, já chci, a také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
0: Já nejsi politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: že jste
0: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na Černo, na konferenci v polských Sopotech, na Černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil těch sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem. A myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat o papeži Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přeháněl, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
0: Určitě. Ale Jan Pavel byl zas takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jako kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale ten papež byl úžasný. On ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové, z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. Mm-hmm. A tak... Vzpomenete si na tu situaci?
0: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií. Tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
0: no,
1: říkal Zaorálek.
0: To je půl pointy, prasklo přední slo a budeme se muset vracet. A já ve své Byly 11 v noci. 11 bylo 10 v noci, tak nějak. A ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicí Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy, jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle, když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo, ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už v 7:30 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
0: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech. To by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
0: Určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
0: hodnoty. Já jsem, Xavier, chtěl jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
0: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je, můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
0: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
0: okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
0: to není
1: v těchto
0: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno za jaké víc předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty?
0: Severi, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože jak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské Forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým, Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
0: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
0: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
0: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
0: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
0: To, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jenom říkám vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
0: Vy tak čtete v Umpranox?
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
0: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přenesete.
0: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
0: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám, jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
0: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži v Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
0: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl-Strejček, tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu, a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
0: pane prezidente. Přinesu tu knižku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Podtrženo sečteno a dnes paní Karol. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Gruzie plánuje vypsat referendum o vyhlášení války Rusku.
1: Ale mně se to líbí.
0: Tady kolečko nějaký ještě.
1: Ale mně se to líbí, protože podívejte se na Českou republiku. My jsme tady vyhlásili válku Rusku a nikdo se nás na nic neptal. V Gruzii se těch občanů aspoň zeptají, jestli chtějí válčit proti válku, Rusku. No vyhlásili všichni vrcholní politici, Fialou počínaje a panem Tajvancem, Ukrajincem, Vystrčilem, konče vám řeknou, že jsme ve válce proti
0: Putinovi. To jo, ale nevyhlásili jsme.
1: Podívejte se na některé pražské komunální politiky, na pana starostu Řeporyjí nebo na některé starosty z Prahy 6, vyhlašovali válku Rusku ještě předtím, než začala invaze. Takže jo, v té Gruzii je hezký, že se těch lidí aspoň zeptají. Nás se neptal nikdo.
0: Jak to může dopadnout, paní Karol?
1: Já se nejsem...
0: Občané půjdou a řeknou, my chceme válčit. Nevěřím tomu?
1: Já tomu nevěřím a já bych měla i pochybnosti o tom, jestli to referendum vůbec bude vypsaný.
0: Jo, že to je taková spíš legrace... No, tak
1: ale líbí se mi, že napřed, než teda se začne řinčet zbraněma, tak se někdo těch lidí zeptá. Není to jako, že tady se nám tvrdí, že jsme ve válce a přitom je jasný, že v žádný válce nejsme.
0: Ale referendum, teda s ohledem na to, že DAF se vždycky mýlí, že? Ale je to zajímavá věc, kdyby se tady nějaké takové referendum vypsalo. Kdyby skolabovali strachem, jak to dopadne?
1: No, kdyby se tady takové referendum vypsalo, tak myslím, že lidi, kteří by hlasovali pro, že chtějí válku Rusku vyhlásit, takže bychom dopředu věděli, kteří to budou. Že bychom podle toho byli schopni odhadnout i ty počty. Že, tak bychom zapsali Fiala, Pekarová, Vystrčil. V tom senátu tam bude tak asi 50 lidí, kteří by do toho šli. Takže já si myslím, že tady bychom byli schopni to dopředu úplně bez problému odhadnout.
0: Mimochodem, jste nervózní z toho, jak dopadnou ty volby?
1: Nejsem. Já už jsem vyslovila nějakou predikci, jak to dopadne. Takže teď jenom čekám, až se moje slova potvrdí.
0: Ty senátní teď myslím.
1: No, o těch mluvím.
0: A ta predikce je ta, že se tam dostanou ti, co tam byli. Že třeba obhájí Vystrčil.
1: Já si myslím, že Vystrčil s velkou pravděpodobností obhájí.
0: Jo.
1: Ne, že by mě to těšilo, jo, to je taky někdy problém lidem vysvětlit, že když něco jako komentátor říkám, že to neříkám, protože si to přeju, ale protože reálně odhaduju, že ta věc tak dopadne, takže já si myslím, že Vystrčil obhájí. Jakkoliv by samozřejmě bylo krásné, kdyby mu voliči vyslali vzkaz, že teda má jít se starat o Ukrajince na Ukrajinu nebo o Tajvance na Tajvan a že tuhle starost nemá dělat z pozice předsedy Českého senátu.
0: Mimochodem zjistil jsem, že mě jedna věc na těch volbách strašně vadí.
1: Jenom jedna?
0: Jedna nejvíc.
1: Jsem s ní?
0: Když je někde nějaký volební okrsek,
1: ano.
0: Tak že tam kandiduje někdo, kdo tam vůbec nepatří. Třeba u nás, v Tišnově tam, no, západ Brna, tak tam se volí senátor a tam z ničeho nic, z čista jasna, kandiduje jakýsi pan Töpfer, což je chlapec od komédie, jak se říká, neboli principál divadla. A on
1: to je bývalý dlouholetý senátor.
0: No, a teď si říkal, tak budu kandidovat tam na západě Brna, nemá k tomu žádný vztah a myslí si, že teď tam přijede a že mu ti lidi jako pan tátovi z Prahy nahážou hlasy a on, že to přijde za 4 roky zkontrolovat. Mě to hrozně vadí. Zatímco, když je tam nějaký místní, nebudu teď jmenovat,

0: No jasně, měl by to být někdo, kdo v tom regionu je, kdo v tom regionu funguje. A ostatně podle toho, jak dobře v tom regionu funguje, jak moc ho lidé znají, potom má nebo nemá podporu těch voličů.
1: Tak vstoupíme do volebního boje a řekneme občanům, že vyzýváme, aby nevolili ty přivandrovalce. Volte místní lidi, kteří tam mají kamarády, známí, budou je potkávat. To je nejspravedlivější.
0: Já bych to řekla ještě jinak. V těch volbách volte hlavou. Protože spousta lidí v těch volbách chce volit srdíčkem a pak to dopadne tak, že ty hlasy propadnou a oni se strašně diví, že jim vládne třeba zrovna Fiala. Teď teda nemluvíme o senátních volbách, ale o parlamentních volbách. A pak můžou chodit na náměstí horem dolem, ale nic se nezmění, protože ten Fiala už tam jednou vládne. Takže u voleb používejme hlavu. Používejme hlavu a nevyhazujme hlasy do koše. A to je jediné,
1: nejdůležitější,
0: to je nejdůležitější.
1: Aby volili někoho, kdo tam s těma lidma žije, paní Karol. To je nejdůležitější. Tak... Kdo si přijel pro hlasy z Prahy nebo odkudkoliv, tak je to vždycky podvod.
0: Já vám rozumím, ale to, že někdo někde žije, zase nemusí úplně znamenat, že to je dobrý kandidát automaticky.
1: Ne, je už polovina úspěchu, protože tam je s těma lidma, bude se jim zodpovídat, ano. Sousedům, kamarádům, příbuzným.
0: Takhle to beru, ano, ale pořád platí to, co jsem říkala, volte hlavou.
1: Pořád platí to, co jsem říkal já.
0: Ale dobře, platí, co jsme říkali, oba jedeme dál.
1: Tak chcete. Tak hezká fotka,
0: yeah.
1: Já jsem pln dojetí, když to vidím, protože...
0: A máme podobný, jako trošku, je tam jistá podobička,
1: no,
0: ale ona to má delší,
1: jako v tomhle
0: sáčko.
1: To už nechal jako stran módy, ale prostě tenhle ten její úsměv já mám rád.
0: Já jí měla celou ráda.
1: Celou, já taky. Žádná královská výsost. Princ Harry a Meghan zuří kvůli titulům svých dětí. Co by chtěli?
0: To je přesně ta otázka. Co by chtěli? Oni by očividně chtěli nemít z toho, že jsou členy královské rodiny, chtěli by z toho mít ty výhody a nechtěli by z toho mít ta negativa. A když se ukázalo, že Harry a Meghan, hlavně teda asi Meghan, podle všeho, nebyla schopná unést ty nevýhody, v podstatě se od královské rodiny trhly a podle všech informací, které unikly, tak se trhly docela ve zlém. Tak najednou by z toho chtěli mít ty výhody. A to si myslím, že nejde, takže sice možná zuří, ale to je asi tak všechno, co s tím můžou dělat.
1: Herečka je to prostě.
0: Byla.
1: Byla. A ta paní Meghan, já mám rád Kate. Ta
0: já
1: je,
0: taky.
1: Ta je naše, jo. Ale ta Meghan, pozor, ta je nebezpečná. Ta nám zničí celou tu rodinu.
0: Já si myslím, že
1: intrikánka, já to na ní vidím úplně.
0: Tak intrikánka to bude, o čemž svědčí to její jednání, to si myslím, že ano, ale naštěstí jako tím, že jsou uklizeni poměrně daleko od té královské rodiny, tak já bych v tom žádné nebezpečí neviděla.
1: No, nevím,
0: i když
1: zase
0: je pravda, že, i když je zase pravda, že královna, která byla schopná se tam ty členy královské rodiny vždycky pozvat a stavět je do latě, tak ona byla velký tmel. Ona byla ta, která to tam dirigovala, která to tam řídila. To Charles nebude úplně tenhle typ.
1: No ten takže... nemůže ani cítit tu Meghan. Se podívejte na fotky. A když vedle něho stojí, tak on úplně se ošívá.
0: No tak Kate taky nevypadá, že by byla úplně nadšená z její přítomnosti, ale to je, do toho bych jim asi úplně nešéfovala. Já si myslím, že královna byla pro ně velký tmel, ale že Meghan se odstavila tak trochu sama, nebo vlastně tak
1: zajímavý,
0: hodně sama.
1: Stejně, že ten Harry jako uslyšel tady ten hlas téhleté paní, že? Tam mu musela předvést něco, co ani na poslední stránce Pornhubu není natočen.
0: Ne, tak prostě se zamiloval, ale zajímavý na tom je, že on v jednom rozhovoru vyprávěl, že pro něj pochopitelně nebylo jednoduchý najít si partnerku, což chápu, asi dokážeme to pochopit.
1: Ty jste byla volná v té době, já ty lidi nechápu.
0: Ne, my jsme se nikdy nepotkali, takže nebyla ta možnost, jinak by samozřejmě byla ruka v rukávě, o tom vůbec nepochybujte a stála bych tam na tom balkóně.
1: Když použiju váš výraz, který jsem od vás slyšel nedávno a budu si pamatovat do smrti, tak on by byl lukrativní partner.
0: Lukrativní, no on bez pochyby je lukrativní partner, ale on v tom rozhovoru říkal, že si vybíral partnerku podle toho, aby byla schopná to unést. Tu tíhu toho, že je členka královské rodiny, všechny ty povinnosti z toho vyplývající. Ne, že si vybral tu Meghan právě proto, že bylo evidentní, že ona to zvládne, že ona to dokáže. No a

0: možná je sám překvapený z toho, že to tak není.
1: Co to je za kritérium?
0: To je důležitý kritérium, když jste člen královské rodiny. Vy si to neumíte představit, protože nemáte modrou krev.
1: No dovolte, já si to umím představit, já se dívám na seriál Koruna.
0: No dobře, ale na seriál, to je, já jsem se taky dívala na seriál Nemocnice na kraji města a nedokázala bych operovat nohu jak to, jako doktor Sova.
1: Jako totální endoprotézu byste nedala?
0: Ne, totálku bych nedala.
1: Zajímavý.
0: Ani podle toho návodu tam.
1: No, takže toto, co oni jsou naštvaní zbytečně, protože...
0: Sami se trhli, byla to jejich volba a teď to se nám vlastně vrací i s těma volbama tady u nás, že jo? Jednou prostě uděláte volbu a musíte si stát za tím, jak jste se rozhodli a nést si za to svoji odpovědnost a neházet tu odpovědnost na nikoho jiného.
1: Ale my fandíme Karlovi III. A to je jeho klice, ne Meghan, William.
0: Já budu až do konce života fandit Alžbětě II. Ze mě už to nikdy nikdo nesundá. Já jsem velký anglofil, pro mě prostě královna bude vždycky na piedestalu.
1: No a teď je král.
0: No dobře,
1: když se anglofilka, tak anglofilka, prosím,
0: ale jo,
1: buďte trošku
0: dobře,
1: politicky korektní, tak teď byste měla fandit Karlovi.
0: Já na tom zapracuju.
1: No, paní Karol, to je všechno.
0: Tak to je krásný, zase se uvidíme.
1: Je pátek.
0: Takže v neděli.
1: No a co budete dělat celý víkend?
0: No, budu se připravovat na to, že už v neděli se spolu zase uvidíme.
1: Nemáte žádný program zavařování nebo něco?
0: Ne, já už mám všechno zavařené, všechno
1: nejdete.
0: Doma pod střechou. Budu kontrolovat strop, jestli už máme zastřešený ty zastropované ceny elektřiny.
1: Tak jo, no já se těším, mějte se.
0: Já taky, naschledanou.
1: Naschledanou.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.
1: Starý. Posloucháte Radio Xaver.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Jak pak jste se těšila na mě?
3: Já se na vás těším vždy.
2: Vždy?
3: Hmm?
2: Někdy méně, někdy více.
3: Ne, vždycky více.
2: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
3: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte, co se vám stalo?
2: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky.
3: Uh-huh.
2: V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Uh-huh. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral.
3: Uh-huh.
2: A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
3: Ano, to si taky myslím, to jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
2: No, to je hrozný, ale něco se děje.
3: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
2: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako, za celý život jsem snad nesnědl nikdy celou studentskou pečeť.
3: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
2: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
3: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
2: svítí
3: naladěná.
2: Svítí vám očiska.
3: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
2: Vy to máte to ráda?
3: Já taky
2: obecně
3: můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
2: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
3: Ne, lepší jsou višně.
2: Že višně taky
3: višně
2: jsou.
3: Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
2: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu za kulisí.
3: Ve 2 ráno, jo.
2: No, tak on je tam přes den v noci.
3: Jo.
2: Občas manželka, občas děti.
3: To je nějaká tuhá ryba.
2: No, nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
3: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec. A ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Teď tady byl v streamu s hostem pan Kovanda.
3: Aha.
2: To je prestižní ekonom.
3: Jo?
2: No, dobrý. A on se tady pozastavoval nad tím, jak je, jak některé věci samozřejmě nechce říct, protože tak říkal, někteří politici třeba říkají, řeknu, že 95% nebo 93% našich slibů je splněno. A za 14 dnů jde do těch samých médií a řekne, my jsme nemohli splnit sliby kvůli válce na Ukrajině. A tito lidi, je takový decentní jako pan Kovanda, a když to takhle řekne, každý ví, že šlo o Petra Fialu, tak ho vlastně takhle vezme za ty ouška, ponoří ho do té horké vody, takhle ho tam třikrát vymáchá decentně.
4: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: I rozhlas, máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá inflace.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.

na krbu stojí, počítaj, dokdy mi mé rány zhojí. Počítaj tik tak, tik tak, tik tak, potichu tik tak, tik tak, tik tak, nahlas tik tak, tik tak, tik tak. A rány, co během dna s úsměvem rozdál čas, když bylo poledne, z rádia šeptal hlas. Potichu tik tak, tik tak, tik tak, nahlas tik tak, tik tak, tik tak. Tik tak, tik tak. Počítám vteřiny, každá stejně dlouhá je, vinný i nevinný, jednou každého dostane. Mých hodin tik tak, tik tak, tik tak, tvých hodin tik tak, tik tak, tik tak, našich hodin tik tak, tik tak, tik tak. Času utéct totiž nedá se, čas krade zloděje.

točí se postavy pražského orloje. Smějou se tik-tak, tik-tak, tik-tak, mračí se tik-tak, tik-tak, tik-tak, šklebí se tik-tak, tik-tak, tik-tak. Říkám si, seber se, prober se ze snáže, jsi student z Liberce, znamení vodnáře. Co nechce slyšet tik-tak, tik-tak, tik-tak, nevnímá tik-tak, tik-tak, tik-tak, přesto je tik-tak, tik-tak, tik-tak. A tak mi tikají na krbu hodiny, půlku mám za sebou, kdo ví, kdy dobí. Mých hodin tik-tak, tik-tak, tik-tak, tvých hodin tik-tak, tik-tak, tik-tak, našich hodin tik-tak.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, a řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znovu vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud je Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládlo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rvaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii, jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu.
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodi, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme takhle. Jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. Tam řada států není Evropské unie, ale je v NATO a naopak.
1: Takže myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, jedno

0: tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď mrhne na Poláky nebo na Česko. No to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou, a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
0: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy, snížily vojenské výdaje, a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderný dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojího dělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo pět těch dělení, ale říká se trojí dělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží. A Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme stokrát namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
0: Vy
1: jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
0: Takhle, on v téhle těch věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. No, já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No. Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tchaj-wanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedl tam v minulém obdobě, pokazal mu to bylo jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že? Dohodne se s Bushem na

0: a to se nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudí? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
0: Ale co tam první? Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál, a bylo to směrováno na podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku osamostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ, a Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci, a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké. Souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
0: No, je to, říká se tomu v angličtině, proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně začalo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. A ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, že za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluvě o to, co chápete.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
0: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme, jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde, jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu, jo. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděse.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
0: No, je to kompromis určitě, ale takhle... Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ta veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
0: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun toto jednání a Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
0: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
0: Je vidět, že už ztrácí glanc. Tohle by neměl dělat. No,
1: neměl by tam jezdit.
0: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým se mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěž každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, protože když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý. Ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, takhle se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale... a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
0: Ne,
1: co má dělat?
0: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje se na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio. Každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno jde, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
0: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásný, je to i reálné?
0: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá, je to tak?
0: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. Jo? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
0: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí. Radio Xaver.

0: Kolečko je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Říkal jsem si, kde je ta hranice, kdybych psal ten scénář, jakože to neumím, ale když se na to dívám, jo, jestli bych si dovolil napsat do toho scénáře větu, kdy on leze z té toalety a říká přesně, citace, to jsem se dobře vysralo. A říkám
1: si... To je velmi moje oblíbená replika, teda. To si myslím, že skvělý for.
0: Je to skvělý for, ale právě si říkám, jestli to není něco, co může někoho do hloubi duše naštvat. Ale doufejme, že ne.
1: Pokud vezmu to superliberální uvažování o těch pohlavích, tak přece já, když teda vyjdu z záchoda, tak můžu říct, že to jsem se pěkně vysral, ne? To by mě asi neurazilo, kdyby vylez nějaký chlap jako
0: ze
1: záchodu a řekl, to jsem se pěkně vysral, tak je to v pořádku. To znamená, když já jsem jako středopohlavní, teda nebinární, já říkám binární, už se to plete v tom všem. A když já vylezu a jsem jako nebinární, tak řeknu, to jsem se pěkně vysralo. Tak pokud je to liberální, jako pokud to mám vnímání, že to je jedno a to samé, tak přece samozřejmě vysralo. Já jako to asi je jasný.
0: Přemýšlel jsem o vás dnes odpoledne a říkal jsem si, z čeho ten Kolečko má největší radost?
1: Tak třeba z tohohle. Že jsme právě jako mluvili o tom, že
0: Smrtíček,
1: pardon.
0: No. Dobrý, to je dočasně, protože těch věcí je několik. Vy máte sošku Lva, tuším, že dvě dokonce. Na druhou stranu pro divadlo Petra Bezruče jste napsal divadelní hru, která byla přeložena do angličtiny. A myslím, že nějak byla prezentována v New Yorku, což by si mohl někdo myslet, to je to nejvíc. A nebo třeba to, že vám někdo napíše, díval jsem se na okresní přebor, nebo na most, nebo na Soudce Jardo a potrhal jsem se smíchy. Tak jsem si říkal, co vy jste vlastně zač, co vám z tohoto dělá největší radost?
1: Tak já to opravím úplně upřímně, protože zatím ten rozhovor se ubírá směrem, který mě se velmi líbí.
0: Já si typnu.
1: No tak to zkuste, no.
0: Je to ta angličtina?
1: Ne.
0: Fakt
1: určitě ne? Tak to bylo nějaký scénický čtení, takový věcí bylo víc. Měl jsem třeba inscenaci jiný hry v Rumunsku a takhle. Myslím si, že samozřejmě, kdybych měl nějakou divadelní hru, která opravdu je uvedená na Broadway, tak to asi stavím zase vysoko. Ale myslím si, že nám se opravdu povedla docela velká věc s tím mostem, že se to stalo vlastně společenským fenoménem. Na druhou stranu se to povedlo tak odvozeně spíš té společnosti než nám, že vlastně tam se s tím jako začalo nakládat vlastně už ne jako s uměleckým dílem, ale s nějakým jako kulturním fenoménem. To samozřejmě mě, na to jsem byl velmi pyšnej. A pak si myslím, že velký úspěch opravdu byl jako Masaryk na Berlinále a vůbec ještě co málo kdo ví, tak my jsme vyhráli s Trpaslíkem, jsme vyhráli docela velkou francouzskou cenu v La Rochelle jako nejlepšího vlastně nefrancouzského seriálu ten rok, někdy myslím, v roce 2017. A to vlastně z hlediska těch ocenění se dá stavět asi nejvíc. No. Ale já jako zároveň, to jsem jako teď vyjmenoval ty věci, co jsou jako ty ocenění, teď jsem asi, zase jsem se to celý zkazil ten rozhovor, ale samozřejmě, že primárně mě jde o to, aby se ty lidi smáli, aby ty lidi říkali ty hlášky z toho, to mě dělá radost, že se o tom jako bavíme, že o tom přemýšlím, o nějakých těch, cítím z nich, že to není jenom, že se baví, ale že i přemýšlím o nějakých těch věcech a tak.
0: Jak se to dělá, jaký je ten trik, pane Kolečko, když máte odevzdat scénář, on má být vtipný, a vy sedíte doma, nemáte třeba moc náladu na humor, nebo vás nic nenapadá, tak pomůže internet, sklenička alkoholu nebo pár telefonátů třeba? Nebo...
1: Sklenička alkoholu nepomůže většinou, internet někdy, jako nějaký Google, že vlastně si to jako řekl, aha, ale on je to takhle. Ale musím říct, že jako rozhodně, já to dneska už jako každý do tomu trochu rozumí, a pořád je teda hodně lidí, co tomu nerozumí, tak vlastně ví, že jako tu komedii dělat je samozřejmě daleko těžší, než dělat ty vážné věci. Pro mě prostě, když píšeme Masaryka, tak prostě Julius přinese nějaký rešerše a pro nás je to pouze jakoby hledání té cesty, jak nejlíp ten příběh vyprávět a porovnávání těch způsobů. Jo. A ten dialog asi nějak schopný napsat jsme nějakým řemeslem vždycky. Zatímco a nedochází vlastně jako impotentním jakoby momentum. Dochází pouze momentum, že se s Juliem musíme nějak rozhodnout. Říkám to, protože bychom měli začít dělat teďka dvojku, na ní pracovat, protože na ní máme nějaký grant i z fondu. Takže tam vlastně to je spíš, že se musíme jako rozhodnout, ale takže impotentním jako momentum, kdy skáče ten kurzor a člověk neví, jak dál, protože prostě ten vtip nemá, k tomu samozřejmě u té komedie dochází. No.
0: Co se děje v tu chvíli?
1: Ono to nikdy zítra jako přijde, tam se to vyřeší nějak jinak. No zítra to musím odevzdat, tak to teda neodevzdám. Když to není jako v tom, tak to prostě odevzdám pozítří.
0: Muzikanti říkají, že mají třeba v šuplíku různé rýmy z minulosti, pár poznámek v notách. Zapisujete si dobrý for, když ho slyšíte? Nebo jako když ho život
1: někdy,
0: přinese?
1: Jo, trošku si něco občas zapamatuju. A jako mám asi nějakou trošku, jako nějakou, mám hlavně nějakou stabilní funkci, nějakého gegu, jako vím, jak poznám, kde mi to graduje, jestli už to mám už jako zavřít, nebo to ještě jednou otočit, nebo něco, to nějak jako vím z té zkušenosti, ale prostě dochází k impotentním momentům.
0: Vám je 38 let, tak dobře. A to už člověk má tak trošku nažito, jak se říká. Kolik z těch věcí, které vidíme třeba v Mostu, vidíme v okresním přeboru, anebo nakonec i v Lize, se promítly vaším životem?
1: Hodně.
0: Jo, je to
1: okresní přebor samozřejmě, tam já jsem opravdu vypomáhal Honzovi Prušinovskýmu, jako to bylo jako výraznější, daleko výraznější, já jsem psal asi 5,5 dílu ve finále a opravdu jsem jenom pomáhal, já jsem začínal, to je opravdu jeho projekt a tehdy jsem tam venkovský fotbal nehrál. A tam toto je Most je přímo obšlehnutý podle mě jako rodiny ex-manželky vlastně v Mostě, tam jsou vyloženě postavy, které existují.
0: Takže jsou lidé, kteří se poznají v tom seriálu?
1: Jo, asi jo, asi jo. A to samé prostě v Lajně, jo, Lajna byla výrazně, tam prostě ta hlavní ženská postava má jako jednoznačný předobraz nějaký jako mojí partnerce a bývalý a prostě jsou tam ty věci, no, a to samozřejmě Luboš Hrousek je pro mě autobiografická postava, byť které já bych, takový bych byl já, kdybych trénoval hokej, no.
0: No vy jste, někde,
1: doufám, jako,
0: vy jste někde v nějakém rozhovoru víceméně potvrdil, že on je vlastně pan Růžička.
1: Ne. Tak to jsem vůbec to jsem určitě nepotvrdil, to jsem vždycky vyvrátil. A jestli jsem to někde řekl, tak prostě to zmanipulovali.
0: Jo,
1: ne. To je takové, že jako ono tam jsou ty, tam jsou prostě zaprý, jestli, že pan Růžička, který jsem možná naštval, že viděl začátek, tak se na to vykašlal. Kdyby to viděl dál, tak by viděl, že vlastně ta postava se stává vlastně zcela jako pozitivním slova smyslu, jako vlastně národním hrdinou a prostě vlastně velikánem, bohem. A za druhý, jako prostě to, že já jsem měl podobný životní eskapády jako pan Růžička, to je jako náhoda, no. A myslím, že postavu okejovýho kouče, já jsem jako do něj vměstnal své problémy, asi máme prostě s panem Růžičkou podobné problémy v tom životě, jako spíš tím to je, jako.
0: Nosíte, pane Kolečko, v hlavě nějaké větší zásadní téma, které čeká, až dozraje? Jako nechci říkat námět, ale téma, protože
1: jako jo, pár věcí jo. Nevím, který z nich dozraje.
0: A prozradíte?
1: Ne.
0: Ne, to se nedělá.
1: Ono spíš je to takový, že ono může být, že jako ono je to spíš takový, že člověk má jako v hlavě nějaký jako témata, který jako čekají na ten konkrétní příběh, na kterém by se jako povozili, jo? Protože tam ono většinou to funguje tak, že je fabule a sižet, nebo jak to říct, tak se říká v té naší, on tomu nikdo moc nerozumí, já taky ne, jo? Ale vlastně dá se říct, že ta fabule je to, po čem ten sižet, to téma vlastně pluje, takže ono někdy jako čekáte, máte to téma a čekáte na to, že vás napadne ten příběh, na kterém to bude plout. Já jenu velmi ambiciozní, jako mimořádně ambiciozní věc mám vlastně napsanou ve formě nějakého story lineu, to je taková věc jako s mezinárodními ambicemi, tak něco takového mám a tam vlastně jako to spíš čeká na to, než se mi to podaří napsat a nějak se to přiblíží k realizaci.
0: Když, řekněte mi ještě na závěr, když věci dobře dopadnou, kdy bude čtvrtý díl Ligy mužské moudrosti?
1: No, když věci dobře, já jsem říkal, bude to v říjnu.
0: Že by to bylo v říjnu k vidění. Jo?
1: Ano, v říjnu k vidění. Aha, to asi nebylo jasný. My to budeme točit někdy srpen, září a v říjnu by to mohlo být k vidění.
0: Tak jo. Tak ještě jednou, přátelé, kdybyste mohli podpořit, toto je dobrá věc, která vás bude také bavit. Liga mužské moudrosti na YouTube a na konci je QR kód.
1: Na konci QR kód.
0: Pošlu vám 100 korun.
1: Děkujeme moc krát.
0: Dobře zdaněných a tak jsem rád, že jste přišel a držím vám palce.
1: Já jsem moc rád za pozvání. Děkuju moc.
0: Naschledanou.
1: Mějte se, naschledanou.

0: Radio Xaver.
1: Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje.
1: Jo?
2: On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda, to vím jistě. Tady v západní Evropě
1: ale
2: už vůbec ne.
1: Teď navrhu usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
2: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Markéto, vy jste se vrátila z dovolené a já pro vás mám na oplátku dobrou zprávu.
2: Povídejte, co to je za dobrou zprávu?
1: No, jak už je v Česku zvykem, tak nás čeká velký, on je to zdražení, ale my říkáme zlevnění v Česku, protože znovu se samozřejmě, nebo vláda nám znovu začala lhát o tom, o kolik nám zdraží život emisní povolenky dvě, které se mají zavést od roku 2027. Naposled to byl ministr životního prostředí Petr Hladík, kterému přičteme k duhu a ke cti, že tomu aspoň nerozumí vůbec, takže možná neví, o čem mluví. Za druhý, současně s tím jsme se dozvěděli, že se chystá zpřísnění emisních povolenek 1, což jsou hlavně povolenky pro firmy naše průmyslové, čili to by bylo další zdražení života.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV.
4: Na XTV.
3: Bez reklam a bez čekání.

0: my music.
1: Radio Xaver.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
3: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice, prozvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velkou obchodník se zastrašováním, čili... Zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš. Mám dojem.
2: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak. Musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě to znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane mimo jiné, tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
3: Petře, tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
2: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
3: A vyhrál.
2: Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že je tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu STEM, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček, Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi. A stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi.

0: těch stranických preferencí.
1: Tak to, Petře, dokonce, promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu, mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší já, to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zarazil, znervóznil a znejistil, a proto je vidět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zaútočil hned, ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy, říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fialy. A to je, no to, hele, to jestli to je... chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zareamování, na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu, typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
0: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního. Ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci toho, té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já. A že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopřeje jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
1: Že prostě je.
0: Že prostě je. Ale jenom ještě doplním ty preference. Protože i tam došlo ke konfliktu v televizi, s tím přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend, hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu Starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici Motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
1: To se nic nevědělo. Zajímavé je, že ještě Piráti teda přibrzdili. Piráti, to se přiznám, že mě
0: Piráti
1: překvapilo.
0: Piráti zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený, teda vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
1: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
0: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale on tam mimo jiné, ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami. Nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl, jako hrubě netrefil to pořadí v čele, hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My dokonce oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
1: Ale všechny
0: volby.
1: Vyhrál, Petře.
0: Jasně, druhé byly krajské volby na podzim.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny, to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako... psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snědl. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby po ránu fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby.
1: No, řekněte, popravdě, pane Farský, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Jo, bývalo to, já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidívy a tak. Mhm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při trošně nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
2: Určitě. Kolega říká často, že si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu, nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: U těch lidí?
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojede. Já s nima jako... Chodíme na různé terapie, jo? A alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo? Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo? Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel. A myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někdy v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si už zapálit a nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxici, že? Těm, co mají drogy. U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Tak. Nevím, jestli cokoliv. Někdy trpím. Hm? V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží, jak
1: máte
2: dlouho.
1: Na to chuť.
2: Záleží, jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám. Vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležitý tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon. Vy jste je chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem s toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo. Mm. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo? Takže ale samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro diváky.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. No. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Mm-hmm. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
2: Nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku.
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký ty, nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce jednou i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Mm-hmm. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to
2: Jas, abstinenti, jablonec.
1: Jas, abstinenti, jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším.
2: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
2: Ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
2: Určitě. Ten kolotoč závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
1: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
2: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
2: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
2: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kde vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh. Ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co to znamená?
2: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
2: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
2: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
2: Ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
2: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat. Že?
1: A co jste našel vy?
2: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
2: Začal jsem se otužovat třeba.
1: Aha, no tak to
2: je. To je velká dávka.
1: Já vím, no. To je teď taková moda.
2: Ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
2: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzávám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
2: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
2: Aha.
1: Co to je?
2: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, kteří jim pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
2: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového, dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek. Nebo strašidelné do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení. Ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
2: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
1: Oni jsou
2: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstrah, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
2: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu pomlčka nebo lomeno společnosti něco za zlé v tomto směru?
2: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kdekdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
2: Určitě, jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo, svítí sluníčko, nalil si panák a ono bude hezky a tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou.
1: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
2: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Já se jmenuji ty stránky, je to ten.
2: Ano.
1: Vy jste chtěl ještě něco říct?
2: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
2: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
2: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: to tahne ne od 10 k 5, ale od 5 k 0. Pojďme se podívat. CVVM vydal další průzkum ohledně spokojenosti a důvěryhodnosti vlády Petra Fialy, jaký vnímají lidi. No a to vysvědčení dopadlo, jako když si přijdete do školy pro vysvědčení a tam jsou kule. Nebo čtyřky, řekněme, protože vidíte, Fialova vláda je nejhorší od Nečase, myslí si lidé. To je skutečně pro Fialu paráda, protože nám sliboval, my to všechno dokážeme, teď nám to opakuje taky, všechno jsme zvládli, všechno jsme dokázali. S námi přichází změna, tak přišla změna, protože Petr Fiala a jeho vláda dokázali být vlastně ještě míň populární nebo důvěryhodní, než byla i ta předcházející vláda Andreje Babiše na vrcholu covidové krize. To už je co říct, protože my teď už nemáme žádnou krizi a la covid a s vládou Petra Fialy to jde od nuly dolů. Pojďme se podívat i na komentář Alexandra Tomského na Novinkách. Tato vláda nestojí za nic. Zkuste si to přečíst. Marně jsem doufal, že budeme mít méně státu a tak dál. Ono těch slibů pošlapaných Petrem Fialou je tolik, že už se to nedá spočítat, ale tohle to je přesně výpověď nebo zpověď, myslím, zklamaného, nejspíš řekl bych voliče Trojkoalice Spolu. A je to hodně smutný čtení. Ono podobně mluví o vládě Petra Fialy, nebo mluvil i politolog Lukáš Jelínek v pořadu K věci na CNN Prima News. A i to je velmi výstižný, co je problém u Fialovců. Fiala není šéf jako Babiš, těžké úkoly nechává na ministrech a ti se v tom plácají. To řekl přesně, protože tuhle tu agónii sledujeme denně. To už je vlastně permanentní reality show, kdy ministři, já vám tady ukážu vlastně největšího borce. Zbyněk Stanjura, ministr financí, čili jasná dvojka v každé vládě. Člověk, který drží kasu, prostě diktuje. Kdo drží peníze a sedí na nich, tak víte, že bez peněz neuděláte nic. No a Zbyněk Stanjura, on je to samozřejmě už málo překvapivý, protože nikdo ho nepodezříval nikdy z toho, že rozumí státním financím. No ale v rozpočtu je chyba za 60 miliard, oznámeno ministerstvo financí. Prostě z té slavné, jak oni to nazvali, válečná daň, ale není to nic jiného než nová daň z nepřiměřených zisků. Tak místo těch 100 miliard tam bude 40 zhruba. No, takže další 60 miliardová díra. To tak jako teď Stanjura oznámil. No ale Stanjura bodoval velmi i předtím. Vzpomeňte si, když přišel s tím vlastním návrhem DPH nebo s tou analýzou vlastního ministerstva o tom, co udělá z DPH, kolik úrovní a v jaké výši a co kde by mělo být, tak to samozřejmě způsobilo ohromný poprask, jako snad už všechno, jakmile otevře nějaký minister pusu v médiích, tak máme poprask. Záhy se to začne dementovat a tak dál. Takže Zbyněk Stanjura je borec v tom, že on, jak se říká, sám unikl to DPHčko. Načež Petr Fiala přišel a řekl, došlo k úniku. No, když už je to takhle špatný a premiér a šéf ODS Fiala říká, došlo k úniku, který provedl první místopředseda ODS a jeho vlastní minister financí, tak já tomu říkám inkontinence a já si myslím, že jsou na to léky různý, že se to dá léčit, protože není to nic hezkýho, ale tohle to všechno jsou věci, které samozřejmě lidi vnímají a říkají si, co to pro boha je za vládu, tohle jsme tady ještě neměli. No, pokud je o Stanjuru, pro dokreslení toho, jak vnímají vládu a premiérskou stranu ODS v ní, nejen lidi, ale i bývalí členové ODS, včetně ministrů, tak se tady podívejme, ona Stanjurovi napsala, nebo vyzvala ho, bývalá populární starostka z Ostravy, Liana Janáčková, a napsala mu, Zbyňku, podej demisi, jestli seš chlap, ještě v tom bylo. A oni se k ní připojili i bývalá ministrině za ODS, Filipiová, a další lidi, protože už se na to sami nemůžou dívat vlastně, co jejich bývalá strana, která vždycky byla stranou silného ekonomického programu, mohla mít někde ODS programový deficit, ale pokud šlo o ekonomický program, tak ODS byla vždycky stranou silného ekonomického programu. Teď vlastně žádný program nemáme. Teď ekonomickým programem ODS je permanentní chaos. Fiala tu vládu neřídí. Rozhodl se ODS vlastně rozpustit v trojkoalici Spolu, aby si zachoval funkci. O tom hlavně jde. To už není žádný vládnutí programový, natož hodnotový, jak on to pořád opakuje. Ale co je pro něj příznačný? Petr Fiala jede dál. Protože on na Twitteru napsal, vlastně to bylo před víkendem jenom, chtěl nás potěšit, inflace je nejnižší od loňského roku, ano, o 0,1% pokles, super, hned jsme najednou všichni zbohatli, no ale ten druhý odstavec je geniální. Je vidět, že náš přístup se vyplácí. Stejně tak, jako se podařilo zkrotit ceny energií a pohonných hmot, se to též postupně podaří také s cenami potravin a celkovou inflací. Musíme být trpěliví a nedělat neuvážená rozhodnutí. Zvládneme to. Hlavně, prosím vás, trpělivost a nedělat neuvážený rozhodnutí. To si takhle republiku nesmíme nechat rozvracet. A dočkáme se. Dočkáme se možná třeba za jiný vlády, ale to už je skutečně zatvrzelost a zaslepenost. A Petr Fiala to zopakoval ještě v rozhovoru pro TNCZ, což je, jsou vlastně web zpravodajský televize Nova. Vše jsme zvládli, rodina problémy nemá, myslí i jeho. To je super, že s jeho platem nemá jeho rodina problémy. On se tam kasá nejen s tímhle, ale to je furt dokola. Tohle to už je normální žití ve virtuální a paralelní realitě. Tohle není přesně možný, aby... Řekněte mi, to už musí být duševní, to není normální, to není politický problém už, ale skutečně tady. Jestliže premiér vidí, jak se to všechno hroutí pod ním a on vlastně si takhle furt na Twitter nechává za sebe psát takovýhle prohlášení a tak dál. Ale já mu vlastně musím přiznat předvídavost. On by se mohl možná živit jako prognostik, spíš než premiér a politik, protože v roce 2018 vyšla jeho knížka, on tam geniálně a naprosto přesně předpověděl, jak dopadne jeho vláda, a sice jak uvařit demokracii. Jeho vláda uvařila demokracii nebo vaří demokracii velmi slušně. No a tam je podtitulek od vládní agónie k polokomunistické vládě. Tak to, co vidíme teď, jeho vládu, tak agónie teda je to zatracená. No a polokomunistická vláda, tak ani ta skutečná vláda, kterou drželi v tom předchozím volebním období ze sněmovny komunisti a na kterou on naráží jako na polokomunistickou, nevracela do české společnosti a politiky totalitní maníry jako vláda jeho samozvaných demokratů. Takže já se Petrovi Fialovi vlastně svým způsobem omlouvám. On to v roce 2018 už předpověděl. Strašná škoda, že jeho knížky nikdo nečte, stejně jako ten časopis Kontexty, který jenom platíme, aby on ho mohl vydávat a jeho i rodina do něj přispívat. Ale předpověděl to perfektně, tak já před ním smekám. Jenom nám to vlastně mohl říct, když to vydával, tu knížku, tak mohl říct, jestli se někdy stanu premiérem, tak takhle to dopadne velmi rychle, protože máme nějakých 17 měsíců, kdy je Fiala a jeho vláda ve funkci a viděli jsme vysvědčení od CVVM, nejhorší vláda od roku 2014. Já bych si dokonce dovolil tvrdit, že to ještě horší vláda než Nečase. Ona samozřejmě měla změřenou tehdy ještě nižší popularitu a důvěryhodnost, pravda, ale takhle zoufalý to nebylo. Protože ten rozklad, který předvedli ve vládě Petra Nečase Věci veřejný, který se tam rozpadli na jednotlivý poslance a potom tu sranda partu lidem a tak dál, tomu jsme se aspoň mohli trošku smát, ale tomuhle se smát už nejde, co předvádí Petr Fiala. Takže vidíte, měli bychom číst knížky Petra Fialy, protože v nich je vlastně všechno moudro. Vykašlat se na Twitter a jeho rozhovory v televizi. Já si hned zítra se půjdu podívat, jakou má poslední knížku a hned jak tam uvidím titulek, tak budu vědět, že přesně to se stane.
1: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live. A pokud se vám videa líbí, klepněte na odběr. Díky za podporu.

0: Radio Xaver.
1: Některé věci říkáš otevřenějíc, než je zvykem. A vlastně hovoříš o tom, kolik žen si za život zažil v těsné blízkosti, když to řeknu velmi decentně. Jak je možné, že tebe ještě nepotkalo to mýtu?
2: No, mě by museli popravit. To prostě... Mýtu je idiotská věc. To je nesmysl. Já to respektuji jedině, když jde o násilí. Jestli pěkný ženský řeknu, že bych jí pozval na kafe nebo že jí ukážu sbírku motýlů, to je velmi slušná nabídka a ona řekne, ne, jdeme každý po svým. Ale aby prostě, to jsou všechno ženský, který potřebují prachy, tak chodí a ty soudci jim to žerou. A neřekne jim, milostivá paní, to jste si měla rozmyslet předtím. A ne teď po 30 letech jste bez koruny, bez dolarů. A chcete se hojit na někom, kdo vás poplácal po zadku? Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin. To je projev přízně, obdivu. A když je to vkusně udělaný, tak je to přece, ta ženská by měla být potěšená, že je o ní zájem. A ne, když jí otevřu dveře, tak půjdu na 2 roky do vězení. Mm-hmm. Je to postavný. Svět se zbláznil. Ale opravdu, dějou se prostě věci. Já to nechápu, a protože už je mi 81, tak už se tomu většinou směju. Byla 3králová sbírka. Viděli jsme ji všichni. Všichni 3 bílí. A Baltazar má být černý, ale ne otrok, jak si mysleli ty pseudorasisti. To byl mudrc, to byl černošský král a on tam není, že někdo řekl, helejte, ať jsou radši všichni 3 bílí.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Trump přes mluvčí sejmul velká média, ta brblají, ale nic nezmůžou. Tak vidíš v tom určitý revanš, odplatu, mstu? A nebo je to prostě reakce na současné mediální dění, na to, jak se média promění?
2: Já bych to takhle neinterpretoval. Ty víš, že jsem dělal tiskovýho mluvčího?
1: Vím.
2: Já jsem byl...
1: A to už je hodně dávno.
2: Klausových vlád. Já jsem byl Klausem, já jsem nebyl jmenovaný, to tedy Klaus nechtěl. Ale tak si vzal mě, tam našel někde na chodbě, prostě, jak jsem udělal tiskovýho mluvčího. A to je vlastně docela důležitá profese. A tahle ta mladá slečna, on je 27, tam paní, tak ta opravdu jako do toho vtrhla s velkým ajfrem. A ten tiskový tětiž mluvčí, jako on nemá být advokát svého šéfa. On nemá být ani zase na druhou stranu advokát těch novinářů. Jeho role je přesně někde mezi. Jo. Že on prostě má být lojální ke svému šéfovi, má mu rozumět, co on dělá, co on myslí, co udělá po případě. A potom to nějakým způsobem překládat těm novinářům do jejich jazyka a popřípadě pomoct zase od novinářů přenést vlastně tu zpětnou vazbu k tomu svýmu šéfovi. A to je úkol vlastně tiskového mluvčího. A já myslím, že tohle ona přesně bude dělat, protože je to profík. Jo. A tohle je vlastně, když jsem se optikou jí podíval na naší scénu, když se podíváš, co tady je za tiskový mluvčí, tak buď jsou to hezký tvářičky, které jako opakují věci, které prostě se naučili a tak jako to odehrajou a je to úplně jedno, jako co říkají, a nebo jsou to takový ty zákulisní myši, nebudu jmenovat, u koho třeba jako jsou, a ty tam něco dělají a něco tam kutají a nelezou jako moc na veřejnost, nevím, jaký kredit mají u novinářů, ale ty jsou zákulisní. A pak jsou ty, jako byl třeba Ovčáček, který měl zase pocit, že musí bránit toho svého šéfa. A to taky jako není úplně dobře, protože on není jeho jakoby advokát venku. On má být prostě jako ten middleman, který prostě vždycky to dostává z obou stran, ale ten fackovací panák, to je potom ten nízký mluvčí. A ona tam lítla a ona jako řekla, tak co bude dělat, co nebude dělat, že ty velký média to tady nemají jako na furt, že tak chce taky vlastně i ty influencery a vlastně ty relevantní hráče. No moc se mi to líbí.
1: Ty jsi říkal, že mluvčí má být někde jakoby mezi těmi novináři a tím svým šéfem, ale otázkou je, jestli stejně tu jeho roli vnímá ten šéf. Není šéf, který očekává, že ho tam mluvčí bude bránit, bude se ho zastat.
2: Říkáš, moc hezky nevnímá a to je vlastně taky největší úskalí i toho profese toho tiskového, aby pořád tady přitom i ten jeho šéf mu věřil. Jo? Mm-hmm.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Savere, už se nám to krátí. Neselý, nebo to, no, 2 týdny dovole.
1: Už je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtežka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
1: No,
2: pozor na jazyk, Xavre.
1: Jak to?
2: Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází, tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Xavre.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku?
2: Trojku, no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Cornuton, jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlaní?
1: Vidím srdíčko na dlaní a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakuša, ne?
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak... Vítek je čím dál tím lepší. A teď svemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš ministr vnitra stokrát mi říkal, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, to neříká, že je blbost.
2: No to víme všichni, samozřejmě. No. Teď je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak
2: ne?
1: A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho a do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
2: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
2: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Xavier, a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem stal prásičkou rešerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo, nic.
1: A o motoristech? Mhm. To jsou naši.
2: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
2: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli. Jo? To se tady dělá.
2: To se zakryje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
2: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
2: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
2: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
2: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
2: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
2: Tý český televize,
1: myslím. No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
2: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady, pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolbníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream je porážit takhle, jo?
2: Já...
1: Asi desetinásobně.
2: Já to
1: a
2: vím.
1: A počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
2: Ve středu.
1: Ne ve čtvrtek.
2: Ve středu, ve čtvrtek s váma.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den, no. Náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní, klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té české televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holči, něco je špatně. Ale já nevím, co.
2: Něco je špatně. Mě napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna je, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
2: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
2: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
2: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
2: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní, taky řeknu vám teď. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
2: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
2: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm. že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mě musí dát slovo.
2: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
2: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Sever.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
2: To se netroufnou, ne?
1: No, oni jsou ostří. A teď je tam, máme novýho místopředsedu od včerejška.
2: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
2: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
2: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý, tak chytrý člověk.
2: A on ale... tak jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne? Co?
1: Ale tak férovej. To vám je tak férový chlap. No co řekne, jsi... to platí.
2: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom vám mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
2: No, teď říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To a... můžete, pozor. To můžete jako veřejnost.
2: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
2: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je ještě, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím co všechno, spousta youtuberů a logicky už ten, ta česká televize.
2: Severe, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to. Ale jestli chcete vidět pravdu o české televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
2: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
2: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct.
2: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile. Konstruktivně. Vy to řeknete mile. No. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
2: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
2: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
2: konstruktivně,
1: vím.
2: Konstruktivně,
1: Ksavere. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
2: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
2: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom je dva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
1: Počkejte, bude to ta demonstrace?
2: Jo, ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně, ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
2: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
2: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
2: Určitě bude něco, nějaký Vítek je zručnej na Sockách, Takže nebojte se, že to, že...
1: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
2: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No, zavolat, že pan Xaver tam chce promluvit.
2: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
2: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No, tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
2: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No ještě,
2: vám myslíte, neposlal? Myslíte, že je s batohem, s trojčičkou?
1: Vám neposlal?
2: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic. Nula.
1: To je divný.
2: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
2: No on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
2: No tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane Hoče, normální čistokrevná mafie.
2: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkám Zlatý Janoušek.
2: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělá.
1: To byl Kolibřík, ne?
2: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
2: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno, to je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama?
2: Já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltín, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne. Drtivá.
1: A vy už víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
2: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plný předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
2: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
2: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
2: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděl, jak jsem čestný.
2: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
2: Volba je tajná, ne?
1: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
2: No, já se jenom ptám.
1: No,
2: víte, vy jste asi neudělal nějaký průsez.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Vzpomínáte si při nějakých volbách?
2: Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba? To no, je
2: tak, asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne.
2: To je největší zlo, Xaver, to je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je choromnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není, Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před

0: bankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
1: Tak pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
0: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
0: No tak.
1: Really?
0: To byla jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xavere, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
0: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorní.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoiny, jo?
0: To, no to potom, co skončila Kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
0: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že Bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila. Skončila. Pro mě neskončila,
0: Xavere,
1: pane Holče.
0: Evička Tričko řekla, že Bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
0: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to dovoleb ještě 10krát připomněli.
0: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
0: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat. Jo. To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mým okolí, už vůbec u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu. Mm-hmm. A budeme volit Babiše. A mně vypadly noviny málem na zem.
0: No vidíte.
1: Říká, vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
0: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysíláním.
1: Noviny?
0: Spolu, s Péťou. S Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a brát si jeho noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
0: Nechci, včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet?
0: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi?
0: Ne, ne, ne.
1: A pro pejska taky. Máte pejska,
0: no,
1: že?
0: No, máme pejska.
1: Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel, ale čertově.
0: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
0: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
0: Vládní Český rozhlas od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v Domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím, my jsme satirický pořad,
0: tak.
1: Kde se můžou říct i satirické věci.
0: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, Já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je

0: lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Českého rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
1: Já
0: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem Českého rozhlasu. A to vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x v Průhonicích.
1: No já ho znám taky. No.
0: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
1: Cukrárně, ne?
0: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu, jasně, za každý vlády.
1: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
0: Tak to už mám pochybnost.
1: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
0: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
1: Ne, Xaver, to se stalo náhle.
0: Náhle,
1: jo. A já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patr Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili. Protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
0: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu
1: Já chápu tohle.
0: A naslenil vítr a chytil, jo, říkal ale, si, aj, ty brusku mě
1: ale
0: rychle.
1: Ale počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout a je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
0: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
1: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
0: Redaktorama,
1: víte, co tam
0: myslím
1: dokážou.
0: Si, že nejedná a těm nejbližším, těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
1: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsům, ne? Takže to on je opatrnej taky ohledně tohohle.
0: Já bych byl taky opatrnej, kdybych chtěl být ředitel Českého.
1: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku vyset pořád, to se o vás ví.
0: No. Pro jistotu.
1: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názor.
0: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
1: Jo, ta, Gany, která, to je Mega, ne?
0: Ne. Megany od Harryho, aha, to je ta herečka.
1: Jo, ale tak ta druhá.
0: Ale to se jmenuje jinak, to jsme Kate.
1: Aha.
0: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu, jo. Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
1: A nebuďte zlej, Xavere.
0: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
1: Jo.
0: Přesně tak. William, vyšperkovaný, toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
1: Proč?
0: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
1: jo?
0: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme, celá rodina, i Kate a všechno. Tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
1: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
0: No kolik, oni za stolik nemají.
1: Ale víte, co mě se líbilo? Ten banket byl úžasný a co měli. Všechno. Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou. A kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo v Ukrajině.
0: No jo. A jestli jste si taky... Nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie. Všechno. Z veškerou parádu. Víte, co dělala v té chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvá tam na rodinu, no, co tam, proč není tady?
1: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní k Savre, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl přijeď, počkrábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
0: On teď ukázal úctu k Británii.
1: A tak on má rád Británii.
0: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropa, jste taky Evropan, ne?
1: Já myslím, elita, že jste.
0: Elita ne.
1: A vy jste elita.
0: Ne, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
1: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
0: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
1: No já doufám.
0: Bych jako řekl, pane Holče, víte co? Naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
1: To jistě.
0: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
1: a pan Xaver bude psát.
0: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
1: To já nevím, Xaver.
0: Že bychom toho, tam napíšeme Rakušana dneska.
1: No tak, ta otázka je zbytečná.
0: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
1: A škůdce Česka.
0: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
1: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xaver.
0: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
1: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší. Strašidelnější.
0: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
1: Myslí z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
0: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrze naše zpravodajství posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
1: Jo,
0: tak?
1: Jo.
0: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
1: Fakt?
0: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
1: Jo.
0: A za profesionála.
1: Ale tak
0: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu. A on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
1: No, tak to musí nesnát.
0: Musí, no. Tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. Já jsem se vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
1: A co on?
0: Takhle si dělal.
1: On se nezasmál dobrýmu?
0: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holče, jeďte.
1: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
0: Marcelu, já mám rád,
1: jo,
0: tak nějak, lidsky.
1: Taky.
0: Máte rád lidsky?
1: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak, ta se má.
0: Cože?
1: Je v Římě.
0: Co dělá v Římě?
1: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
0: Já Řím nenávidím.
1: Proč? Pro Boha, větší město, super město.
0: Nejhorší město na světě.
1: Proč?
0: Proč? To už je lepší Novgorod.
1: Tak vy jste přes to Rusko. No
0: to je Ukrajina, ne Novgorod.
1: Pro ruskej.
0: To je na Ukrajině, ne?
1: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
0: Jižný Novgorod.
1: Ksavere.
0: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
1: Pověřte si, kde je Novgorod. To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Ksavere.
0: A Bůh, jestli existuje, to mi napadlo.
1: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Ksaverovi taky.
0: To tam píše.
1: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Ksavera Holce.
0: To je dobrý.
1: Alena Ravítková, jako vždycky, na Vilzonku od Azalky.
0: Azalka, to je kamuška naše.
1: Jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte jednu ve svetru pro lepšelí na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu do Chanová. To je hezký, to je vtipný.
0: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
1: Ale měla by
0: jeden
1: mít.
0: By vylízal
1: Sabré,
0: ten...
1: měla by mít.
0: No my,
1: pro, říkám, jak pro... se říká, nezapomnění, ne? Co?
0: No jasně.
1: Nebudeme si nějak angažovat v tom hodnotově?
0: Nemáme jenom prachy.
1: Co? Vy?
0: No já určitě.
1: Naplňte batoh. Naplňte batoh.
0: Ale Klub Svíní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby Klub Svíní dělal no, sochu paní.
1: Se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůškem nechtěl přijet.
0: No já nemám ani batůžek, no. Ale já, to se dá koupit, ne?
1: Jo. A já mám možná... Když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
0: Tam jich budou mít.
1: To víte, že jo. A pěkně plní.
0: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
1: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
0: Knize Hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
1: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
0: Jo.
1: Ale on teda jede, Ksavere. Ten se utrh ze řetězu zle.
0: Vám přestala, vidíte?
1: To jste udělal schválně.
0: Ne, pozor, to bude nějaký, nedávit.
1: Vyšší moc, nedávit já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
0: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
1: No.
0: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
1: A já jsem vás tak bral, že jste...
0: Jo, no. já jsem tady jako soukromá osoba.
1: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
0: Já vám udělám kafičko.
1: Jo, to byste bylo hodně.
0: Máme nový kafičko.
1: Fakt? Hm?
0: Lepší? Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
1: Aha. Není to podvod nějak?
0: Ne, jenom kapku jaru dáte.
1: Tak to jo.
0: A
1: zapěrní... Vy jste byl vždycky fajnšmekr.
0: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
1: Dneska je kolik?
0: 25.
1: 18? Tak 25.
0: Příští týden už bude tak do tujího. Že já z toho mám úplně nervy.
1: Jo?
0: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvem nějakého hosta do Vilzonky.
1: Hredla?
0: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Hredl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
1: Tak když jsem řekl, ať přiveze batůžek?
0: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
1: Vítek?
0: Že by tady s náma seděl?
1: Jo, tak Vítek, víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomněte si na jeho turné bez cenzury.
0: Jako musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
1: No já to chápu.
0: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
1: Kde?
0: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
1: Co lžete?
0: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho udělal prdel.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Já jo?
1: A jestli tak hodnotovou, vy?
0: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta. Nepřišel by bába?
1: Jasně.
0: On na to by mít čas.
1: Ale... To už skončí kam? Páně, ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začíná v pátek.
0: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
1: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
0: A když ne, Babiš, tak aspoň kaska konečná.
1: Jasně.
0: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky jsem.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse. Nikdo nemá vůbec nic v kapse. Ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu. Protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na čtyřech stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo, otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tady nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
2: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
2: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tady na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás, ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé, ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje?
2: No tak skoro to tak vypadá, mě to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme 4 úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli 4 identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
2: Kdyby se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě několik
1: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje, kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
2: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které je trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči ním si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
2: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou shodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skončí, to je... skončí svobodní a budou SPD.
2: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
2: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
2: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď chci být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
2: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
2: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby dána nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
2: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. to není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
2: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena, a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
2: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
2: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B. Protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami, nebo genderismem, nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
2: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
2: Možná období covidu, dejme tomu. ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces a my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo vy jste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny být mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že demokracie je v ohrožení?
2: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu nikdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců, tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
2: Tak zaprvé.
1: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z Unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
2: ano,
1: že by.
2: Ano. Tak především. Není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: tak
2: u sebe
1: jaké
2: doma.
1: Sliby?
2: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít.

0: Česko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervózňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
0: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa, třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
0: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu, ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jaký přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice a jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za tomu, že Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci si za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
0: No jasně, a taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
1: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
0: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek

0: pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla. Myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
0: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Miroslav Jansta je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Miroslav Jansta, zejména šéf České unie sportu. Advokát a tak dále.
1: To a předseda všechno. Českého basketbalu.
0: A předseda Českého basketbalu. Vy na to nikdy nezapomenete, pane předseda.
1: To je hlavní předseda.
0: No, řekněte, slyším v médiích poslední dobou názory, že český sport je na tom nejhůř v historii. Souhlasíte s tím?
1: To je absolutně pravda.
0: Protože... Jak jste to mohl připustit, pane doktore?
1: No, to není dopuštěním. To je způsobem vztahu stát a sport. A bohužel po roce 1992 vztah českého státu ke sportu je macešský a sobecký, protože to ukazují čísla, ukazují to výsledky, ukazuje to to, že jsme jeden z nejobjeznějších národů v Evropě, nebo na světě. Je to tak, že chybí pohybová gramotnost, děti nenavštěvují už tělocviky, omlouvají se z tělocviků. Rodiče často se stěžují i na ty tělocvikáře, který naopak chtějí dělat tělocvik. Takže začíná to na škole a pokračuje to do klubu, do oddílu a prorůstá to celou společností. Stát jasně neřekl, že sport je prioritou ve zdraví, v pohybu a ve výsledcích, samozřejmě v soutěžení a připravování se na práci, na život.
0: Když jsem sledoval vaše poslední vyjádření různě v médiích, tím nemyslím vaše osobní, ale vás, sportovců, promiňte to slovo, neznám příhodnější bafuňářů, těm, co se starají o sport. Co vy byste vlastně od toho státu ideálně chtěli?
1: My jsme chtěli, aby se stát choval ke sportu stejně, jako se chová ke kultuře, protože kultura je, i když si stěžujou filmaři, divadelníci, tak má pravidelnou podporu, má ministra svého, to znamená svého zastánce na vládě. My nemáme svého ministra, neměli jsme svého ministra. Jsme byli pod školstvím a to vidíte, jak to dopadlo. Sport šel úplně někam jinam, než šel do roku 92. Protože nejvíc se o sport, český sport, staral stát a obce za první republiky, od toho roku 24 až do války. Potom 70. 80. hlavně 70. léta. No a pak nic. Vemte si za 30 let samostatnosti Česka, kolik jsme postavili stadionů pro fotbal stát, kolik postavil stadionů, kolik postavil hal stát, podotýkám.
0: Dobře, tak...
1: Vzpomenete si na nějakou halu?
0: Ale vzpomenu určitě,
1: na
0: třeba na O2.
1: Tu postavil, to bylo za peníze Sasky, takže stát s tím nemá nic společného. Dál.
0: Dobře, tak nevím, kolik. Neskoušejte
1: mě. A ještě
0: ta O2
1: slouží nejen sportu, ale i kultuře, samozřejmě.
0: Ale v řadě městech určitě vznikají
1: města
0: nějaká...
1: Města pomohly, tak. Ale samozřejmě ne v rozmezí, který by chtěli a mohli, protože tam je většinou potřeba spoluúčast státu a ta nebyla.
0: Znamená to, pane doktore, že stát má s vámi, tedy se sportem, špatně nastavené podmínky?
1: Nebo... Jednoznačně jsou nastavené podmínky. Stát versus škola, stát versus spolky, stát versus obce a kraje. Ty podmínky nejsou, co se týká organizace a prosazování sportu, nastaveny, jsou náhodné, emoční, často vůbec tady spíš nejsou. Takže je potřeba do toho říznout a říct jasně, tady není teď máme Národní sportovní agenturu, což byl pozitivní krok, že jsme odešli ze zahnívajícího ministerstva, myslím zahnívajícího ministerstva školství, že ve vztahu ke sportu jsme přišli pod konečně svůj správní orgán, ale ten samozřejmě, když nebude mít podporu ve vládě, teď máme sice je přímo podřízený premiérovi, to je v gesci premiéra, ale premiér má zase spousty jiných zájmů a musí řídit celou vládu a všechno. Takže my, když mluvíme za Českou unii sportu, od roku 2014 máme usnesení, že požadují největší sportovní spolek zastřešující přes milion sportovců, požaduje zřízení ministerstva sportu, nejlépe po vzoru ostatních zemí, třeba spojených s cestovním ruchem.
0: Pane Jansto, bavíme se teď jenom o penězích?
1: Ne, my se bavíme o struktuře. My se bavíme o struktuře, efektivitě těch peněz. Bavíme se o školství, kde ty peníze jsou a nejsou využity řádně. Jo? Protože ono to, někde peníze jsou, to znamená ve školách jsou, ale jde o to, aby se používaly na tělocviky, aby se používalo na výchovu trenérů, protože to nejsou schopni dělat ty tělocvikáři. Využití sportovišť v okolí škol. A to je důležitý moment, to je základní moment vůbec českého sportu. No a pak je samozřejmě, protože český sport se nevyvíjel třeba jako v Německu v součástí těch spolků, těch zemí, ale český sport vlastně byl když se organizovaný český sport můžeme brát vznikem Sokola. A ten se vyvíjel mimo školy, mimo stát. On byl vlastně protistátní svým způsobem, protože to bylo, z toho se vlastně vznikly legie. Vlastně kdo pomohl vzniku Československa? No sport. Sokolové, naše legie byly organizovaný po vzoru sokolský žup, sokolský povely. Sokolové byli hlavní nositelé, velitelé. Oni hráli rozhodující úlohu v říjnu, v listopadu, pak při osazování Slovenska od Maďarů. A taky ten stát se k němu zachoval, první republika. My jsme měli ministerstvo sportu a zdraví.
0: A to už jdeme hodně...
1: Ale to jenom říkám, když srovnávám rok 92, kdy jsme jako ocásek, který tam byl daný v roce 88 ještě za komunistů, ta tělovýchova tam byla daná v roce 88, bylo, zrušilo se ČSTV. ČSTV zaniklo v březnu 90, jako tehdy to sloužilo jako ministerstvo. A nepřišla ani struktura nová, ani peníze.
0: Počkejte, řekněte nám, jestli zlomovým okamžikem, protože teď jsme zabrousili hodně do historie, tak z té novodobé historie je zlomovým okamžikem prodej Sazky?
1: Vůbec ne. Sazka, to je zločin, zabíjí ho dne. Zločin v tom smyslu, že nezodpovědností představitelů ČSTV, Českého olympijského výboru, Sokola, autoklubu, zabíjí ho dne, zmizel monopol, který je nemožný nemožný ztratit, tak tady to dokázali o ztratit. Nikdo to pořádně nevyšetřil, nic se okolo toho nedělalo. Kromě, my jsme aspoň tlačili, ale bohužel to bylo už pozdě. To zmizelo. A to bylo o tom, že jsme ztratili majetek, který jsme mohli klidně prodat, mohli jsme to znamenit 5, 6, 7 miliard, který jsme mohli investovat samozřejmě do jiných hal, do jiných sportovišť. Ale on už v té době nesplácel, už nepodporoval těma měkkými penězemi sportování, protože s tím se spláceli bondy, které byly vypsány na postavení O2 arény. Jenom, když mluvíme třeba o O2 aréně, tak jak jsem mluvil o basketbu. Od 2. září tady bude mistrovství Evropy. Bylo umění vůbec získat tu skupinu, která tady bude, protože to je enormní zájem v Evropě. 9 zemí to chtělo, 4 skupiny. My jsme, i když jsme nebyli favorovat, tak jsme vyhráli. Jediný, my jsme tam neměli z těch 9 zemí, jsme tam neměli zástupce státu, my jsme si poradili jako federace sami, dostali jsme to. Stát nás následně podpořil, protože ten basket je tak žádaný, že si FIBA, to je naše nadnárodní organizace, poručila zaplatit licence za to, že to dostáváme. Ty licence stojí přes 80 milionů, stát nám přispívá 77 miliony, ale Němci, kteří to dostali, mají finále, tak stát a spolky jim přispívají skoro 200 milionů, Italům v podstatě stejně jako nám, ale Gruzie, která dostala tu skupinu, tak staví basketbalistům gruzinským speciální halu na to jednu skupinu, abyste věděl, jak basket má v jiných zemích podporu. A tím neříkám o basketu, tím říkám, když se podíváte, co v Polsku, teď bude mistrovství světa ve volejbale, ohromná podpora státu. Maďarsko, mistrovství světa v atletice, to jsou ohromné peníze. A vemte si, tady fotbalisti, který jsou pořád proklínaný a kouká se nejen skrz prsty, tak nemají ani jeden mezinárodní stadion, kde by se mohli hrát mezinárodní soutěže. To znamená, oni nemůže Česko dostat sem mistrovství Evropy ani světa, protože nemáme stadion.
0: Slavě třeba?
1: Ne, to je malá. Potřebuje 33 tisíc sedících diváků.
0: Dostaneme se zpátky k těm penězům za okamžik, ale ještě mi teda řekněte, když jsme u toho basketbalu, protože vím, že vy jste duší basketbalista celý život. Bude to vypadat v O2 aréně, to mistrovství, jako když se dívám na přenos Ameriky?
1: Určitě líp. My budeme víc fandit.
0: Aha, fandit, ale já myslím to divadlo okolo, víte, jestli...
1: Nám jde o to divadlo na ploše. Takže já doufám, že to divadlo bude skvělý a že naši hráči budou hrát skvěle. Ale jestli chcete jako show, tak jako jaký byste si představoval? Jako, že tam budou střílet trička? To budeme střílet trička. Jako chcete, aby tam byly hezký holky?
0: Vy to zlehčujete, pane předsedo.
1: Ale to je to show.
0: No, ta show je, když je to úplně narvané, za prvé. A vidím to v těch různých záběrech.
1: Takže vám jde o tom, jestli bude plný hlediště.
0: To také.
1: A takže jestli, plný hlediče už budeme se srbské.
0: Kdybyste mě nechal domluvit, pane doktor Jansto, tak já bych tu otázku položil komplexně.
1: Výborně.
0: Dívám-li se na televizi, na basketbal americký, tak vidím spoustu lidí a uprostřed takový jakoby nenápadný, kde se hraje. A to všechno se točí kolem toho malého prostoru uprostřed. Mají to takhle nějak vychytané, mají tam ty velké kostky, já nevím co všechno. Bude to vypadat jako ligový americký zápas v tomto ohledu?
1: V tomto ohledu, protože O2 Arena je postavená velmi kvalitně, je to jedna z nejhezčích hal světa, bez zesporu. Tak to bude vypadat přinejmenším stejně, ne-li možná lépe než v některých halách.
0: Kolik stojí nejdražší lístek na takovou sportovní akci?
1: 15 tisíc.
0: A ten člověk sedí kde?
1: Na ploše.
0: Jako na ploše u těch hráčů?
1: Ano, tam jsou dvě řady a tam koukáte přímo na to hřiště, jste na hřišti vlastně a koukáte na ně. Jinak jsou lístky mnohem levnější.
0: No jasně.
1: Desetina.
0: Určitě. A před tím utkáním samotným, když jich bude několik, bude probíhat něco. Já vím, že v Americe někdy vystupují jednotliví ti hráči Harlem Globetrotters. Něco takového tady nebude?
1: No, kdyby třeba vaše televize chtěla být sponzorem toho Harlem Globetrotters, protože by se hodně zviditelnila, tak samozřejmě my je pozvem, ale...
0: Kolik to stojí?
1: No, stojí to 100 000 dolarů, takže...
0: Ne, to prý není tak drahý.
1: Já vím, ale my přece nebudeme hrát Harlem Globetrotters před mistrovstvím Evropy.
0: Jo, to nic takového. Tak a pojďme zpátky k té, my se na to těšíme samozřejmě, bude se to vysílat v televizi.
1: Česká televize má práva.
0: Práva a tak, takže to uvidíme a budeme vám držet palce.
1: Nám, když jsme hrajeme za Česko, hrajeme za nás.
0: Já jsem to teď myslel tak, že budeme držet vám jako předsedovi České basketbalové federace, aby to dobře dopadlo.
1: Aha, tak to děkuji.
0: Jo, tak aby to Česku neudělalo ostudu. A teď pojďme zpátky k tomu původnímu. Kolik peněz chybí v českém sportu?
1: Vláda přijala velmi dobrý koncepční materiál Sport 2025. Byl přijat v roce 16. A kde se vláda, a tím zavázala ostatní vlády, zavázala, že bude dávat postupně takovou výši peněz, aby v roce 2025 byla celkový výdaj státního rozpočtu, tak by na sport šlo 1%. Čím bychom v podstatě dotáhli kulturu? V současné době je to asi 16-17 miliard. Stát dává 5,5.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Hraje vám
1: All My Music
0: Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den.
3: Ksavere, další sváteční vlzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
2: Moc hezky to voní, musím říct.
3: To je Monte Cristo, Kuba.
2: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
3: Mhm.
2: To jakože z Kuby?
3: Jo, jsem dostal od fanouška.
2: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
3: Kdyby vás slyšel, kdyby vás slyšel.
2: Ne, je pěkný.
3: Výborný doutník.
2: Ne, krásně to,
3: jo?
2: Mě to zavonilo, vloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
3: Jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
2: Pane holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
3: Přesně, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih. To není hodnotový.
2: Ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. On věděl, teda žádný hlupák, jo, věděl všechno.
3: Lazebník, ne?
2: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
3: já
2: čáru.
3: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou teď země, paní Danuší.
2: Ano, a udělá mě demarkační.
3: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne, v 45.
2: Tak ona říkala Američani, ne?
3: No už to přešlo do Německa teď.
2: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
3: Jo.
2: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
3: Víte, jak se mu říká dneska, Ksavere?
2: Nevím.
3: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
2: Tak já stojím pořád na té samé straně.
3: Jo? Hm? Oni se mění kolem vás jenom.
2: A
3: to se
2: to jakkoliv prostě nás osvobodila rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane holče.
3: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere, já tak...
2: Kdo osvobozoval Berlín?
3: Cože?
2: Kdo osvobozoval Berlín?
3: Jasně, rudá armáda, no, tak, to všichni víme, ale Západ, já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
2: Tak tady
3: je... Všichni víme, že většinu Československa drtivou osvobodila rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
2: Pane holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
3: to bude to vždycky. Tady to opravdu
2: opravdě. Pane holče, ale nezlehčujte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
3: Počkej tady, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
2: Jasně, já cítím prostě tu
3: ne, ne, ne, ne.
2: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
3: Ani náhodou.
2: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
3: No to bylo.
2: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no, to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
3: Dobře.
2: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
3: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
2: No jasně.
3: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
2: To se seknulo. No. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
3: jo.
2: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
3: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
2: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
3: Do Mekáče šup, ne?
2: Do Mekáče táta přinese Coca-Colu.
3: Rodinný meníčko, ne velký?
2: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
3: Happy Meal.
2: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
3: No, ona má, myslím, věkem dospělýho syna, ale myslí děťátko.
2: Tak to, no, je, tak to je Happy Meal.
3: To je Happy Child.
2: Happy Childy. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
3: No, to nemohl být historik, ne?
2: Byl to historik. Já jsem...
3: To nemohl být historik.
2: Ne?
3: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blažka, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Folty.
2: Folčas?
3: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohleto, to je jeho narrativ. A protože on není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Že tady nezůstali.
2: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
3: Že odešli.
2: A řekněte mi, dnes večer je... Dneska bude čtvrtek. Řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
3: Je to možný, Xavere?
2: Já to mám naplánovaný.
3: Jo?
2: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně, potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
3: Jo?
2: Ve vozidle.
3: No.
2: Kde ještě jako... Říkám, spoustu moudrostí. Měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
3: No jasně, a na čem jste se zamýšlel?
2: Je to překvapení.
3: Jo.
2: Je to překvapení. No to je jedno, prostě. Je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já mám připravený pát Třetí říše.
3: No já říkám, já to vidím, Xavere, na vás. Vy se tam poznáte. Vy se tam poznáte.
2: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
3: No, Xavere.
2: Ježíši Kriste, to jsem... Toto musíme vystřihnout. No, to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado. Že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
3: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřelí.
2: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
3: Dobře, tak třeba pan Dominik
2: a nějak to cítil, může prostě
3: podlehat narativům různým, ne?
2: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat. Protože on mě to přišel domů.
3: Jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazemník domů.
2: No a jak jinak?
3: No a počkejte, a proklepnul jste si ho kádrově?
2: S lepší lidi, ne?
3: No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
2: Jo.
3: A nepodléhá narrativům nějaký?
2: On podléhá narrativům.
3: Nehodnotovej?
2: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
3: Správná terminologie, Xavere, jasně.
2: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
3: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s
2: premiérem. Jo, je to tak, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jede do práce, tak domů a udělám je ondulaci doma. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A On, a nedal to moc práce, protože on dokonce nějaké v nějakém tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka a teď je v rozpadcích.
3: Motoristů?
2: No, před volbama.
3: Jo.
2: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
3: Tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
2: Já mu vyplňuji hlavu.
3: Jo.
2: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže a... já si připadám jako na vítězné straně.
3: Jo, jo. No já si každýho ksevere, s kým se bavím, tak si ho proklepnu hned.
2: Jo?
3: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
2: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
3: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, ksevere. Co když vám pak někdo předhodí, počkejte. Tu se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
2: Na pohovor.
3: Co? Do krytu?
2: To je pravda. Povedou se mnou oboustrannou komunikaci?
3: No a pak je jednosměrná cestička už jenom.
2: No pane holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
3: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
2: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
3: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
2: No, přemýšlel jsem, já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček. No,
3: já vím, a zpíváte taky krásně, máte tembr, jak si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
2: No, tak šel byste tam?
3: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
2: Tak... Po Co? Zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
3: A 5 kilíčko třeba?
2: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
3: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
2: No, tak někteří zbohatli zázračně.
3: Třeba on.
2: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
3: No, ona ta Kellnerová, ne?
2: Paní Kellnerová, Češka. Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
3: Tak ona ta Kellnerová jméno taky.
2: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to. To byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnán.
3: No tak taky by asi nedosáhl toho, čeho dosáh, kdyby to neměl, ne?
2: Jo.
3: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky, jako? A...
2: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
3: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
2: Já jsem i vybrušoval. Jo. Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
3: Jo, jasně.
2: Nebo zajímalo to, jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
3: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
2: To jí nikde zapomenu. Nikdy to nezapomenu.
3: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
2: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti, kdyby to byly aspoň nějaké věci, no, nevím. Ono i náš kámoš, jeden závodník řekl nehezký o něco.
3: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
2: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane holče, já tam vůbec nejsem.
3: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, kdo má služky, co?
2: Služky?
3: No, služebnictvo.
2: Já mám elektronické služebnictvo.
3: Jo?
2: Když jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
3: Aby vám tam v bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
2: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane holče, ani vy, ani já.
3: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
2: Tak vy jste majitel, tam prosím vás realit na Vyhnálově.
3: No,
2: tak...
3: no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
2: No mám tam jít dneska?
3: Běžte, skváte.
2: Já mám naladěno obě kytary.
3: No. Dejte nějaký německý šlágry, spuste.
2: Lily Marlen, to neumím. Ta Lily Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty Perry. Mm-hmm. A já nevím, co to je to.
3: It's a long way to Tipperary.
2: No, it's a long way mm-hmm. Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
3: Já nevím taky.
2: Já taky no. Jsem nad tím nedávno přemýšlel. Ale ta melodie je skvělá.
3: Jo, jo. No. To zná každý.
2: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem... Jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
3: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterový ze sněmovny?
2: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
3: Znají vás.
2: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
3: Znají vaše dílo, ne? Asi,
2: dílo.
3: Názory asi. Správný.
2: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
3: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
2: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a čto vy dělajete? Už jedu jako jo. A... Já jsem říkal, že vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžou pracovat, když je svátek.
3: No a co vy?
2: Je vůbec nevidí, že svátek. No,
3: vidíte.
2: Tak Bůh ví, no co to je za
3: úplně. A tak by chtěli přispívat toho systému, ne, sociálního.
2: No dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
3: Aj.
2: A navazovali tak, vlastně družbu.
3: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu teď ten přínos.
2: No, to podle mě taková lež, pane Holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady na místě, což je jako tady etalon pravdy. Vy říkáte furt ten přístav, no. To je takový...
3: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Lidi už si na to zvykli.
2: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
3: No, on to ví jenom Jurečka. A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
2: O Jurečkovi?
3: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížejí, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, to je boží člověk, co?
2: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane Holče, jiný starost.
3: Jo? Jaký?
2: Jaký asi má starost? No povídejte. No volí mu

0: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec, možná máte pravdu.
1: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
0: A já vám říkám, víte, o co já se starám? No. Já lobuju za Papeže.
1: Jo?
0: No.
1: A za, máte favorita?
0: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
1: No a koho?
0: Já mám toho Maďara.
1: A jste takový bezbožník, tak proč?
0: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý...
1: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
0: Hm? No a co?
1: Ja?
0: No. No tak, jako pravda... Ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem jí životopis, jmenuje se Petr.
1: Jako já?
0: Jako vy. A
1: že bych to ještě zkusil?
0: No, zkuste to. Víte, že, můžete, že se můžete stát papežem i vy.
1: Fakt?
0: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
1: To jo už.
0: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po druhé, po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí?
1: Hmm?
0: Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
1: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu a řeknu, tak jsem tady?
0: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
1: Jo, jo, tom, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
0: pro vás nebude problém. A Bůh, a už jste svatým otcem.
1: Já to zkusím.
0: Petrův stolec.
1: Já to zvednu, Xavere.
0: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to moc
1: zvednul. Italský už umím líp než většina papežů na italských.
0: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
1: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
0: Jo.
1: Je ošemetná doba, Xavere.
0: Pravda, no. Pane Hulče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaké označení? Že nejsme systémoví?
1: Myslím, jo, protože Xavere dneska nám...
0: Hvězdičky.
1: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
0: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
1: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za týhle vlády a tohle našeho prezidenta.
0: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
1: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
0: On musí být dobrý pracovník.
1: No, podle všeho jo.
0: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému... Ať si to...
1: Vyplní vlastním narrativem, ne?
0: Vlastním narrativem, no.
1: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
0: Myslíte magistra Jana Součka?
1: Vy jste nám popravili generálního.
0: To je bývalý generální ředitel České televize.
1: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz. Já bych řekl hodnej, takovej, co?
0: To hodnej kluk.
1: Správnej. Správná, jítím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
0: Popravili je. Se popravil sám.
1: Popravili, no. No jo.
0: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
1: No měla si talent, dokázal naštvat všechny, ne?
0: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no to všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
1: Vy jste to řekl.
0: No. A děkuju, že mě tady hážete za popel. Ne, to je v pohodě.
1: Tak Kubánskej.
0: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
1: Monte Cristo.
0: Vidíte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet. Musíte být...
1: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
0: Teď už 9 miliardů, to je jedno.
1: No,
0: tak
1: neříkejte.
0: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
1: On jsi to prý vydíral. Ale jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám?
0: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí,

0: A Matocha už zapaloval
1: hranici.
0: Hranici.
1: Tak si to jak představuju?
0: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
1: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne? Za rok a půl.
0: To smutný.
1: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
0: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta s tou
1: dobočkou? Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co?
0: Tak,
1: u někoho.
0: Někde se to utrhne.
1: No.
0: No, pane Holče, je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
1: Tak se vrátit teď papež a ředitel České
0: televize. Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
1: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
0: No, oboj je důležitý.
1: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
0: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděl jste to?
1: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
0: No ne, já tam musím zavolat dneska, to není možný takhle. Chce mi Maďara.
1: No, mě ne, Sabre, Maďara.
0: No, za papeže.
1: No.
0: Vy byste nemohl být papež.
1: Vy jste říkal, že bych mohl být
0: papež. Ale jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
1: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
0: Vy byste měl tiáru. Jo. Hlavně byste musel mít červený boty.
1: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba. Nebo...
0: A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
1: To vymyšlo.
0: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
1: Já bych kázal, Ksavere.
0: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
1: stranu. Právě, právě, nad tím se připravuju.
0: No ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat ty. To by se mohlo dotknout věřících.
1: Tak to nedělejte.
0: Tělo Kristovo byste měl mít příště na 8 let s vámi.
1: No.
0: Jako hlavní kazatel. Uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
1: Jo?
0: No. Toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Ksaverovo.
1: Aby to Ksavere nebyly poslední narosky XTV.
0: No to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane Holče.
1: To
0: proč?
1: Ne, to je první schod a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, ještě nějaká cházka, jako vy tam odvolá, co?
0: Ponižující pro součky. No. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
1: Já nevím, Sarem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
0: Já to vím.
1: No, tak vidíte.
0: Ale občané to nevíš.
1: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
0: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
1: Já fakt říkám, že... Mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že je víceméně jedno, kdo přijde.
0: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv České.
1: A ji nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
0: Ale to není pěkné.
1: To by byl šéf, Ksavere.
0: To je proč? Důležité veřejnoprávní médium.
1: Ten to zvedne, ne?
0: Já nevím.
1: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
0: Nevím, nevím. Já si netroufám říct.
1: To má v sobě, Ksavere, tu vyváženost. Jasně.
0: Vyváženost? No, no nevím. Ale jedna věc je na tom, pane Holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svýho šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny. Mm-hmm. Tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
1: I spojovatelku.
0: I spojovatelku.
1: No, víte, co pro mě, Xavre, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
0: No a to všichni vidí.
1: No, ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikáda.
0: A teď starostí dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
1: No bohužel jo.
0: Jako ředitele?
1: Jasně, ta instituce na to klidně zralá.
0: Jo.
1: To víte, že jo?
0: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
1: No jasně.
0: A tak nenaveze mi do toho Stonikovu nebo někoho takového, tam máme. By byla vidět hodně.
1: Nebo nebrnkneme Jindrovi Rajchlovi?
0: Jindra!
1: To by byl šéf, ne?
0: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci. Hmm?
1: V Praze.
0: Ve 14 hodin.
1: No.
0: A to je teď, už má 11 minut demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
1: To víte, že jo.
0: Kolik tam může být lidí?
1: Nevím, jsem zvědavej. Čijte, kde oni to mají? Na malý straně, ne? Nebo?
0: Podle mě to mají na Staromáku.
1: Tak uvidíme.
0: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
1: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
0: Jo, to jo. No. Ale tak oni vyvažují.
1: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
0: A z toho 3 novináři.
1: Jo.
0: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
1: Taky...
0: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát?
1: Ale já to... Počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
0: No.
1: Jak hledá pravdu, ne? No. Co? Infiltrátor.
0: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
1: Oni to nějak to, ne? Spolupracují, ne?
0: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
1: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
0: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní... Tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkal, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
1: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, Doxever. Já o tom nic nevím.
0: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
1: Ne, naštěstí ne.
0: A věříte tomu?
1: Ne zatím s velkýma rezervama, všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
0: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
1: Od infiltrátora?
0: Infiltrátora.
1: Ježišmarja, tak to jste mi ani neměl říkat.
0: Taky jednou.
1: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
0: No, to jsem takhle slyšel, tam říkala ta paní Nora.
1: A Hinek taky?
0: To neříkala, jo. Říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
1: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
0: Sváteční poselství, no. Nechcete pro nás projev? Osvobození? Byste mohl.
1: No, já vím, já mám projev na rtech. Osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
0: No, je to teda velká zatáčka.
1: Já mám rád zákruty.
0: Zatáčka, do které se mě nechce.
1: Já mám rád zákruty.
0: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby
1: jsme... To nevadí, až sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
0: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
1: Že jo.
0: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
1: To bych chodil. V těch červených botách.
0: Jo, ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
1: No, musel byste se trošku polepšit.
0: Já bych se polepšil.
1: Jo?
0: Já bych byl první napravený hříšník.
1: Dobře.
0: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste požehnal.
1: No, vidíte.
0: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, tam ty věci. Takže, pane holče, Vlzonka, naše další...
1: Ale počkejte, musíme zapsat.
0: Ježišmarja.
1: Řík ksavé, sváteční.
0: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
1: Jo.
0: Ale děkujeme všem, kdož nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden je přečteme všechny.
1: Jasně.
0: Všechny, ne?
1: Mm-hmm.
0: A koho zapisujeme? No.
1: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
0: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne.
1: Já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
0: Pro mě je to paní hodná...
1: Profesorka.
0: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
1: 8.5. Danuše Nerudová.
0: Který je rok?
1: 25.
0: No.
1: Za přepisování historie, Sever.
0: Tak.
1: Se vám to sformuloval.
0: Můžu napsat prof?
1: Napište paní profesorka.
0: Takže napíšu prof, jo?
1: Mhm.
0: Aby bylo jasný, že profesorka.
1: Profesorka blbosti.
0: Pane holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
1: No to není nic.
0: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
1: Jo?
0: Jo. Která mě nedala přednost.
1: Fakt? Kde?
0: Blbě se to popisuje, ta takové normálně, regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
1: Ukrajinka to byla.
0: Ukrajinka.
1: Ježiš, to zase.
0: Ale já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
1: A neřekl jste nic nehodnotového?
0: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Mm-hmm. Danuše, ona se má příjmení taky?
1: Nerudová.
0: Nerudová, to je hezký příjmení.
1: Tak,
0: ale
1: tak
0: to...
1: pro ní akorát.
0: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je
1: literatura. To ne.
0: Za?
1: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Čím jste si?
0: Co by říkala, ta chodí kanálama.
1: Ta? Ksavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
0: Ne, ale říkejte
1: to. Je to tak, Ksavere.
0: Ale jak může být blbá, když je profesorka vedla školu takhle důstojnou?
1: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A?
0: Ještě tohle, no já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
1: No protože jste mi cinknul propis.
0: Ne, vy jste to udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane holče.
1: Ještě, že máme jich několik, co?
0: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jdu večer... respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
1: Já nevím, já teď měl líto toho Honzy. Tady vidí, no.
0: Bývalý
1: generál, co?
0: Bývalý generál.
1: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
0: radost. Jasně.
1: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
0: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel nikde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
1: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
0: A já si ani myslím,
1: ten
0: že...
1: To má jistý.
0: Já si myslím, že o to ani vůbec nešlo.
1: No.
0: Ale třeba mohl by teď ukázat, co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovou, zrušit Wollnera, jestli mu dopsali. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem, pane Holče. Naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podívat. No.
1: Stále být váma chodím dneska v čepici nebo v klobouku.
0: Ne, já jsem na to pyšný. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
1: Tam nemůžeme chybět, Xavre, jdeme.
0: Já tam nemůžu, mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
1: Co tam bude občerstveníčko?
0: To nebude chlebíčko vášho.
1: Ne?
0: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
1: Taky máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
0: No, nenabral. To bylo to tam slabý. A tam bylo vždycky slabý.
1: I na tom finále? Vaši?
0: I na tom finále.
1: Já myslím, že přines něco on ze zahradky. Co? Nepřines pohoštěníčko?
0: Ne? No, tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
1: Jo, ale já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
0: Ne. Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
1: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
0: No, někdo to tam prostě se ptal, z té české televize říkal, vy si dneska občerstvení máte strašně otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikdo na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže já, takhle to bylo.
1: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
0: No tak oni k tomu nemají přístup.
1: A.
0: Tam je taková demarkační
1: linie. Dobře děláte.
0: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíře, vezme příbor, on chlebíčky příbor.
1: Ne, jo?
0: To jsou jako... On teda v tomto je obdivuhodný.
1: To bych do něj neřekl.
0: Já nevím, jestli to můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky. A on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, oddělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malý řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
1: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
0: No, a teď je šéf reprezentace, víte to?
1: Fakt?
0: No.
1: To ani nevidíte.
0: Já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
1: No tak to děláte, ne?
0: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu s Tišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazat, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
1: Tak vy vylobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
0: Jo, ale to už je seniori.
1: Už je pro ČT3, ne?
0: To, no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
1: Vy taky.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: and he said he had done wrong.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? Je to možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: Myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: Tak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se scvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm. Ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134.
2: Ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu. Ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat.
2: Ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: No, až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem leváka, žvíkám na levo.
1: No, tak to tady mají, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah. Tak to já jsem, a o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná: člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: to
2: trochu?
1: Tak pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, které o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, to myslím.
2: No. No to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... Co? To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musíte zákon.
2: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
2: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
2: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence. No. Tak tam nebudu 8 třeba a potom 4.
2: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
2: Já jsem teď přemýšlela jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
2: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
2: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
2: No ne, to je blbost. Jako jak, tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
2: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ne, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
2: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
2: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
2: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
2: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
2: No každopádně jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
2: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak no, tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží? Když
2: jdete na nádraží.
1: No kdekoliv.
2: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No, to je pravda.
2: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ono na to odpovídal velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
2: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
2: Takže ono je spíš možné,
1: to
2: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
2: Asi, a ono je spíš možný,
1: že... statistická nula.
2: Vy jste takzvaná statistická chyba. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
2: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
2: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
2: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Ládina nachytli. No, pomstili celou Ameriku.
2: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
2: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí.
2: Mm-hmm.
1: Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
2: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro 8 a dneska už jsem zase na 6,5.
2: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Mm.
2: Tak to já u sebe vím teda.
1: Jo?
2: Mm.
1: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Jestli mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
2: Vy už
1: možná
2: nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky, ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
2: Hmm.
1: Tak
2: ale to není od vás příliš kamarádské. Z
1: pravé kůže, ne ekologické.
2: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje no byla tak levná, no, že byste mi položila telefon.
2: Neporadila telefon, to byste se
1: a
2: měla
1: to jsem
2: zeptat.
1: Dostal ještě 1000 korun slevu.
2: To je moc hezké.
1: Od pána.
2: No.
1: Co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
2: Hmm,
1: tak to, 1000 korun.
2: No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Taky se za váma přijdu poradit.
1: Přijďte.
2: No.
1: Přijďte, vaše dopisy v koši nekončí, ale víte, že mě to už napadlo?
2: Jako, že bych měla.
1: Tak vy vysplňujete všechny podmínky výběrového řízení a aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního a jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
2: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
2: To, co, kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
2: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
2: Hmm. Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila no a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
2: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
2: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
2: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
2: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Mm. Bohužel.
2: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT archiv nebo něco. No a je to.
2: ČT senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
2: pravda
1: se na to dívají.
2: Já taky.
1: A já jsem na to koukal a to ne, nebo já už jsem senior?
2: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
2: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
2: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
2: No, ne, u vás.
1: U vás?
2: U vás osobně.
1: Jako na 5 u nás? Nebo já tomu nerozumím.
2: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
2: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale... Neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
2: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
2: Aha.
1: Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
2: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
2: Taky mi to něco říká, ano.
1: Pátý přes devátý, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
2: No, tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humoserky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
2: Ne?
1: Četnický.
2: Jo, četnický humoresky, tak no, ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
2: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
2: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
2: Ne, já vím, ale tak
1: než, musíte to někde
2: splatit. Než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzal k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
2: To už je prodaný.
1: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
2: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No.
2: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
2: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
2: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem tak jako chodíte?
1: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
2: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
2: No to nevypadá úplně.
1: Ale to se v 90. nosilo.
2: V 90. se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
2: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu tě vyměnit za černý.
2: Ne? No, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek mám
2: takhle
1: ještě
2: se
1: víc.
2: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč bych to...
2: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
2: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám po každé jiné tričko.
2: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedné šaty.
2: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
2: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
2: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
2: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tu zetenka. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
2: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši voňavou kůži až sem.
2: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
2: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
2: Jo, a ženy

0: Big Mac takzvaný. A v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
1: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
0: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
1: Všemi krypty mazaný.
0: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako, jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
1: Statementy, no on má i dobrý nápady.
0: Jo.
1: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
0: Ale.
1: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
0: Co to dneska je?
1: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
0: Tak počkejte, oproti...
1: To je baráček.
0: Oproti tomu, co tento stát dluží 7 milionů.
1: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
0: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
1: Ale jo. Tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
0: Soud? To bylo u soudu?
1: No.
0: Ta kauza?
1: No.
0: Takže on to zapřel původně.
1: No to já nevím.
0: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl pan
1: tak
0: Horák.
1: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, který jste zašantročil?
0: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
1: Jo, po koruně.
0: No ne, tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
1: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
0: Práce na zahradě.
1: No.
0: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
1: Magdalenky.
0: To Magdalenky, Karolínky.
1: Já jsem to pochopila.
0: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
1: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
0: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů.
1: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
0: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
1: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
0: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
1: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
0: Ne, to lžete.
1: Ne, fakt.
0: Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mi to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
1: Pane zahradníče.
0: Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl, nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.

0: A to je český?
1: No to je film pro pamětníky.
0: No ale český?
1: A jaký, když je to morálka paní Dulské?
0: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
1: Jakože by to bylo Dulské?
0: Třeba.
1: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
0: Odpustky.
1: Posluhovačku a matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně na to dočká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam hrozně hezká scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
0: ano.
1: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona, prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
0: Že je těhotná.
1: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě. Když cizí lidi viděla, ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo by řekl, on mě, správně česky by to začínalo vo.
0: Jo.
1: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
0: Nevhodně se choval.
1: Nevhodně se choval. Ale tato říkala, že on mě váš syn mačkal. No.
0: No a jak to,
1: dívám tak rozdychtěně na vás.
0: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo.
1: Pomačkat.
0: No, já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
1: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
0: Ne, já chci spoiler.
1: Spoiler ten, že vy jste paní Dulská.
0: A kdo hrál paní Dulskou?
1: Nevím.
0: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
1: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle?
0: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
1: Režim letadlo?
0: Režim letadlo, no aby nás...
1: A to je co?
0: No, tak kdyby nám někdo volal.
1: Letíte
0: třeba,
1: někam?
0: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Xaverem, tak ho pozdravuj.
1: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
0: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
1: Já vás znám, abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
0: Morálka paní Dulské. Hele, to je film z roku 1958.
1: No, tak to je nic extra.
0: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
1: Ano.
0: To sedí.
1: Asi jo. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
0: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Ježiši, tak to je Zdeňka Baldová.
1: Zdeňka Baldová?
0: Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
1: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
0: Ten mačkač.
1: Mm-hmm. No jo,
0: tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
1: No.
0: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
1: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmějte se. Stišnově u nás.
0: A to užívala orálně, nebo se
1: její
0: v tom koupala?
1: Její maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako snědy hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. A jestli 17, 18, taky nějak byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle.
0: No.
1: Tak to ti najednou, takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
0: Neptun.
1: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
0: jo,
1: takže otěhotněla. V tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není kompresandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody Ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký...
0: Jako, to byl nějaký nevěřící Tomáš.
1: No to byl nějaký... No, no ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
0: Do té slané vody.
1: No, na tu pláž.
0: A našli?
1: No nenašli právě. Nenašli.
0: Taky ho vzala vlna.
1: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no. Z Bulharska, ale.
0: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
1: No, tak...
0: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
1: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber nebo...
0: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
1: Černé písky nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
0: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
1: No, tak
0: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde je klidné moře.
1: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
0: Otěžek.
1: V nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
0: No a jak to dopadlo s tou paní Dulskou teda? Tak byla spokojená babička? A...
1: No nebyla, ona odešla, ta, ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Dulský, aby si to nechal vzít.
0: Ježiš.
1: Dokonce je to do prachy. No. A no, ona se pak rozhodla, že ne, jako to je stejně jak ta jiná, že v té nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
0: No jo, ale toho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Dulskýho.
1: Dulskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
0: Možná pořádá ty pochody.
1: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
0: Z roku 58.
1: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti. No, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
0: To je známý.
1: Kde je výborný Marvan a Smolík se jmenuje ten herec.
0: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
1: Jo, to vůbec nevím, že chlastal.
0: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
1: No, říkal pan Donutil, ha, promiňte, taky ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
0: Mě hrozně.
1: Fakt,
0: no jo.
1: Vy jste faninka?
0: No, víte, klasika.
1: Jo.
0: To je klasika, to je něco jako morálka paní Dulské.
1: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě, neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
0: Ne, to je taky umění.
1: Taky?
0: No jasně.
1: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? Ať to...
0: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
1: Filantropové?
0: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
1: Ti, co rozdávají prachy?
0: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
1: Stranám?
0: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
1: To je divný, že?
0: Tak různí lidé, bohatí, mají různé maníry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
1: Potřebujeme peníze na něco?
0: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
1: Jo?
0: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel,
1: jsem dlouho nic neutratil,
0: navíc, teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno?
1: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
0: Teď jde o všechno. No, tak
1: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
0: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
1: Myslíte?
0: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
1: A když jsme v té Evropské unii, ne?
0: Právě proto.
1: Tak oni se nás tam zastanou.
0: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
1: Toto řekla.
0: Jo, jo, jo.
1: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
0: No, počkejte, to není vůbec rozumnej nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
1: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
0: Kam?
1: No nevím.
0: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
1: Tak já za těch úspor nemám tolik.
0: Říkám, to tak já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
1: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
0: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
1: Paní Karol, jsme na konci.
0: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
1: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
0: No já už teď taky.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Markéto, musím se přiznat, já si začínám připadat jako šéf poslanců ODS Marek Benda.
2: A co pak se vám přihodilo?
1: Marek Benda v souvislosti s bitcoinovou kauzou prohlásil, že je starý muž a ničemu nerozumí. Já jsem to ocenil, tak jsem si, naše země v dobrých rukách, je to pod kontrolou, ale já si připadám, no ne snad jako starý muž, ale ničemu nerozumím už, protože jak se blížíme k volbám, tak najednou se stalo to, že kdo chce snižovat daně, tak je v podstatě dezolát. Za chvíli se dozvíme, že napomáhá Putinovi, protože tady se úplně převrátilo všechno myšlení i to, jak je to prezentovaný v médiích.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací? Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sabre, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už jeli tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politručka.
1: Neříkejte mi to. Jo,
2: jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Ksaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. Vy to nevidíte, sledujete to.
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo jel v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma. Neříkej, jestli...
2: Jel tam Knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: Já, tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak.
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na Knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je to
2: zůstane.
1: Jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude pravda.
2: Jo, jasně. Tak co? Že... Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: Ona se taky povídá legendy, tak co?
1: No, ona se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo? A u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis?
1: No.
2: To je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: A to, já myslím, že jeden čičí tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čičí tornádo? Jedna?
2: Jedna, nebo jedno?
1: Jedno?
2: Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko, jo.
2: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně
1: české
2: televize. No, Chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale
1: je
2: to Chichy ona, Chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je
2: my?
1: To tornádo. To je...
2: Já jsem se na hru Xavre teď dočet na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo? Čičinka. A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
1: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize, a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
1: Já myslím, že by mohlo přijít tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád, a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řeháka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
2: Fakt? Má metafory, jo? Hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
2: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
1: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No tak, prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: To jsem tam neviděl. A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky svěží vítr. My jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
1: Ne, ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy. Pravda a láska začne vyvádět.
2: Počíte, Alex Savre, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
1: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odkud fouká a začal chválit Trumpa.
1: Vážně.
2: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi.
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil, ne?
1: Tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
1: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ne. Ať je to...
2: Myslím, vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
1: Já
2: jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
1: Splynutí? Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako, nic prostě, je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Chuj větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než knedlík, ne ňuňátko.
2: Všechno je to dobrý, mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle,
2: když... To nejsem, ne? Já tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne, ne, ne. Vy jo, vy byste si
1: jak
2: ho pochoval.
1: Jak jsem s ním?
2: Honzík.
1: Honzík. Jo, Honzíku.
2: Vy jste si ho pochoval?
1: Jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale fachák, se bude pochovat si.
1: Jak to?
2: Nedlíka. No tak mu není úplně jako...
1: Tak...
2: Pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručíku.
1: No, já bych si vzal pana...
2: A to není štěňátko úplně, Lipánek. To pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan Všehomíra, jako člověk, který má ten přesah, jo? I do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl i já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak ještě fotky, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
2: Ksavre, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedíte takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Dobře, tu bonbon je. Ale... Aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo. A víte, kdo mi tam chyběl?
1: No, náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on byl na dovolení.
2: Proto to tak taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xavier náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No, není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No, to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: A porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
1: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík, by ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xaver.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na benzín?
1: Říkala?
2: No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má kapačky.
2: Je teď na infuzi? Pořád nevíte?
1: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka posílá...
2: Markéta Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílej prášek, myslíte? Jo. Jde na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se smějou?
1: Je to na dobrou náladu, tak. Je to rozdrcený asilpirin prý.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda byt panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
2: Jak zavolal.
1: To je jako stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
1: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
1: Ne? Vy jste takový, ale vy jste hrozně jako tak obroubnul, pane Holče.
2: Proč obrohnul? No tak ještě, já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme no, všechny kandidáty.
1: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkal, vy tady sedíte.
2: Týká, ty kandidujou, tak ty známe, ale mě stačí tyhle, Ksevere.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
2: Umím, docela dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
2: Paštiku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková, pan...
2: Konečná, Ksavere, neřík.
1: Co jsem řekl?
2: Ksavere, nechte to.
1: Řekl jsem něco špatně?
2: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
2: Zazvoní zvonečkem,
1: no,
2: co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no. Prosí nic.
2: Skončí Popel. Na té kapačce, Ksavere. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
2: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní, pane Holče. Já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férovej chlap?
2: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
2: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Ksavere, ne? To už nám
1: no,
2: řekl pan
1: nevím.
2: Premiér.
1: Já tak... právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom tam bydlí v té Opavě...
2: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst v té Opavě.
2: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
2: Jako na, třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
2: Ježmarja, hlavně ne Honzík.
1: Honzík, to je bojovník, pozor.
2: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
2: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná jako díky tomu jejich otci té rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, já bych řekl, jako společenská. A teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme.
2: Jo.
1: Český Gaben. Byl národní umělec. A to dával kdo ty, tady ty národní umělce?
2: No tak režim, ale...
1: Režim?
2: Režim, no, Ksavere.
1: Ne,
2: wow.
1: To nedával ten svaz těch herců a tak?
2: Já myslím, že národní umělce, Nelie si to předával jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Holče, to nemohl.
2: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
2: My si to vzali, no, Ksavere, ale dobrý.
1: Já bych si ale, to taky vzal.
2: Ale já vím,
1: já bych
2: vím,
1: si s dovolením
2: jasně.
1: Toho národního taky vzal.
2: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě do voleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
2: Já už jsem slyšel
1: jako Adonis a Jahoda.
2: Ze zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
2: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
2: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo na kolik?
2: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mě by stače no, zasloužilej. No. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no, že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
2: Tohle není žádný komunistický prezident. Má jak to odmakaný, Ksavre?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no, tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista, víte, jak se říká, jednou fízl. Vždycky no, fízl.
2: A nevíte, nepřednesl už dneska nějaký projev?
1: Kdo?
2: No, Pávek. Já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
2: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to 21. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: V tom, no, v tom životopise.
2: To. Aby mu, to může být škodolivost třeba, chápe?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku, ano, a on to přijal.
2: A hrdině to obhajoval, no, a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
2: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér

0: Eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
1: Tak to je atmosféra.
0: Jo, dokážu už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast,
0: kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovém projevu zadrhává méně už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
0: To víte, myslím, že asi ne.
1: Víte, kde je pan
0: Půr? Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
0: Já myslím, že udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem jeho slyšel. A to už nepokračuje.
0: To už je 2 roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? To by byla
0: škoda. Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No, já jsem se právě moc nepídil.
0: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
0: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám, před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
0: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
0: No je to postuda, ne? Na prezidenta.
1: No.
0: Jak Bilak, on mluví jak gumák, Xavere.
1: Gumák? Hm? Co to je?
0: Jako lampasák.
1: No to je,
0: no.
1: Lampasák. No.
0: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No já už přemýšlím, pane Holček, kdo bude po něm? No to za chvilku.
0: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Xaver, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude 2. pětiletka.
1: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Xaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
0: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude 2. pětiletka.
1: Mm-hmm. A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
0: Taky to bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
0: Pan tak to byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
0: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, to, jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
0: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec ve skrze národní.
0: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste
1: to
0: se
1: ne,
0: registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi 3 písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
0: No to chápu.
1: No, tak to jenom,
0: abyste... Kdy jste byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne.
0: Ne?
1: Já jsem byl u Stredy Pavla číslo 2. A Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
0: jo?
1: Aby se mohl poklonit mému umění.
0: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
1: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
0: No, tak
1: to není tolik,
0: jo.
1: Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, ne, nechcete zahrát písničku?
0: Teď ani ne, ale jsi říkal...
1: Já bych vám dal slevu.
0: Kolik bere Iva Pasterková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
1: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
0: Jste se vrčí pák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
1: tak
0: kolik...
1: Tak vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám.
0: Pojďte se, kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku. To je tak podle mě 800 tisíc.
1: Tak Bolek, jo.
0: Bolek. Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když se vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
1: Víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
0: Moje taky, já bych to taky kasíroval.
1: Ale ne, tak on je...
0: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovaného klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
1: Já nevím.
0: Co?
1: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu... V Brně jsou podle mě 2 velcí umělci. Byli 3. Než jsem se přestěhoval do Prahy.
0: Jasně.
1: A teď jsou 2, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to podobně jako ikony.
0: No tak počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
1: Ne.
0: Vy jste neviděl teď jako...
1: To se za Loutkový divadlo se to
0: neudělal. Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pazderkovou?
1: Já jsem to viděl na Facebooku.
0: Vy jste nesledoval, když přestahoval

0: program teď? No, to bylo nejlepší, Xaver, to bylo nejlepší sledoval. Číslo.
1: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za, to, za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, mm-hmm. se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
0: Ale pozor, ono to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
1: No.
0: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
1: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
0: Myslím, že jsem plný chcanek, nebo co?
1: Ne, to se říká, to je přirovnání.
0: Jo?
1: No.
0: A jste opravdu alternativní jedno... tam z Brna.
1: My jsme velmi alternativní. To ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
0: Jo? Hm? Jaký?
1: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
0: Jo, dobře, dobře.
1: Je to přisprostlý zase.
0: A jo, tak
1: to, ale je to,
0: to od vás čekal.
1: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
0: Jo.
1: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte mm-hmm. tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
0: jo.
1: abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
0: Já myslel hromádku eur.
1: Nebo hromádku no. euro, ale tu můžete klidně převodem na to charitativní máme, konto Xaver v nouzi.
0: Vy jste takový loupežník.
1: Poslal jste tam někdy něco?
0: Ne.
1: Na konto Xaver v nouzi?
0: Ne.
1: No, to vy jste takový na kačku zase, no.
0: Nejsem, já posílám těm klukům z milionu chvilek.
1: Posíláte, jo?
0: Posílám, tak my teď vyjeli s kasičkou.
1: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
0: Pošlete. Protože už chystají tady demonstrace. A akce, takže...
1: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
0: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Na mítinku? Nepozvali vás?
1: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
0: Jo?
1: Mají tam jahodu a...
0: No tak.
1: Na vás budou mít Adonise.
0: No.
1: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
0: Za tu zradu.
1: Za tu zradu.
0: Za tu zradu, Ksavre. To je zrada jak toho 21.8.60, ne?
1: No právě proto, víte, ono to nese...
0: Ksavre, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký slib.
0: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
0: Mimo jiné? Prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
0: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už si nevím, ten chlap. Ksavre, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
0: On to nemá v tý tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
1: Tak já vám říkám, co? Že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
0: Jo?
1: Vy jste moc mírný člověk.
0: Jsem, no tak to takže... se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
1: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
0: Fakt? Cynik? Možná, no. Ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý. Co?
1: Kam jste dal tu tušku?
0: Do toho.
1: Proč? Co to, no, to je za zvyk, pane Holče? Jako vy jste... Jako generální tajemník tady, nebo?
0: To jsem. To jsem.
1: Tušku vložit do...
0: To jsem.
1: Tady naší krásné knihy hříchů.
0: Všude musí být generální tajemník, ne? Xavere, co byste si tady počal?
1: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
0: To je můj 21. srpen, Xavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
0: Jo.
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
0: Aby se no, taky něco mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
0: Jo. Michal Ševera. Bylo znova 10. I v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Xaver?
1: Michal je výborný.
0: Je?
1: Víte, že to je Michal Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
0: Tak se dívá na nejchytřejší pořád.
1: Já jsem s ním byl na večeři. On mě pozval do vietnamské restaurace. Tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne. A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli, a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
0: To je možný, Xavere.
1: Jo.
0: To je možný.
1: Tak.
0: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Stanjuru, aby přežil kandidaturu, a na duhové plavičky pro vrchního nuteliéra. Xavere, víte, co teď zjistili, když je tady nuteliér? Že ten jeho nákup slavnej s tou nutelou v Německu,
1: no,
0: takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma 2 rokama.
1: Neříkejte mi to.
0: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že nutela bude v Česku levnější než v Německu, protože tehdy říkal, že se na to podívá, že takhle to nejde.
1: No.
0: Co? Tak já nevím.
1: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
0: To jde.
1: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
0: Teď
1: jde o všechno.
0: Teď jde i o Česko, Xaver.
1: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
0: Já bych mu to přál, Xaver.
1: Ne,
0: to, jo,
1: já mu to nebudem to, nikomu přát nic špatný.
0: Jo, jo, já jsem hrubý a nadcím.
1: Když je to zlatý člověk, když ten pan posl ho má tak rád. Bernard,
0: jo. Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky. Xavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Davídková na Wilsonku od Azalky. A tady Dagmar Kadlecová. Tady chyba asi.
1: Tak, takže poděkujeme oběma, ne?
0: Alena Davídková je Azalka.
1: No. Azalka Krušnohorská.
0: No.
1: Je z Krušných hor.
0: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane Holce, vidíte.
1: Piškotky, to jsme tady
0: paní doktorka,
1: probírali, no.
0: No, to se hodí, to jsem rád.
1: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
0: Dávám.
1: Že granulky dáváte, jste říkal.
0: No, to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Xavere.
1: No, já si taky vymáhám už kolik let tady.
0: Pejsek.
1: Zkuste pejsek. To někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
0: jo, no. A budete hodnej?
1: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
0: Daniel Klement na Wilsonku, přístav Pravdy, mistrů Xavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu Pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Xavere, no? Já jsem říkal, že už se mi tam potkal v tancích.
1: Jsou to hodně lidi.
0: Jsou, to jo.
1: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
0: A kde nakupujete jinak? Co bude?
1: Já nenakupuju.
0: Vy máte nějakého posluhovače?
1: Tak já nemám peníze. To jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
0: Já ne, já jsem zíral, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
1: No to jo, to mám.
0: To si ale může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
1: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo
0: mě. Samozřejmě, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
1: Jo. Ale chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace.
0: Inflace není, Xavere. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
1: Kdo to říkal? Jo. No, tak já vám říkám, že
0: no, nebudete lahát.
1: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermany, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
0: Chcete říct, že zdražilo jídlo, nebo co?
1: Zdražilo všechno.
0: To snad ne.
1: I poštovní známky.
0: Já jsem
1: zvědět, napoznal.
0: Xavere, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nuteliér? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
1: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě, bohužel, prý rozdíl několika mnoho kategorií.
0: Tenhle je lepší, ne?
1: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
0: Jste zlej dneska.
1: Podívejte
0: se na něj.
1: Na koho?
0: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
1: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
0: Já si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
1: No zlobili jsme, tak máme fialu.
0: Přišel trest.
1: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chvátčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
0: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře. Dneska jako je děkovný den, ne?
1: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček?
0: Jo.
1: Před 57 jo. lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel v Národním muzeum.
0: To snad ne, co?
1: Ne? To ne.
0: Já jsem se vrtěl kolem toho dětského rozhlasu po té Vinohradský a tam ta ukrajinská vlajka furt vlaje.
1: No protože pan ředitel je před posaránek.
0: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
1: To ne. Myslím si,
0: já si myslím, že ne.
1: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
0: kanál?
1: Ten ředitel, no, mají kanál,
0: na českém rozhlase?
1: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
0: Fakt?
1: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral,
0: jak jsem.
1: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
0: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
1: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
0: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
1: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
0: No, čičinku netroufneme se.
1: Čičinu netroufneme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
0: Já taky, Xaver.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Nový díl Za stranu a za lidi jsme s paní Karol splodili.
2: Ježíš, to bylo krásný.
1: No a hlavní téma je mrazík.
2: Jo, byl to takový ruský díl.
1: Ruský. Hodně jsme přeložili. Já bych neříkal ruský. To je dneska nebezpečný. Řekněme, že to byl díl vztahující se k zemím bývalého Sovětského svazu.
2: Byl to takový východní díl.
1: Východní díl. Ano. Tak se, přátelé, podívejte. Jednak můžete slyšet Za stranu a za lidi na rádiu Xaver a zvukovou stopu také na YouTubeovém kanálu Xaver Live. A pokud patříte mezi znalce, labužníky a chcete to vidět s obrazem, tak na www.xtv.cz, a to pro ty, kdož mají předplatné.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.
4: Kluk plete popletenou pomlásku.
5: Já chci zase chvíli věřit na lásku.
4: Hledej víru, kterou lechtá pápěří.
5: V našem věku na lásku se nevěří.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, Jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já, kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzonku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu přelistopadovou. Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chci sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel, tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky takzvaně, což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouknutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milion chvílek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se... On je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A Tohle je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
1: zde přítomný,
2: těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jak ve školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tady tomu pánovi. Chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával. Toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák. Oni to nezmanežovali. Je to správná otázka. Člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane a jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistoporovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle. A tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. No a ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci. Petr Pavel.
2: Máš společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáhl investorů čínských. Ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let. A je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, který říkal, že jsme v Číně vyřízený. Že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak ji zavřeli.
2: Ten to ví, bohužel, velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, na tohle to je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešnej se zroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místa by šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu, ale znovu se musíme vrátit tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali. A premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě Nejříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci bitcoinů s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců?
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Proto to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, je to. Je to.
1: Tak. iDnes.cz, divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, že už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože je to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně, inflace a tak dál. Tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
2: To se sušetřila o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný, co mají.
1: To si pustím.
2: To si pustím.
1: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
2: To není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snažili překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, proč se to neudělali za ty 4 roky. Takže
2: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalice, ale to jsou hrozně důležité věci. Vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam.
1: No, ale i 1 euro tady chtějí.
2: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo, už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako, no.
2: To je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit? Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
2: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, které se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede businessman velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc při jištění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
1: Uděláme Ameriku great again?
2: To uděláme, na to makáme slušně. To si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico. Samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to? To je ta otázka.
2: My na to za první nemáme. To je jedna věc. My se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině. Čiže to je náš dluh. A druhá věc je ta pomoc. Prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
2: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
2: Myslím, že ne. Ani, já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl vědět?
2: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No. My budeme lítat nad Tchaj-wan.
2: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem se jí ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo, já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
2: Trumpovi, jasně, Putinovi.
1: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
2: No, komentuješ. Má Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhletom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
1: Vnímal si to jako ponížení?
2: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí to je geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože bychom byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolíři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všiml jsi z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
2: Já nevím, ale
1: to bylo děsivě.
2: Bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
1: nula sem, nula tam.
2: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
2: No, zas musíme říct...
1: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
2: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
2: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně ministr zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
2: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
2: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme. Samozřejmě ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které jiné okupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
2: Já taky, díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Vzdalujem se břehu. A vzdalujem se břehu. A vzdalujem se břehu. A vzdalujem se břehu. A vzdalujem se břehu.
1: Lenka Králová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Naše společnost přijímá definitivně transgender lidi, nebo máte pocit, že to je taková ta trošku pokrytecká hra, jakože ano, ale zaplať pánbu, že jsem tam, kde jsem.
2: Prosím vás, je to, ano, tu otázku dostávám často a nedá se na ně jednoduše odpovědět, protože jako Česká republika to není jako homogenní nějaký těsto, kde by to všude bylo stejný. Jo, záleží strašně moc na tom, z jakého jste města, jakou máte rodinu, jaký máte přátelé, sociální status, práci a tak. Takže já třeba osobně jsem to měla úplně na pohodu. Já jsem měla přijetí od rodičů, já jsem jediný vlastně velký problém měla s tou manželkou, pro kterou to bylo těžké to přijmout. Ale já jsem neměla vůbec žádný problém v práci, jo, živím se jako ta programátorka, nepřišla jsem o práci, nesnížil se mi nějak příjem, nezažila jsem nikde žádný posničky, měla jsem spoustu přátel, všichni to skvěle vzali, bylo to super. Já jsem to měla super. Ale znám osobně lidi, kteří to měli jako strašný, kteří třeba, nevím, v práci zažili šikanu jako na učňáku, který prostě rodina je vyhodila z bytu. Je to strašně různý. Mm-hmm. Takže nemůžu, já si myslím, že na tu otázku nejde odpovědět, protože prostě jakoby český národ není jako jednotná homogenní hmota.
1: Jak vás teď berou vaši rodiče? Říkají vám ženským jménem nebo mužským?
2: Moje rodiče to vzali velmi dobře a myslím takhle. Troufám si říct, že mi to strašně zlepšilo s nima vztah. Myslím, že možná i tím, že jsem konečně sama sebou. Já jsem dříve měla se svými rodiči docela konflikty a tak bych řekla, že vůbec. A jo, ano, samozřejmě, ono to pro ty blízký lidi je těžký si na to chvilku zvyknout, takže se samozřejmě pletli, konec konců já jsem se pletla i při oslovování sama sebe, když prostě 38 let používáte nějaký rod, tak jako přepnout na druhý nejde prostě ze dne na den, ale vycházeli mi ve všem vstříc a byli prostě skvělí.
1: Ten spolek Transparent, mm-hmm. o kterém, teda vy jste tam členkou?
2: Já jsem členkou.
1: To je spolek, který se stará o pomoc těmto lidem. Rozumím tomu dobře. O ano. Informování veřejnosti.
2: Informování veřejnosti, pomoc těm lidem. Děláme různé aktivity. Děláme třeba podpůrné skupiny, kam lidi, kteří takhle přesně tápou, jako vy jste to tady popisoval, když třeba někdo si není jistý a teď tu otázku v sobě tak jako žmoulá, tak může přijít na podpůrnou skupinu, kde prostě sedí lidi v kruhu, jo, nic se nevynáší ven, jako žádný informace, můžete tam bezpečně, svobodně si říct o radu nebo pozdílet, co vás trápí, takže to je jedna věc, kterou Transparent dělá. Transparent třeba vzdělává psychologii, protože to je velho hodně potřeba, jako v Česku psychologové na to nejsou připraveni. Jezdíme na různé besedy, diskuze, mluvíme do médií a pak třeba děláme i obyčejné věci, jako že pořádáme pro trans lidi pikniky, kde se můžou seznamovat, protože ono to strašně pomáhá, když ten člověk není sám. Mm-hmm.
1: No a to znamená, že vy, vzhledem k tomu, že takto veřejně vystupujete na tom svém YouTube kanále a na těch besedách a tak, tak máte nazbíranou řadu zkušeností. Z tohoto pohledu věříte v to, že existuje něco, čemu se teď říká nebinární člověk?
2: Já sama nebinární nejsem a
1: vím, ale
2: věřím tomu.
1: Jo, že to.
2: Věřím tomu, protože jako ono to nejde vysvětlit, stejně jako ta moje identita nejde vysvětlit, stejně jako ta vaše, jo, kdybyste měl
1: já
2: někomu.
1: Já vaši identitu naprosto chápu.
2: Jo, a já naprosto rozumím tomu, že u té nebinární identity možná bychom asi měli vysvětlit pro diváky, co to je. To jsou prostě lidi, kteří se nějak necítí komfortně ani v jedné z těch jako škatulek. Jo, že prostě
1: ani žena, ani muž.
2: Ani žena, ani muž. A já se přiznám úplně na rovinu, že pro mě to byla taky cesta k tomu tohleto přijmout a pochopit, že jsem taky na to ze začátku nekoukala úplně jako, že mi to bylo jasný a říkala jsem si, no to je taková nějaká pro ně přestupní stanice nebo oni nevědí, co by, ale mám mnoho nebinárních přátel a najednou jsem jako nějak jsem to pochopila. Přišla jsem na to, že to je úplně jako v pohodě a pro mě, když se bavíme o těchto těch věcech, tak vždycky ono není potřeba něco nutně chápat. Jo, to máme takový předsudek, že musíme všemu jako nutně rozumět. Ono stačí si vždycky uvědomit, jestli ten člověk někomu jinému ubližuje tou svojí věcí, co dělá, nebo ne. Jo, když někdo prostě křičí, že by se měli, nevím, nějaký rasistický ty, tak a vyzývá třeba k tomu, že je potřeba lidem ubližovat, tak je to úplně co jiné, když si někdo žije svůj život. Jo? A pokud ten člověk se cítí tak, že není ani mužem, ani ženou, je to jeho věc. Mm-hmm. Nikdo jiný tím nějak netrpí, nikdo jiný tím nějak ne, nikomu jinému tím neklesá životní úroveň, neovlivňuje to nějak život nikoho jiného než toho daného člověka a je to jeho věc a má můj respekt.
1: Ještě jedna věc, kterou to mě nedá, řekněte mi, existuje řada vtipných poznámek, vtipů a tak.
2: No je.
1: Ale to je ve všech, to je na policajty, na blondýny a tak. Jak toto nesete, máte v tomto věci, ptám se vás, jo. Smysl pro humor?
2: Helejte,
1: znáte nějaký vtip o transgender osobách třeba?
2: Já
1: nevyprávíte ho, jenom jestli vás to uráží.
2: Já jsem teď zrovna měla na Střeláku stand-up comedy show, teďko v rámci Prague Prideu, takže se diváci můžou kouknout na můj Facebook nebo Instagram, kde jsem měla 20-minutový pásmo a lidi se hodně smáli a měla jsem tam forky na tohle téma. Takže ano, já jsem sebevědomá, silná žena, se mnou jako mě ty forky jakoby neuráží, když jsou blbý a hloupý. Nicméně chtěla bych říct tady důležitou věc, jo. Je potřeba si uvědomit, jako kam ten humor cílí a jaký má účel. Ono, když si děláte legraci z lidí, kteří jsou v pozici moci, jako, já nevím, politici třeba, tak je to úplně něco jiného, než když zesměšňujete, děláte si legraci z lidí, kteří nějakým způsobem si jako nesou těžký úděl, jo. Jo, je prostě taková nejance dělat si jako legraci z lidí, kteří jsou třeba na vozejčku, nebo nějak nemohoucí, jo, nebo prostě mají nějaký handicap, něco těžkého si v životě nesou.
1: Takže opatrně vlastně.
2: Tyhle ty lidi vlastně můžou to těžce níst, může jim to opravdu jako ubližovat. A myslím si, že humor by měl lidi bavit, měl by obohacovat náš život a neměl by ubližovat. A tam vidím jako tu ostrou jako dělící linii, co je OK a co není. Jako jestli to ubližuje nebo ne.
1: Tak jo, držím vám palce a děkuji za to, že jste přišla do XTV.
2: Já vám moc děkuji za pozvání, zdravím diváky, nashledanou.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Proč vlastně vy jste to nezvedl a nestal jste se předsedou sociální demokracie? Na místo Jany Maláčové. Uvažoval jste o tom?
2: Jo, já vám to řeknu.
1: Překvapuji, že nejste ani v předsednictvu.
2: Jasně, já vám to řeknu a bude to vlastně první, komu to řeknu. Nikomu jinému jsem to neřekl. Asi je veřejným tajemstvím, že jsme prodělali s manželkou životní tragédii, pak nám zemřela dcera. A přiznám se, že to byla doba, kdy jsme velmi těžce se museli opřít o jednoho druhého. A úplně poslední jsme přemýšleli nad tím, jestli já převezmu sociální demokracii. I pro mě teď pořád, a bude to na dosmrtí, pro mě těžká věc. A přiznám se, že při těch všech starostech, které jsem měl s vedením chodu úřadu, ještě při této příležitosti řešit tu obrovskou životní tragédii, tak jsem si vůbec nedokázal představit, že bych přebral tak obrovskou zodpovědnost za sociální demokracii. Já jsem celou řadu významným osobnostem, ne že slíbil, ale mě požádali, abych převzal sociální demokracii, dokonce mě byli ochotní s ní pomoci. Ale já jsem v té době neměl v sobě sílu, takovou tu sílu toho, že bych charisma, abych odstartoval a dostal tu sociální demokracii na úroveň 5%. A znovu říkám, já se omlouvám, že mám takovou spověď, ale pravda je ta, že dnes nemůžu, ani nechci, ani nebudu kritizovat kohokoliv, ať už to je kolega Šmarda anebo Jana Maláčová, za to, co dělají, protože já jsem měl tu příležitost to převzít. Já jsem to mohl vzít a myslím si, že byla celá řada lidí, kteří byli připraveni se mnou do toho jíti a dokonce mě podporovat nejenom sociální demokracii, ale i mimo sociální demokracii. A můžu tady zmínit, a si myslím, že a není to tajemstvím, že můj velký přítel i Miloš Zeman, pan prezident Miloš Zeman, mě v té věci velmi podporoval. Ale tohle je odpověď na to, proč jsem do toho tenkrát nešel, protože jsem na to neměl prostě sílu. A já, když něco nemůžu dělat úplně naplno, tak to radši nedělám vůbec.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. To je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět, nejde tomu asi úplně zabránit, teda byť se to teď asi hodně skrouhne pod vedením amerického prezidenta, díky bohu.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
2: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
2: Ale ne, jo. Co se děje? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: U zás?
1: Zas, jo. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal.
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká. To, co říkala Schillerová.
2: Tyš, ono jí to nejde, Markéťe, Xavre, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu tichá za
1: Markéťe? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát, Xavre, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí český politiky.
1: To říkal, no.
2: A teď končí.
1: Končí, tak dáme minutu tichá za paní.
2: A pak odšpuntem šampaňský, ne, pořádný.
1: To ne.
2: Končí prokletí.
1: Mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutný.
1: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mě se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury.
2: Počkejte, ani Domča Fery? Oni ho nepustili, aby jí dal
1: kytku. No to tam vůbec nebylo. No on je někde na dovolený.
2: No to je, no. Ale oni ho neeskortovali?
1: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
1: Co, Franta?
2: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem ty 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
1: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
1: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct, vlastně dneska nevinnej vedlení.
1: Takový Ferda.
2: Jo? On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
1: A to ona taky ne.
2: Je.
1: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
1: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno vyšlo, jak by mělo.
1: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuješ. A on říkal...
2: Ale ne, tady je to dobrý.
1: Tady je to dobrý. Ale... Já jsem přijel k nám na návěs ochranku.
2: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat jako takovýho do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
1: Na druhou stranu... Pane holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
2: A co?
1: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
2: To je málo, Xavere.
1: Je
2: málo.
1: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
2: A to ještě málo. ona není dobrý člověk úplně. To, no,
1: to nevíme.
2: No, jí, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
1: Meda
2: no.
1: Říkala, že ona je výborný člověk.
2: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda, Meda mohla už, přinést pejska.
1: Meda už zvedla já prst. Já
2: tak Meda má zvednutý prst non-stop.
1: Pozor.
2: Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Market. Ale opravdu, upřímně.
1: Jak to?
2: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. On mi píše streamy.
1: No,
2: a co já teď budu dělat?
1: Co
2: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
1: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
2: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
1: Bude to ten, ničivou. Bude to ten Klempíř. On je hudebník.
2: Jejda.
1: No a on je jako srandovní. A no, on kdyby řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
2: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
1: To já nevím, a to už je pryč.
2: Úplně ne, no. To
1: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste toho řekl nahlas potom.
2: Ne, tak to řekněte, nebuďte slušný, řekněte jméno. Já přemýšlím, no řekněte.
1: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okiho.
2: No?
1: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
2: No bez pochyby.
1: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhýma vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
2: Počkejte, tak... blondýka taková, blondýka. Šafránková.
1: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
2: Jo, jasně, ona je okrunká. No, to...
1: Ona je úplně jo? Taková subtilní, jako... Hmm? Co znamená subtilní, pane Holče?
2: Taková drobnější.
1: Drobnější, subtilní.
2: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
1: No, na mě to jo. Teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
2: Správně.
1: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
2: No to ne, tohle redundantní je nejhorší zločin, Xavere.
1: To jsou ty vaše narrativy.
2: No jo.
1: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
2: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
1: Pomník
2: samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček. Soudružky Market někde v Praze. Kde byste to viděl?
1: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku. Ne?
2: Jo, já jsem spíš myslel na Jižáku, že by se...
1: Pane Holče, ten kůň už je ohraný.
2: Kůň jo.
1: Už jsem byl všichni viděl, už si všichni dali 100x.
2: A já bych si mohl myslet, že kobila nebo něco, ne?
1: Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmením?
2: Pekarová.
1: Paní Pekarové.
2: Adamové.
1: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
2: A proč
1: podvodca jsem koně?
2: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
2: No Jižní město. Sídliště, ona je taková ale žena ze sídliště.
1: To není ne? Prestižní. Jako...
2: Je, a bude v kontaktu s plebsem.
1: To už, Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten poník.
2: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
2: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere toho,
1: no
2: koho ještě na
1: zajímá hůz? Máme.
2: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
2: ne,
1: větší stopu
2: ne.
1: Než Jan Hus a to je paní Markéta
2: máte pravdu. Já bych to
1: Adamová,
2: Husa vyhodil.
1: Pekarová, Hodinová, Skurna.
2: Já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
1: No já taky.
2: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo Husa...
1: Já si to vybavu, jak to vypadá.
2: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Market. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne? Co?
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
2: Ale to ne mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
1: Pane Hoče, tam to drhne.
2: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši její? Já chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
2: Duka, ten tomu vůbec nerozumí.
1: To je už
2: úplně. Jasně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane Hoče, ať se, řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
2: Diamant,
1: a ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
2: Jo.
1: To je životní úspěch. Už se nikdy nic takhle nepovede.
2: Je to narrativ životní?
1: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne: dobrý den, já vám budu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď, a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
2: No jasně, jo.
1: A to je přece super.
2: Jo.
1: My nejsme předsedové tady ani XTV?
2: Já jsem místopředseda klubu Sviní.
1: No je to místopředseda.
2: No, koho zajímá mám našlápnuto předsednictví.
1: Koho zajímá místopředseda?
2: Jsem na správné cestě.
1: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl ale druhý? Nevíte.
2: No. Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem točil, děju se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti let, že by možná mohl někam letět.
1: Ale a tomu já fandím.
2: Ale nebylo napsaný kam.
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
2: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako.
2: Ale jak se bude, já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
1: Už si to odpuste, pane Holče.
2: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
2: Vždyť je to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
2: Nenajde.
1: Nenajde, jo.
2: Nenajde, Xaver.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu, takový jako vtipný?
2: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane Holče. Je to přiznání.
2: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xaver.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mně je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
2: Proč?
1: Víte, kdo to je?
2: Kvůli těm nejlepší minister financí.
1: Je minister financí.
2: A že na kapačkách?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
2: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom Moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
2: No to už je.
1: Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
2: Ho porazí Reichl. Žrvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
2: No nemusí se dostat, Xavere, to je blatečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stal ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: No, tak jasně.
2: No. On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil se lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali. To je
2: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No, tak.
1: Jo, myslíte?
2: Jo. Tak teda to šel takový přes rodinný biznis i a tak. No.
1: A zase na druhou stranu, on mluví pasivně polsky a to je super.
2: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že to taky pasivní celý.
2: Já jsem říkal, že to není takový, jak měl, pamatujete si, když si Ivan Mládek takovej vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: No, to je, jak říkal Schönehaxen mit Chlupen. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
2: Já bych si to napsal jako Janíška Sluníčko, když si, ta si to psala pro změnu k angličtině, a ona taky neumí anglicky, a ona si napsala tam nějaký, angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
1: Co to je?
2: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janičku, jak mluví anglicky, a uvidíte.
1: Já na Janičku nesahat, já mám o ní strach.
2: Já na ní taky
1: ona
2: nesahám.
1: Ona byla teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
2: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se jo. děje, tak a protože já jí přeju pevný zdraví.
2: Co já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
2: Ježiš, já to, chci, to snad ani ne,
1: abys... On má v očích hrůzu, pane Holče.
2: No, vám to říká, on už hodně dlouho a teď finální.
1: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
2: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím fikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
2: Ne? No jasně.
1: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
2: Proč?
1: Aha, aha, aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
2: no
1: Babiše...
2: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane Holče, nevím. Z toho byla hádka.
2: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
2: A to je dobrý, jestli se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zas, že Babiš, a já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti...
2: No tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
2: To je správná
1: protože
2: volba.
1: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
2: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
2: Nikdy, nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
1: No.
2: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako,
1: to říkal?
2: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane Holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
2: Sedí mu to.
1: Nesedí. On je jak nahý v terní. To není Babiš.
2: Já to si není to Babiš. Užívám k
1: Poté, čo jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, z nějaké bubliny, zóny, kde on... Kam on vůbec nepatří? On mezi normální lidi nepatří.
2: Tak je normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
2: Jo.
1: To nejde dohromady.
2: On se s nima nebaví, to je potřeba.
1: Baví.
2: Téměř. On tam má ty svoje... Ksebr, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkují za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 000 nebo s 30 000 hrubýho, že si za to koupí 2 auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
2: Tohle jo. Tak. 20 000 hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
1: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
2: Ten je dobrý.
1: No je, tak to je tak vzácný člověk.
2: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
1: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
2: No tak trošku...
1: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako
2: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
1: no.
2: Beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
1: No, tak...
2: Protože Rakušan... No, víte, co jsme se teď zase dozvěděli?
1: Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
2: Vážně?
1: No.
2: Vy jste dostal taky něco z dozíku?
1: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
2: No ne, tak protože teď jsme se dozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
1: Ale to je hezký.
2: To je hezký.
1: Představte si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
2: Jasně, a tohleto, on není žádný hamoun.
1: No ježiš, pane Holče, toto je úplně skvělý.
2: Je to stará škola. Je to stará posivá škola a jak říkal David Rád, krmil besty, ne? Aby besty je krmila zpátky jeho.
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
2: No,
1: do čistírny.
2: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je, politikem zastan přes 10 let. Co?
1: Kdo to říkal?
2: Vítek. Rakušan.
1: To říkal.
2: Říkal.
1: Ale to je přece blbost.
2: No, tak mu říká blbosti rád.
1: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
2: Jestli si nevolali tím
1: šifr telefonu.
2: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. No. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
2: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane Holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
2: To je pravda, zdroje jsou.
1: Říkal Špidla, ne?
2: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
2: Jasně.
1: Mhm. Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
2: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
2: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společně.
1: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
2: Ten dobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
2: To se kerí.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
2: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka. No,
2: tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden, jeden večer díváme přesně 8 minut.
2: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
2: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
2: Já taky ne.
1: Já jsem v konfliktu.
2: V Kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
2: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
2: ne?
1: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
2: Mm-hmm.
1: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samo o sobě, a mohl by čerpat.
2: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ani kača. Ani korunu.
2: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Y, ne?
1: To já nevím.
2: No tak těm to moc...
1: Ještě existuje?
2: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
2: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinni nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsi říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No jistě. A bez dotací.
2: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holče, mám taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští Vězonky, poslali...
2: Odklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
2: Je.
1: A oni tam udělají představení, jehož sláva se dotýká hvězd.
2: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy byste si nechtěl zahrát s legendou, Xavre?

0: jedným metrem.
1: A on by nikdy,
0: a to se mě na něm líbí.
1: Jasně, a on přeci není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
0: On? No, to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
1: Od narození je takovej, ne?
0: No.
1: Asi.
0: No, on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
1: Jo, jo.
0: Dizident.
1: A Petr Pavel?
0: Tak pozor, to je jiná liga.
1: No vyšší, ne? V dizidentství.
0: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista, ne?
1: Fuj, Tajksl, no to snad ne.
0: Nebyl?
1: Ne.
0: Jsem četl v tisku.
1: On se popletl.
0: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
1: Ne, on se popletl.
0: On se odpracoval.
1: A pak řekl, že se popletl.
0: Že se popletl?
1: Byl popletený.
0: Včera jsem tady měl debatu na kafe, tady jeden známý, kterýho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. Hmm? A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
1: To je pravda.
0: No, pane Holče, skočte do toho.
1: Jo.
0: Příště to posíláme. Jo?
1: Na jezerku.
0: Na jezerku.
1: Tomášova, to bude primářova.
0: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
1: Primářova byl taky dobrý člověk.
0: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
1: Jo, dobře. Vlzorova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Savre Meda, ona... On chce tu funkci.
0: Kdo by nechtěl funkci?
1: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trochu?
0: Kalousek.
1: Ne.
0: Protože tahá za nic.
1: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
0: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
1: Tam je těžko víc, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
0: Vychovatelku, ne?
1: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán. Kdo...
0: Ale to vůbec neřešte, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že v královské rodině?
1: Se tam, nebude to teď dělat market? Nebude to její příští to, job? On půjde, on jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
0: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
1: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal
0: jsi? Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
1: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
0: Tu 17 iPhone?
1: Třeba, no.
0: Můžu, no. Jeďte.
1: Ale na Davidková.
0: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
1: Na Vlzelku otázka Zalky, Xavre.
0: A Zalka
1: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzenova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
0: My jsme milion chvilek pro pravdu.
1: Jo. A Nadežda Formánková, Vlzenova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavre. Vidíte?
0: A má pravdu.
1: Jo.
0: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
1: Jo, jo, jo.
0: No a koho tam zapíšeme?
1: To je jasný. Já to vím, Xavre.
0: No koho?
1: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
0: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
1: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavre. Kolik máte dětí?
0: Já bohužel nula, pane Holče.
1: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď Medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
0: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
1: Jo? No a kolik máte bytečků?
0: Byteček žádný.
1: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
0: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
1: Mansardu?
0: No.
1: A nejenom jednu, ne?
0: Co to znamená mansarda, pane Holče?
1: No, postříškou.
0: No tak já mám mansardu.
1: Jo? A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, tak, zákulisí.
0: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bodič.
1: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavre, myslím, že se nad váma stahujou mračna.
0: Jak to?
1: No, protože nemáte žádný dítě a máte jeden byt, velký ještě,
0: víte,
1: pro jednoho člověka.
0: Víte, mám jeden byt.
1: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No a víte, co řekl Hřibátor teď?
0: No.
1: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
0: Tak já dva byty dám Pirátům.
1: To bejt vám rychle udělám.
0: Jo.
1: Jo.

0: Ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane holče.
1: No,
0: ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
1: No je, je to bolševik, jsou to bolševici.
0: Každému podle jeho potřeb.
1: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
0: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
1: Hřiba? Jemu je tak přes 40 let?
0: No, mladý člověk.
1: Je mladý člověk? Dobře.
0: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
1: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
0: Za výrok o bytech.
1: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání.
0: Bytečku,
1: Xaver.
0: Však to taky, připravuju.
1: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
0: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
1: To, myslím, to půjde zařídit.
0: Aspoň jeden díl.
1: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
0: Jakože bych byl rekvizitář?
1: S okurkama.
0: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
1: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
0: No.
1: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
0: Pane holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
1: No.
0: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude před posledním před volbama.
1: Vážně?
0: Sakra, pane holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
1: Proč
0: já už
1: ne?
0: Mám natipováno asi se 7 lidma.
1: Jo?
0: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte, co myslím, no? Papírovou. No? A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
1: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
0: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodině to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, kdy tady má do čeho píchnout teď.
1: To je pravda.
0: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
1: Jo.
0: Vezme si...
1: No, vidíte.
0: Teda musím vám říct...
1: Tak to tam připište, až budete posílat tu kytku.
0: Já jim musím pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane holče.
1: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
0: No, já nevím, jestli...
1: Měsíčně?
0: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
1: Aha.
0: Tenhle ten model.
1: Jo.
0: Ale neměli 4X.
1: Jo.
0: Takže, no, jako boty na podpatky už mám. A Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
1: Chichi Tornado se neudrží?
0: No, podle mě říkejte. To pojede, jak namídlený blesk. Já si na to dělám záluz.
1: Tak hájeli, já vím.
0: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budeme dělat rozhovor a budeme mít
1: Bohatým. A už víte pseudonym svůj? Tam nemůžete jít jako Xaver.
0: Já budu Chichi Xavera. Chichi Xaver.
1: Nebo Chicha Xaver.
0: Chicha. Don Chicha.
1: No.
0: A je to. Víte, komu se říkalo Don Chicho?
1: Paroubkovi.
0: Jo, Paroubkovi.
1: Potom se mi stýskal.
0: No, on kandiduje za ČSSD.
1: Xavere, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně bývalý premiér. Pamatujete si na to, když,
0: jasný,
1: když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
0: Ale tak
1: premiér.
0: Vy jste taky býval prestižní streamer.
1: Jasně.
0: To takhle berte.
1: Já jsem...
0: Ale... Že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
1: Ne, já to znám. Víte, co mi napsal jednou Jáchym Brecion? To je ten od...
0: Kdo?
1: Synáček od Alexandra Vondry a...
0: A jak jste to říkal, to jméno?
1: Jáchym Brecion.
0: To je česky?
1: To je česky. A oni, že jo, oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
0: To je v pořádku.
1: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
0: No, ale já to nechápu.
1: Co?
0: To je ten levoboček, jo?
1: Nemakačenku, no.
0: A to je jedno, já nevím, tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojeny na RR.
1: Jo.
0: Na, v tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
1: Silný, jo, tak viděl tam ty hodnoty.
0: A co on umí?
1: Dojít erár.
0: Jo.
1: Díky rodičům.
0: Jo, jo, jo. Tak pak jsme udělali něco špatně, pane holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
1: No.
0: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme? No,
1: tak uvidíme.
0: Ne, uvidíme, řeknete jo nebo ne?
1: Budem tajný.
0: Tipy, jak to dopadne?
1: Jo.
0: A od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky.
1: Mhm.
0: A vypíšou sásky.
1: Jo.
0: A nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky, Xaver.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady, a ty počti si, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu, rychle pan Svoboda dostal se do spisu.

a svoboda je čistej. Lepší na něj dávat pozor, kdo si má být jistej. Včera se stěhoval pryč od nás svoboda na nějakou samotu, někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty.

0: Několik věcí, které se objevily v minulých dnech v českých médiích, bude v této chvíli na XTV v pořadu Podtrženo sečteno komentovat pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Předpokládám, že sledujete média.
1: Ano.
0: Že jste některé z těch článků i četl. Tak, oblíbené tuzemské kratochvíle v ohrožení. Alkohol podraží, cigarety zmizí úplně. Tvrdil pan ministr Vojtěch. Mimochodem, tento článek na Express.cz cituje naši televizi a říká, že by kontroly měly jít dál a víc do hloubky. Mimochodem, souhlasíte s tím?
1: Pěkná blbost. Nevím, co to pana ministra napadlo. Přeci zkušenost celého světa ukazuje, že neřesti nelze zakázat, teda formálně lze zakázat, ale fakticky fungují dál. Prostě proto, že neřesti jsou oblíbené. Dokonce bych řekl, že masově oblíbené. A stejně tak se ukázalo, že nedává smysl je extrémně zdanit. To znamená věřit tomu, že když něco bude mimořádně drahé, tak že se to tím potlačí. Vždycky reakce je stejná. Černý trh, pašování, podvádění, metanol v alkoholu. Já tyhle metody zásadně odmítám z jednoduchého důvodu. Zkušenost lidstva ukázala, že takhle to nefunguje.
0: Vy jste bývalý politik, bývalý ministr, dnes komentátor všeho možného. Zastavte se ještě u toho, cigarety zmizí úplně. Jak to, že to nebude fungovat, když se to zakáže jako heroin a zmizí to?
1: Tak se bude čoudit ze sklepů, z lesů. Lidi nepřestanou kouřit. Ani když jim to zakážete, ani když krabička bude stát, teď nemůžu říkat žádné číslo, tak podívejte se na vývoj za posledních 25 let. Ta samá krabička cigaret stojí místo 10 korun 100. A omezilo se kouření? Vůbec se neomezilo.
0: Dobře, pane Tlustý, ale pan ministr Adam Vojtěch to s námi zjevně myslí dobře. On dbá o naše dobro, takže...
1: Já těhle pečovatelů o cizí dobro mám plné zuby, protože zjevně ovládli společnost. Všichni se snaží vědět lépe než vy, co vám dělá dobře a co ne. To se má nechat na lidech. Když se někdo chce zničit zdraví čímkoliv, tak si ho zničí. To stejně tak může brzo přijít pan ministr a říkat, že zmizí cukr a zmizí sádlo a taky prokazatelně věci, které konzumovány nepřiměřeně.
0: No tak vy mu to nevěříte, že to myslí dobře?
1: Já vůbec nevím, co tím chce dosáhnout.
0: Nebudeme kouřit tyto
1: alkohol? Já bych mu doporučil, aby se zpamatoval a nevymýšlel prověřené blbosti.
0: Dobře. Babišovi se nelíbí kámoši ministru. Chystá na ně etický kodex. Čím se smějete?
1: Mně se vybavil krásný film, jmenuje se to Farma zvířat. A zvířata svrhla farmáře, začala dělat zvířecí pořádek. Myslím, že by se to dalo i přirovnat k dnešnímu vládnutí v České republice. Také byl zodpovědný farmář vyhnán a nahražen tím nejschopnějším schovu zvířat. A ty si na zdi psali pravidla. Něco jako morální kodex. A tam bylo napsáno třeba všechna zvířata jsou si rovna. Pak tam bylo napsáno zvíře nezavraždí jiné zvíře. A po čase fungování této zvířecí farmy tam krví bylo dopsáno takové dovětky. Takže u hesla zvíře nezavraždí jiné zvíře bylo napsáno bez vážného důvodu. A u nápisu všechna zvířata jsou si rovna bylo dopsáno některá jsou si rovnější.
0: Jasně. No a věříte teda na to, že chce zavést opravdu pořádek Babiš, když se mu nelíbí ti kámoši ministru? On chce mít sochu asi.
1: To vůdcovské prase ve zvířecí farmě se jmenovalo Napoleon. Napoleon. To taky vymýšlelo různé takovéhle regulace a blaho. No, jak to skončilo, tak snad to tentokrát neskončí, ale zvířecí farma skončila krachem. Ukázalo se, že vládnoucí prasata jsou horší, než byl ten farmář.
0: Vzal to všechno za dobrý konec, ten Babiš? Co myslíte?
1: Tak já bych se skoro zeptal.
0: A
1: myslíte,
0: maká,
1: že
0: jako...
1: no, na dluh rozdává. Jsou lidi, kterým to dělá radost, zejména když si myslí, že oni něco dostanou. na dluh rozdává, já nikde žádné makání nevidím, já jenom slyším a čtu, tu přidáme, tam přidáme, to vyřešíme, vytváří obrovská očekávání, rozděluje, co nemá, rozděluje na dluh, státní rozpočet si pořád půjčuje a půjčuje se už na výplaty, na důchody, na tohle rozdávání, no a rozdávání má vždycky jeden jednoduchý konec, skončí, když není co.
0: Schodek už bude jenom 40 miliard, to už jsou drobný, pane Tlustý.
1: Keci, keci a zase keci.
0: Děkuju. Ale já jsem to četl v médiích.
1: Jo, tak jsou to napsané keci.
0: Není to pravda, jo?
1: No tak...
0: Vy jste tam seděl tom, jako ministr financí,
1: no, tak to musíte vědět. Kdyby chtěli opravdu udělat vyrovnaný rozpočet a nechtěli rozhazovat, jako rozhazují, no tak už letos dávno měla být nula.
0: Přebytek měl být jako v Německu, nebo
1: mohl
0: v Číně.
1: Být přebytek, ale aspoň nula. No a když to šlo a není nula, to znamená, zažijeme na dluh, no tak v nadcházejícím vývoji, který rozhodně nebude tak radostný, jako byl dosud, to znamená, ekonomika nepoběží, nebude tak zrychlovat, jako zrychlovala, nebude z čeho rozdávat, takže, že by se dal snižovat schodek, tomu já nevěřím, takže opakuju, keci, keci.
0: No, slyšel jsem, pane Tlustý, že dlužíte 161 tisíc.
1: Co každý, no to vy taky.
0: Lidi
1: to nevědí, lidi si myslí, že to jsou cizí dluhy, lidi netuší, jsou to fakt jejich dluhy. Lidi netuší to nejzákladnější pravidlo a to je to, že státy radostně si půjčují proto, že vždycky oškubou svoje občany.
0: Kdy to zaplatíte?
1: Přijde den, kdy nás stát oškubuje všechny, aby to mohl zaplatit.
0: Jo. Tak, genderové šílenství. Williamsová nadávala rozhodčímu a obvinila ho ze sexismu. Je to boj za práva žen, tvrdí. Vidíte to? Konečně se někdo ozval, pane Tlustý, já to říkám pořád.
1: To je bez komentáře.
0: Slyšel jste ten příběh?
1: No musíte k tomu, kdybyste...
0: Byla hysterická, zlá.
1: No, kdybyste promítnul tu scénku k tomu a tenhle ten nadpis, tak já myslím, že se naprostá většina lidí zasměje. K tomu těžko něco říkat.
0: O čem to svědčí?
1: O čem to svědčí? No, že to je populární výmluva. Že dneska udělat z jakéhokoliv problém... Co je vysvětlení? Prostě jí ruply nervy. Kdyby řekla... Mám toho dost, vždycky jsem vyhrávala, najednou občas prohrávám, nedělá mi to dobře, hledám, kdo za to může, no já v žádném případě, já hraju pořád dobře, jsem čím dál silnější, tak se na mě podívejte, myslím zdatnější, no tak kdo za to může moc jiný, tak trochu protihráč, že jo, a pak ten blbej, co sedí na Empireu.
0: Proč do toho motá práva žen?
1: No, protože odpovědět na takovouhle situaci konstatováním, že vada je v ní, a to mimochodem se netýká jenom jí, to se týká naprosté většiny lidí, odpovědět, že vada je v tom samém člověku, to umí jenom ti největší frajeři a ona se jako frajerka nepředvedla, nedokázala říct, že už to není, ta Williams jako bývala, no tak to svedla na rozhodčího, no a čemu to omlátit v hlavu lepším, než jsou dneska genderové stížnosti. To se stalo populární. To ještě asi uslyšíme v leckterých podobných jiných případech.
0: Zpěvák Ledecký vyzval šéfa svazu k rezignaci. Ester může změnit reprezentaci, řekl. Myslím tím svazu lyžařského. To je nespravedlnost, pane Tlustý, tohleto. To je hrozný.
1: Já v tomhle případě jsem jednoznačně 100% na straně rodiny Ledeckých. Jsem na jejich straně proto, že Ester i její tatínek tím famózním výsledkem na olympijských hrách, který je opravdu, myslím, naprosto mimořádný, aby olympijskou vítězkou byla mladá dáma z České republiky a to, jak ve snowboardu, tak na lyžích, to je věc mimořádná, to se bude vzpomínat ještě za 100 let, že někdo něco takového dokázal. A já jsem na jejich straně proto, že oni toho dokázali vlastní pílí. Oni nebyli moc známí, nebyli hýčkáni žádnými svazy. Jak jsem se někdy dočetl, podstatnou část nákladů, protože všechny tyhle věci stojí velké peníze, jezdit po horských střediscích a trénovat zrovna teď například, to stojí velké peníze. Do toho do všeho investovala rodina A když přišel úspěch, tak si ten úspěch přivlastňují ti, kteří se na tom vůbec nepodíleli. A je to prostě bitva o peníze. On totiž sport pro většinu lidí je vnímán jako ta radost, jak se někdo prosadí a jak nás reprezentuje a vyhrává, ale dneska sport vrcholový je o strašných penězích, nejenom o výhrách, ale také o nákladech. A já se vůbec nedivím tomu, že rodina Ledeckých si do toho nechce nechat mluvit. Říká, že Ester náleží podpora přiměřená jejím výsledkům z veřejných zdrojů. To si totiž lidé neuvědomují, že z veřejných zdrojů neboli ze státního rozpočtu končí ve sportu miliardy. Mohla by být velice složitá diskuze o tom, jestli je to oprávněné, že my si platíme tu radost, že nás reprezentují. Platíme si kde co.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
3: Zdravím tě, Ksaver.
2: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
3: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkání tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první. Před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
2: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
3: A konec konců i Krampolovi.
2: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
3: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
2: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice, a to je pro mě málo.
3: Dobře.
2: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
3: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
2: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
3: Samozřejmě, že ne.
2: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohlo nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
3: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
2: Ty si myslíš...
3: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip. Nikoli
2: ano,
3: jako
2: doufám,
3: prognózu.
2: Ano, ano.
3: Nikoli jako prognózu.
2: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
3: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou dělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně?
2: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
3: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolební vyjednávání.
2: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
3: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál, šachy taky ne.
2: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
3: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
2: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
3: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
2: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
3: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
2: Nechtěla, nakonec se spojila.
3: Nakonec se spojila, měli rozum.
2: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
3: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci. Hmm.
2: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
3: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření, ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
2: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
3: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
2: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
3: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou, takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možná i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
2: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
3: A Čínu.
2: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
3: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonara,

0: brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
1: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
0: Do 8. to je tento pátek.
1: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
0: No, co se může stát po 8. srpnu?
1: Putin si možná najde po setkání s Vitkovem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
0: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
1: Ano.
0: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
1: Uh-huh.
0: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
1: Teď mluvíš o kom?
0: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
1: Podívej se, já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
0: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
1: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme. No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
0: Těším se, Miloši, ahoj.
1: Já také, ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: naštvaný. A pak se klidně do postele svalí.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, kdy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale z mnohem širšího pohledu.
1: Ano.
0: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
1: Aha.
0: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
1: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
0: No, před 2 dny to hlásilo zase rekord.
1: Ano.
0: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Za druhé si říkám, co bude dál. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
1: 3300... A něco.
0: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo.
1: Bylo, blížili jsme se tam.
0: Za trojskou unci dolarů.
1: Bavíme se v dolarech.
0: Dolarech. Ano. Což je teda už hezká částka.
1: No.
0: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
1: Určitě. Je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
0: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
1: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
0: $5000
1: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
0: No,
1: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
0: Což je ta věc, promiňte,
1: ano.
0: Od které bylo odstřiženo Rusko.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
0: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
1: Přesně tak.
0: Ne
1: přesně.
0: Částečně.
1: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
0: No, to pane Vlášku, jako pozor.
1: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat a je to
0: proč,
1: pravda.
0: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
1: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda odstřiženo bylo. Abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu. A oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů a vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund a náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, je to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená jako ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
0: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
1: Já budu smělý a opravím vás, můžu?
0: No opravujte.
1: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
0: To říkám, ne?
1: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona na to začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
0: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
1: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
0: Určitě ano, ale já se ptám, ano. Jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
1: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka
0: odvážná.
1: Odvážná myšlenka. Mm. No, v některých případech ano, když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako, že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité, dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné, nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
0: To myslíte vážně, co teď říkáte?
1: Ano, to myslím smrtelně vážně. To myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
0: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
1: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
0: ale... Tady jste v XTV, pane Vláčku.
1: Takže na rovinu jedeme.
0: Ježíš Kriste.
1: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovaly se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes.
0: No.
1: Jiné vysvětlení to nemá.
0: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
1: určitě.
0: V Evropě,
1: určitě.
0: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
1: Jednoznačně.
0: No jednoznačně. Máte nějaký příklad?
1: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím té České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně, hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun. Začala nakupovat. Dneska má něco...
0: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
1: Tak.
0: Řekněte teď, tady...
1: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roku po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
0: Česká.
1: Proto ji právě zmiňuju. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období a i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun, ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. Tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
0: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy, tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
1: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů, dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
0: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono stačí se podívat...
1: Neboli Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
0: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
1: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
0: No to říkal už František, ale...
1: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
0: Dobře, to se může stát.
1: Určitě.
0: Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
1: ano.
0: Protože jak nám říkala
1: juniorní... Ale jsme Fix TV, můžeme.
0: Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
1: Vatikánská
0: se
1: tam... banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
0: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
1: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
0: Takže může rozhodnout.
1: Může rozhodnout.
0: Sedí na tom.
1: Sedí na tom, sedí.
0: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
1: Ano.
0: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spoluřídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
1: Ano.
0: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
1: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
0: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
1: i víc.
0: I milion nebo miliony, a já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
1: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli. Já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou, a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh, vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já se to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocnej, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
0: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
1: No, já naštěstí v tomto moc nevěřím.
0: Nevěřím.
1: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
0: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
1: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro, a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
0: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
1: Reklamní okénko.
0: Reklamní okénko, klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
1: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
0: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV, tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
1: Ano.
0: Takový člověk má 30% slevu.
1: Na vstupní poplatcích, ano.
0: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
1: Přesně tak.
0: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
1: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
0: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
1: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, když si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku. Je skutečně zásadní.
0: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
1: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
0: no ne, říkali jsme, že to začalo v červnu.
1: No, tak blížíme se dvou letům, ale ještě tam nejsme.
0: Jo, blížíme se ke dvou letům.
1: Ano.
0: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé, vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
1: Ano, můžu potvrdit.
0: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkáte
1: to dobře? Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
0: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
1: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
0: No,
1: tady v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
0: Kdo z vás to má?
1: No jistě.
0: Jak říkali Jiří Paroubek.
1: Ano, ano.
0: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
1: Ano.
0: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
1: Na to se těším.
0: Taky se těším. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak, institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval, choval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla. Třeba to se nedovedu představit.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuji odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je velmi, velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu, takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou, tak...
2: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
2: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
2: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru, dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
2: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak, a co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku, protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragédii, tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
2: Já za ta léta dlouhá, když jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a Sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táboru v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh a ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů. Tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň

0: těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: čím je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. Voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
0: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra

0: Lanského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady Voldy Mrazanského?
1: Ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si odvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá, nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
0: Je to proti zdi?
1: Proti velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuju doby, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
0: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
1: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko, tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje, mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy, trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. To je, takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že vedle, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak ta kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
0: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
1: Bránit přeletu
0: nebo a takováhle
1: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
0: Tak sám jste říkal, že Rusku nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
1: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
0: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
1: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
0: Naším hostem byl Jiří Weigl.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pojďme na to. Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenský ho musí přesvědčit, že chce jednat. Tam se odehrávají neuvěřitelné věci. Minulým pátkem počínaje.
2: Ne, já hodně šířím ten americký pohled, že ten je můj, že čtu americký noviny a hodně jsem v té Americe a část mý rodiny volila Trumpa a tak dále. Trump šel do voleb s tím, že řekl, že tuto válku ukončí, protože on je takový básnivý typ. Vždycky říkám Čechům, neberte ho doslova, ale berte ho vážně. To znamená, Češi mají tendenci se mu vysmívat za ty básnické zkratky, ale myslí si, že je blázen a budou hrozně překvapeni. On je jako Reagan. A takže Reaganovi taky asi potom už komunisti říkali, to je kovboj, hlupák z Hollywoodu, jo, tak to není hlupák. A on od začátku říkal, že tu válku ukončí za den, což je taková básnická zkratka, že se jí bude snažit ukončit rychle a brutálně. On první asi měsíc, dva věnoval tomu, co slíbil, ale pro Američany bylo ještě podstatnější, to znamená vymíst různý ty neziskovky, nastavit věci na hranicích, gangy. Tady třeba v Čechách je zajímavý, že úplně ty nejzajímavější věci z Ameriky to vůbec nejsou. Tak já teďka využiju, že tady řeknu, že třeba, já nevím, jestli lidi viděli seriál Narcos, to byl takový slavný seriál. A tam byl třeba gang Scully, který tam bylo, jak umučil strašlivým způsobem mnoho hodin amerického drogového agenta. A on pak za to sice dostal, jakože ho chytli na konci toho seriálu, ale on dostal takový jako fešácký trest a kriminál a pustili ho. A Spojené státy chtěli, aby tohle člověka, který umučil strašným způsobem Američana, který vyšetřoval drogy, vydali. A vydali ho i z mnoha důvodů, že drogy. A jak přišly ty cla, o kterých tady všichni říkají, že to je hlupák a pitomec a tak dále, no tak Mexiko, to, co nešlo, okamžitě ho zatkli. A co bylo jako moc hezký pro celou Ameriku, to měla Amerika slzy v očích, že osobní pouta toho amerického agenta, který se u něj našli, když ho umučili, tak ty mu nasadili v tom Mexiku a v těch poutech toho, myslím, jsem dal kamarena, ten agent, ho dovezli. Takže to Amerika byla úplně dojatá, že prostě Trump takhle zařídil. Jinak ty gangy jsou považovaný na hranicích jako teroristi. To znamená, vzdáte se, nebo vás zabijem. My nebudeme vůbec jako brát zajace, když prostě se nebudete chovat slušně. Čili je to spousta prostě důležitých věcí, které Čechy nezajímají, protože Češi žijou jenom pro Ukrajinu. A s tou Ukrajinou...
1: Jak kteří?
2: Já myslím, že to je takový sport tady, že Češi vědí, že s tím nic neudělají, ale strašně baví se na to hádat. Tady jsem se bavil třeba s lidma z ODS ještě před třeba měsícem a říkali, hele, ono ty volby asi nevyhrajeme, protože tak dále. Ale my je vyhrajeme díky Zelenskému, on sem přijede a my řekneme těm lidem, že bojujeme s těma Rusákama, dvě sil, to je důležitý říct. Že?
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl, a mohla bych pokračovat.
1: K tomu se dostaneme. Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují. Vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají. A přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem. Že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1 000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i to digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice. Jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý sejp, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové.
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové, A většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky by to bylo?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12, jakoby 12x 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard, a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že už tady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu. Za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedněch velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
2: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
2: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté. Ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty. U nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů a díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
2: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
2: My máme propočet od, a teďko mám, abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podělili na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
2: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
2: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se Socdem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře Socdem, kromě vás a pana Zaorálka?
2: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení Socdem aktuálně?
2: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím se jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
2: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
2: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmerda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
2: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
2: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
2: To je věc, která, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
2: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
2: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
1: Toto letí.
0: Toto letí.
1: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
0: Proč? Jako Filip Turek to letí?
1: Rychlostí Filipa Turka.
0: Prosím vás, co to je?
1: Já nevím, ale já vám musím něco říct. Teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme. Tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka. Ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
0: to je
1: jsem.
0: Chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
1: Já to nemám tak naučený.
0: A vy nejste závodník?
1: Nejsem. A já studu ten posed jeho.
0: Prosím vás, vysvětlete mi to.
1: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás se zastupovat.
0: Do vlády?
1: No to říká, že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády, ano, a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu, v Evropské radě.
0: A na životní prostředí, ne?
1: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde o papíry, co?
0: Nepřijde.
1: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl, no?
0: No víte, na co je to zralý?
1: Já vím, na co je to zralý.
0: My máme Filipa Turka rádi.
1: Máme.
0: Ale my jsme transparentní.
1: No my jsme padni komu padni, ne?
0: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
1: Jako tyhle dva.
0: Jako tyhle dva.
1: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
0: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
1: Co?
0: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
1: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
0: Siderické, no. Kivadelko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
1: Jo.
0: A je to už 33. zápis knize
1: Jo, Čichu. To je teda ježíšovský, Kristova léta.
0: Kristova léta, no.
1: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte?
0: Takový. Nedá se nic dělat a píšu tady...
1: Alespoň je to ta 33, ne teda? Kristovský zápis.
0: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
1: A vlastně je to ocenění jeho závodnických schopností, ne? Co?
0: Jízda, kolik jel?
1: Jsi 237 nebo kolik?
0: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
1: Už to drhne.
0: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
1: Vy to ve mně vidíte, co?
0: Nemáte asi na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná legrace.
1: Jasně.
0: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
1: A talentovaný šofér.
0: Šofér, tak je to závodník. Že, ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeří, jo, tak já na tom takovou propovědku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
1: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
0: Vy jste taky závodník.
1: Ne, nejsem závodník, ale...
0: Na

0: kole, ne?
1: Na kole.
0: Říkal?
1: A tam jsem se přiblížil jenom k dvoustovce. Tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
0: V životě bych měl.
1: Ale když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
0: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
1: Tohle se nepovedlo, no.
0: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
1: Tak vy se kocháte, ne? No.
0: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale... Ale jak jezdit v klidu prostě?
1: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
0: No ale on prejel v Německu.
1: No ale teď už nějak na to netrvá úplně, no. Tak
0: aspoň v Sudetech to bylo.
1: jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
0: Nesrazil on toho papeže nakonec?
1: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
0: Sudety,
1: se to nemělo stát.
0: To je Sudety. Napůl. To je
1: a ono
0: napůl.
1: To tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to...
0: Aha.
1: No, jsem tam, ale...
0: Říkáte přede mnou, já to musím teď nahlásit.
1: To už je nahlášený.
0: Je to nahlášený?
1: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeřit, jako natáčet se u toho a tak... Asi tak.
0: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněné závodnické jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
1: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Hiskem, co?
0: Meda.
1: No jasně.
0: Víte, co novýho s Medou?
1: No má děťátko.
0: Děťátko. Medičku.
1: No.
0: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
1: já myslím, že se spíš někoho platí na to. No on je takovej... On má radši jiný hodnoty, než přebalování.
0: Jak to víte?
1: Vím.
0: Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky. Pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru. A tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
1: Chcete říct, že Meda přebalovala?
0: Nebo jestli přijde, tak bude přebalovat teď dalších jo. Několik let.
1: Já to moc nevěřím, Xavere.
0: Do kolika let se přebalují děti?
1: To já nevím, ale já vím,
0: že
1: takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
0: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
1: Probudí je to možný,
0: se ty
1: no.
0: Nějaký pudy.
1: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
0: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme
1: jasně.
0: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
1: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
0: Jako myslíte, no. Myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
1: No to určitě ne.
0: Ten se narodila, ta ona pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
1: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
0: Tak je to...
1: Z Plzně teda řekněme, no.
0: Je to, pane Holče...
1: Nebo on je schomutoval.
0: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
1: Ne, on je schomutoval, myslím rodák jako. Ne. Ale tak je v Plzně.
0: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
1: To počkejte, to já uznávám.
0: A to nejsme my nosiči vody.
1: No nejsme,
0: no.
1: To já vím.
0: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
1: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
0: Milion chvíle.
1: Milion chvíle.
0: Tam jich milion.
1: Já vím, tam, jo, přesně.
0: No, Meda jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
1: Medulince.
0: Medulince, aby byla zdravá, potačkově chytrá, Po mamce no, mi neměl.
1: Aby byla po taťkovi chytrá, ale méně vychytralá než taťka.
0: No a hlavně byla zdravá, ono to nakonec jedno.
1: No jo.
0: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
1: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
0: Mě říkáte před minutou, že budeme mít na všechno personál.
1: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, když přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
0: Fakt? Hmm? Na mateřskou?
1: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
0: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
1: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský no rozpor, ale... Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
0: No tak
1: je to špatně, ne?
0: Je to obecně zaužívaný termín.
1: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne? Není to,
0: je to, není to úplně v pořádku.
1: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
0: Na otcovskou třeba? Nebo
1: tatínku? Ale to neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
0: No ale nepotřebuje to děťátko, jaksi prs paní matky? Aspoň první.
1: Ten je asi koupenej, ne?
0: Se s porodem. Se
1: to se prodává.
0: To je v ceně.
1: To se prodávají s porodem, Xavere.
0: Jo, takhle, to je takový balíček.
1: Jak se říká, kombo.
0: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
1: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit Meda.
0: Jo, no tak...
1: To bych tady podepsal v knize.
0: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
1: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
0: No.
1: Zdeněk Šarapatka.
0: Taky Zdenda.
1: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
0: Ten je tam podepsaný dvakrát.
1: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pithár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
0: pan Exler je tam třeba. Je
1: taky. Taky. A v jakém stavu to podepisoval?
0: To z toho není cítit.
1: Ale já jenom k sebe...
0: I Biky. Miky Štryky.
1: Jo.
0: Taky.
1: Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
0: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Já jsem občan.
1: Jo.
0: Já jsem občan, se všichni s těma tričko občanský.
1: Já ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
0: Ale to je jedno, jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
1: Tak ty se vás ptám, Xavere, jako občana.
0: Jako občan, Havel,
1: není
0: občan.
1: Čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
0: A správná je která?
1: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
0: Máte pravdu.
1: Co?
0: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
1: Takže po něm? Neboli?
0: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
1: No tak to já vím, kdo to je.
0: A kdo?
1: Medveděv,
0: že jo?
1: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
0: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
1: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
0: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
1: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
0: Pan Dvořák určitě.
1: No to je jasný.
0: Typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
1: Jako občan se ptám občana.
0: Občan. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
1: Co tady?
0: A to je ex. Ale...
1: No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
0: Pan Wollner?
1: No.
0: No
1: tak, a paní Nora?
0: Paní, oni už tam nejsou právě.
1: No říkám, že jsou ex. Jako
0: ex, jakože český, no.
1: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
0: Na ředitele.
1: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
0: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
1: No jasně, ale on říkal, že se musel, že musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
0: Fakt?
1: No jasně.
0: Oh.
1: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
0: Že by to byla televize Mňouk.
1: No. Ona nějaká je televize?
0: Mňouk, Mňau je.
1: Mňau, ne?
0: Mňau. Tak. Ale tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
1: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
0: Ale oni za prachy zamňoukají. A ježiš, pane Hoče, co, a proč bychom jako si tady nestřeli do vlastní řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
1: V jaký měně teď mluvíte?
0: V korunách.
1: To asi ne.
0: Já vám zamňoukám i za 20 korun.
1: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
0: Položte stovku na stůl a já tady budu mňoukat 4 hodiny.
1: Mám hodit prachy na stůl.
0: Prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste zlepšil svět a vyděláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
1: No drahoty
0: to
1: ne, hustý, nedělám to.
0: Reaktorka zamňouká.
1: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně laciný člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky.
0: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
1: To snad ne.
0: No tak to se to obecně ví, se projednal na radě.
1: Infiltrace ne, snad jenom.
0: Ne,
1: co?
0: Ne, ne, ne,
1: prostředí,
0: ne,
1: co?
0: To je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a
1: můžu
0: tak.
1: Můžu si věřit, že tam mezi nimi by někdo takhle, co?
0: Mezi lepším, no. To se jaký stane.
1: To snad ne.
0: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaká pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
1: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
0: Etický. Tam je na to erotický panel.
1: Jo, to možná, no.
0: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu tři věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
1: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
0: Spojovatelka, no.
1: Ale divácká rada?
0: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
1: Severe.
0: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
1: Severe, vyl, že to je jak Fiala. Ne, co?
0: Tak pozor, tak jak pozor. Fiala ne. Jak jsem to říkal?
1: To je pravda, to nelže nikdo jako
0: Fiala. Jak jsem říkal, že to jmenuje?
1: Divácká rada. To si vědět, kdo tam sedí v tom.
0: Divácká rada.
1: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
0: jako
1: ne?
0: Rada, jo, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptát jako občana. Divácká rada.
1: Co?
0: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
1: Ty vole.
0: Vy z členové divácké rady klikáte, jo?
1: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
0: Ježiš, to vidím poprvé životě se zastoupen. Tak hádejte, kdo tam je.
1: No mně to je jasný,
0: Agrární to... komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
1: Je tam Bob Kartous a Elfové?
0: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, Skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
1: No jasně.
0: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
1: To je Jonáš, všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
0: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
1: Tak se proč tam nejsem
0: čerpačka.
1: Já? Co?
0: No já se dívám, stejně nejste.
1: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
0: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
1: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
0: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
1: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
0: Já vím.
1: Vypněte to.
0: To jsou ty vaše rady, vypněte
1: to. Jsou ty moje rady.
0: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
1: Nemám, nemám. Já jsem se šel z cesty.
0: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
1: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
0: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
1: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
0: No ne, už teď
1: letos
0: začne platit ten zákon.
1: No tak od příštího roku.
0: Ne, od května nebo od kdy?
1: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. To, tam už to naplnějí teda. Když potom se začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT,
0: no,
1: tak se zvýší rozpočet.
0: Daně, to jsou poplatky, pane Holče, žádná nehodno, to mediální dan.
1: Zlý slovíčka, co?
0: To jsou ale opravdu zlý slovíčka.
1: 9 miliard, Xaver.
0: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
1: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
0: Tady ty lidi potřebujete na to. Ty jejich platy.
1: 9 miliard.
0: No, a pak někdo odchází, mu dáte 17 platů na odchod.
1: A to prej nebyla ona. To prej nebyla ona.
0: Kdo? Nebyla.
1: Nebyla.
0: No, já vím, kdo to byl.
1: Jo?
0: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní. Ale známa taky. No, takže víte, pane Holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
1: No to chápu, Xavere, to musí teď být pěkná fuška.
0: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal,
1: jo.
0: za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
1: No, to je dobrý.
0: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková,
1: no.
0: 4x4, takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
1: Dělají, co je třeba, ne?
0: Dělají,
1: co je třeba. No a tak ono, ale já asi vlastně... To není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
0: A co to je melounek? Jako pro tak pana to... Rychlíka, kdy ten je...
1: Prestižní
0: dokument. Hlavně je to pravda láska.
1: No, právě proto.
0: Tak
1: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
0: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
1: To je jasný.
0: No ne, tak teď... Pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
1: Součka. A nemůže to být ten Šarapatka? No.
0: Takový čestný člověk?
1: To je pravda, to je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
0: Signatář?
1: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medveděv, to je jasný.
0: No pane Holče, já mám takový jako vážný téma.
1: Jaký?
0: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
1: Jo.
0: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
1: A ty jsi takový bezvědec, Xavere.
0: Já jsem bezvědec.
1: Že to sledujete tak?
0: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve, ale jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
1: Jo.
0: Teď z kurie.
1: No,
0: parta celá.
1: Nejno.
0: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
1: No jasně.
0: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
1: Zlatíčko, ne? Co?
0: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
1: No. No, ten...
0: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejede do Vatikánu.
1: Jasně.
0: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
1: No to si myslím. No,
0: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
1: jo.
0: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuju, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
1: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
0: No jo, ale spíš takovej symbolický.
1: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
0: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
1: A taky jsou tu. Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
0: Bratr Marián, no. Jo?
1: No.
0: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
1: Bratr Grolich? Bratři ze Želivy, jo? No máte bratr k bratrovi?
0: Bratr, a je jejich milion.
1: No.
0: A co bratr Čunek ještě?
1: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr. Hm?
0: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
1: Takový nějak... morbidní tohle, ne?
0: Morbidní?
1: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
0: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako ledina. Nesmí se zastavit. Mm. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto...
1: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
0: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
1: A budete mít mauzoleum, ne?
0: To už se buduje.
1: Tak možná udělám výjimku k Severe.
0: Jo? Hmm. No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
1: Celá. No jasně.
0: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy tam nepovedly, Františkovi, že ten bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že pravda?
1: To docela jo. Ale tak on je z reformama na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
0: No, to asi jo.
1: Žádná reforma.
0: No. No a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde prý.
1: Nejde? Ne. Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
0: Ne, ona jde za to, zastačilo, za Komára.
1: Ale ona nevodolá. Myslím, nevodolá, tam ještě nebyla. Tam nebyla.
0: Ale ona není v kurii.
1: Co se tam dostane? Ta se dostane všude, Xavere.
0: Myslíte?
1: No tak už je zase v další partaji.
0: Je v partaji, to nevím.
1: No tak kandiduje za další partaj.
0: No, za koliká
1: to už, no.
0: To jsou
1: tak kolik? Já vám říkám, ta se tam dostane.
0: Jo? Mhm. No ale pane holče.
1: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
0: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech?
1: Jak to?
0: No ne, no, protože tam není.
1: Protože tam není.
0: Pan Duka ani nevolí, mm-hmm. Protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
1: pravidla.
0: No a je to nespravedlivý. A já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty.
1: Jo.
0: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík, nebo Graubner, nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece odněkud musí umět nasáčkovat, a ono to není tak jednoduché asi.
1: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
0: Já nevím, co je jméno Růže.
1: Román od Mária Puca, a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A to bylo tak temný jako Halík.
0: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
1: Mně se vybaví zlo vždycky.
0: No, a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
1: Jo.
0: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
1: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
0: Tak možná tam je.
1: Tam musí být.
0: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo jako místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. Mm. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takový špičky. A teď mluvil a tak a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A nějak, to bylo večer v 6, byl press klub. Byl nějak jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
1: Jste se začal bát.
0: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
1: To je zlo, je to stělesnění zla?
0: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
1: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
0: Pozdrav od Danteho.
1: Jo.
0: Pane Holče, aby jsme nezapomněli,
1: no
0: vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na, na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to, dneska jich máme hodně. Mm-hmm.
1: Takže a... bez pompy dneska?
0: Cože?
1: Bez pompy?
0: No, jako bez pompy. Trošku s pompou chcete, abych udělal tradada?
1: To by bylo nejlepší, no, Xevere.
0: No, tak je.
1: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majcnerová, Jiří Bidžovský.
0: Počkejte, co děláte?
1: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
0: No ne, tak no. Ty texty čtěte.
1: A to vydána, říkali jsme rychle.
0: Tak já přečtu.
1: Tak vy jste se díval na hodinky, jakože nemáme.
0: Ne, pane Olče.
1: Teď jste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině hlouposti a tuposti. A Štěpán Zapadlo, aby váš náš Přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltínová zraž jsou stále v pohotovosti. No.
0: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
1: Tak přes optimismus tady jsme.
0: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán. A Jitka Majksnerová, Vilzonova 10, na sladkou mňamku ke kávě.
1: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podlou lest.
0: Šorvku takovou.
1: Že jste řekl, ať to udělám rychle, a já jsem to udělal rychle, a pak jste si to v podstatě ukradl, to,
0: tak ty...
1: tu minutu slávy, co?
0: No tak byla tam
1: trošku, jako slávy. Vy se učíte dobře.
0: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Vilzonku. Protože za minutu a půl začínám vedle restaurantu točit, pane prezidente. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Radio Xaver.
0: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
4: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
0: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
4: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
0: A 9.
4: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
0: No. A vy nejezdíte tramvají?
4: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
0: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
4: Já jsem dobrý, já tak 10.
0: Vyjedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
4: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
0: Ptačího?
4: Ptačího zpěvu.
0: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
4: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
0: Jo, takže zase za rok.
4: No.
0: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, a to jsou ty volby.
4: Že se ptáci těší na volby.
0: No ne, říkám no, si, kolik
4: z ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
0: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba v souvislosti s Českou televizí.
4: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hruď dme píchohu.
0: Hanopisy?
4: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
0: A co psali?
4: Prostě nás psali, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho Součka. Hodnýho, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
0: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
4: Souček na odstřel klouček.
0: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá?

0: Robert Šlachta je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání. Hezký den i vám.
0: Robert Šlachta je bývalý elitní policista, dnes šéf hnutí Přísaha a také kandidát do Senátu. My se k politice dostaneme, ale já bych nejprve chtěla začít tragickou událostí na Filozofické fakultě, protože se objevily detailní informace. Vy jste tady mezi svánočními svátky o té tragédii mluvil, vyvstávala tu řada otázek. Chybí vám teď ještě nějaká odpověď na ty otázky, které tu padly?
1: Nejenom mezi Vánocemi, ale vlastně já už 21.12. vlastně v den té střelby, tak večer jsem dával otázky ministru vnitra Rakušanovi, protože vlastně on se vyjádřil ještě z místa, že všechno vlastně bylo v pořádku a že vlastně ten zásah byl naprosto v pořádku. Ty otázky doteď zůstaly nezodpovězeny a vlastně každý tou tiskovou konferenci a vlastně teď tím závěrem, který byl minulý týden vlastně ve sněmovně a na bezpečnostním výboru, tak bych řekl, že těch otázek vyvstává ještě celá řada a ještě mnohem víc. A mě trošku mrzí, že pan ministr a vedení policie se k tomu nepostaví vůči pozůstalým, takže by měli ty otázky zodpovědět. Dokonce se dozvídáme, že střelec měl být dřív už na fakultě a takové věci, které jsme ani v tom prosinci třeba úplně nevěděli. A vlastně to, co je teď v tom usnesení popsané, v tom závěrečném, tak je tam hrozně moc bílých míst, které by se měly zodpovědět.
0: Pan Rakušan říkal, že chce, aby zůstalo co nejméně bílých míst, nejlépe žádné. Tak jaká odpověď, na jakou otázku vám chybí?
1: Já bych v řadě, já jsem dostal kritiku možná od některých politiků, že kritizují policii, vlastně, že kritizují vlastně zásah. Já bych to chtěl rozdělit.
0: No nejen politiku, také od pana komentátora Šmarce.
1: Pan komentátor Šmarc byl velmi, velmi vtipný, ale tak on je hlasná torba ODS, takže mě to úplně nerozhodil pan Šmarc, spíš mě to pobavilo velice. Nekritizuji a nikdy neříkám nic o policistech, kteří zasahovali na tom místě. Protože sám jsem těch zásahů byl několikrát, něco podobného jsem i legalizoval a velká úcta k těm lidem, kteří tam šli. Ale i to je věcí vedení policie, že poslali policisty bez balistické ochrany, bez té připravenosti poslali vlastně do toho teritoria vlastně toho střelce. Takže to jenom aby jsme udělili. Ty hluchý místa, o kterých se bavíme, tak je 1247, vlastně to je nález v Ostouni vlastně zastřeleného otce. A je to 14.55, když začala střelba. A to je ta činnost policie mezi tím, kterými říkáme a ptáme se, co vlastně za tu dobu se dělo, kdo.
0: Ale tak to víme. Policie přijela na fakultu, přesně. Vyklidila Celetnou, přijela zkontrolovat.
1: No, policie nevyklidila Celetnou. Celetnou vyklidil vlastně, myslím, že děkan nebo pravděkan vlastně Celetné na doporučení policie. A tady vidíme všechny ty věci, které vlastně, na které my se ptáme. Na čem rozhodoval ten velitel? Jaký měl informace, jestli měl ty informace dostatečný na to, aby ten zásah byl mnohem razantnější, aby to vyklízení bylo mnohem razantnější, protože strašně důležitá odpověď je, pátráte po sebe Véhovi nebo po Véhovi. Takový ten zásah potom té policie je samozřejmě limitovaný i podle toho opatření, jak ji nastavit. A celou dobu nám vedení policie říkalo, že pátrá po sebe Véhovi, i když 12.47 byl nalezen otec, vlastně byl daný celostátní pátrání po ozbrojeném střelci. A já se ptám, kdy bylo zjištěno, že má 8 zbraní? Kdy bylo vlastně dáno, že otec vlastně byl tímto způsobem popraven, bylo tam nástažný výbušný zařízení tam bylo.
0: Tak to víme, to bylo v těch 12.47, jak říkáte.
1: A jestli ten velitel tuto informaci měl, tak mě zajímá, proč půl Prahy neleželo na zemi a proč půl Prahy neleželo a nehledal se kozák. To je ta razance toho zásahu. To jsou ty bílé místa, na které nám neumí odpovědět a čím dál více ta policie do toho zaplétá, protože teď třeba v tom usnesení bylo 13.23, už bylo zjištěno, že vlastně kozák střelec byl na fakultě a vlastně policisté byli v prvním patře, do druhého částečně vešli a odbyli odvolání pryč. A já se ptám, kdo na základě informací odvolával. Proč nezůstali? Proč nebyla vyklizená Celetná, když ji vyklízala fakulta? Proč fakulta nedostala pokyn, aby vyklidila Jana Palacha? To jsou ty hluchý místa, které tam jsou. Ano, já si myslím, že to nemůže dopadnout jinak, nemůže to skončit jinak, že prostě policie řekne, proč. A to si myslím, že na to čekají ti pozůstalí, ty rodiče.
0: A řekne to policie?
1: Bude muset to
0: říct. A kdy to řekne?
1: Já věřím tomu, že protože jsem, víme, že to usnesení vlastně o tom odložení vlastně bylo napadeno vlastně stížností jedné z maminek a vlastně i fakultou. A vlastně to budou ty otázky, na které se budou znovu ptát. a budou muset odpovídat. A když nebudou muset odpovídat, tak je to politická odpovědnost pana Jakušana. Uh-huh.
0: A v tuhleto chvíli znáte tedy jméno velitele toho zásahu, kdo rozhodoval o tom, že policie se podívá jenom do prvního, do druhého patra, do prvního myslím, a půjde pryč, že se nebude evakuovat budova. Byť je třeba, teď jsem nedávno četla, na konci dubna, myslím, evakuovali Masarykovo náměstí k nádraží kvůli podezřelému batohu.
1: Na té tiskové konferenci padlo vlastně, tomu velo operační důstojník středních Čech a vlastně operační důstojník Prahy. A ten dával vlastně tu jazanci toho opatření na základě těch informací dával dohromady. A ono je hrozně vtipný, že pan Ondrášek vlastně s panem Jakušanem poté řeknou, že byla přijata opatření. Že všechno bylo v pořádku, ale budou přijaty opatření. Musíme zlepšit analýzu výměnu informací. My když 2016, my jsme odcházeli 2016, tak jeden z důvodů, proč se slučovali útvary, dávali, že se musí zlepšit analýza. Pořád zlepšujeme analýzu výměnu informací, ale je tady 14 mrtvých. Tak ať se někdo podívá, že pan Vondrášek je od roku 2014 první náměstek policejního prezidenta, byl u střelby v Brdě, byl u střelby v Ostravě, teď je u další střelby, takže veškeré opatření, které jsou tak za panem Vondráškem, a je to policejní prezident daný ministrem vnitra. A podle mě ta odpovědnost je jednoznačně. Je na vedení policie, v jakém stavu ta policie je.
0: Čili je to na rezignaci? Je pan Vondrášek člověkem na svém místě?
1: Ta rezignace měla přijít, když bychom byli z civilizované zemi, tak měla přijít od pana Jakušana, pana Vondráška okamžitě po té střelbě, protože moc dobře si uvědomovali. Už v té době i ty jejich mediální výstupy, když jsme sledovali, tak jednoznačně prošetříme za 3 měsíce, dostanete informace. Bylo to čím dál víc, moc dobře věděli. A jestli si trošku vlastně den před evropskýma volbama nám GIBS dá vlastně zprávu o tom šetření. Den před evropskýma volbama. Co to je za snahu mediálně to uklidit a mediálně prostě. A viděl jste pana Šmelce?
0: Čili vy v tom vidíte účelovost?
1: No, já v tom vidím naprosto jasnou účelovost vedení policie.
0: Dobře, minister vnitra Rakušan říká, že rezignovat nebude, protože nechybil a zapravdu mu dává právě GIBS či vnitřní kontrola, výsledky vnitřní kontroly. Tak proč by měl rezignovat? Je to za ten zásah samotný nebo to, na co vám chybí ještě stále ty otázky, to, co se dělo před tím zásahem, anebo kvůli tomu, co se dělo potom a že to strašně dlouho trvalo a teď se dozvídáme informace, které předtím jsme měli, byly nám podávány jinak, tak kvůli čemu by měl rezignovat?
1: Vnitřní kontrola, když si řekneme, vlastně řekla se závěr vnitřní kontroly. Vnitřní kontrola je přímo podřízený, ten člověk, který tam sedí, je přímo podřízený panu Vondráškovi, policejnímu prezidentovi. Myslím, že 9. ledna byl první výstup z vnitřní kontroly, že vlastně prostředky byly nasazeny zákonně a všechno bylo v pořádku. Nic podobně. Nevěřím vnitřní kontrole panu Vondráškovi, protože když vidíte usnesení, tak naprosto ten člověk to, co 9. ledna zveřejnil, prostě naprosto dehonestuje.
0: Je nějaký nezávislý orgán, který může prošetřit ten postup a i to velení?
1: GIBS, vlastně, který šetří, tak my jsme od začátku říkali, že GIBS šetří trestnou činnost policistů. Tam maximálně, co by mohl zjistit, tak je nedbalost někoho z velitelů. Ale vůbec nevím, jestli to šetření GIBSu šlo tímto způsobem. Jinak třeba zjišťuji, jestli použil zbraň souladu se zákonem, jestli použil výzvu. To jsou všechno věci, které jakoby trestná činnost policistů. Ale my říkáme to B. Tady se jedná o systémové věci. Ne o věci, o trestnou činnost policistů, ale my bychom se bavili, jestli ta policie je na to připravena a jestli na to byla správně připravena. To je důležité. A já teď zaznamenávám snahy vyšetřovací komise parlamentu, že vlastně myslím, že ANO to svolalo dnes, nebo dnes. Že se k tomu snad Piráti mají připojit dneska, že snad to bude. Já jsem byl, myslím, že dvakrát mě vyšetřovala komise parlamentu. To je banda lidí, která nikdy žádnému výstupu z vyšetřovací komise parlamentu neprošla. Na druhou stranu, pojďme udělat vyšetřovací komisi parlamentu, ale pojďme, ať jsou tam nezávislí odborníci. Pojďme přizvat advokáty, pojďme přizvat odborníky na taktiku a těm bych věřil, že by to mohlo jakoby k něčemu být. Ale zabývejme se systémem. Zabývejme se, jestli velitelské cvičení bylo správně, jestli ti policisté byli vybaveni těma prostředkama, které měli zdravotnické zařízení nebo zdravotnické vybavení u sebe, když šli v té první linii, když šli. Proč nebyl perimetr zavřený, proč vlastně došlo ke střelbě na mostu, to byl myslím, že ten postřelený Holanděr. to jsou systémové věci, které bychom se měli zabývat.
0: Hmm. Já jsem měl možnost mluvit s generálním ředitelem hasičského záchranného sboru a ten mi řekl, že právě v souvislosti s tou tragédií na Filozofické fakultě budou zřejmě hasiči vybaveni nějakými balistickými vestami, protože oni byli na místě, ale tím, že ten útočník střílel, tak nemohli sundávat studenty z Římsy, protože se museli chránit. Tak je toto aspoň nějaký záblesk, že se něco přeci jenom tou tragédií změní?
1: Víte, pan Jakušan v lednu slíbil 3 miliardy, že dostane od vlády na vnitřní bezpečnost. Já jsem to teda nezaznamenal, že ty 3 miliardy by tam došly, protože ano, my sice dáme hasičům dáme balistické prostředky, jako to je samozřejmě, a o kterém se mluví už několik let, jako, ale zabýváme se tím začátkem, zabýváme se těma policistama na tom místě, ti jsou tam první, ti by měli být vybaveni a měli by být počty policistů, teď my jsme jim vzali ošatný, my jim za Jakušana vzali se jim, stravný se jim vzalo, ti policisté odcházejí, já si myslím, že tam je zakopaný kámen, no, jako by tam by to měli řešit a třeba, když mluvím s bývalýma kolegama, kteří odešli všechno, podle mě se ještě chybí ta zkušenost těch policistů. Čím dál víc, jakoby. A je to přesně o tom vyhodnocení té situace. Vy máte ne minuty, někdy máte vteřiny na to se rozhodnout, jakým způsobem ten zákrok povedete, budete střílet, nebudete střílet. Já třeba někteří říkají, měli střílet, když byli pod fakultou, nikdo tu zbraň neumí, takže nikdo se neumí rozhodnout ten okamžik. To je na tom policistovi, který musí umět. Ale jestli policisté střílí 4x ročně, chodí na střelby, nebo jakým způsobem, tak je to nedostatečné. Takže zabývejme se napřed tím, aby jsme policisty vycvičili, aby jsme je sklidnili v tom, že dostanou tu podporu celou a budou vědět, že za nima ten ministerstvo je, pak se můžeme bavit o balistických vestách. Já si myslím, že to je až to B, ale napřed to musíme sklidnit. Hmm. A pokud jim je nějakých 4,5 tisíce podstav policistů, jakoby policisté odcházejí, to vnitř je ve stavu prostě, že pane, jakože už kvůli tomu by měl rezignovat.
0: Takže je důvod obávat se o bezpečnost, obávat se, že pokud dojde k nějaké takové tragédii v budoucnu, což se vůbec nedá vyloučit, i s ohledem na psychické problémy dětí, pokusů o sebevrážd a tak, tak máme se bát?
1: Já se nebojím. Musím říct, že já policistům věřím a jsem pořád jakoby tím způsobem nastaven, ale musím říct, že ta událost na fakultě a vlastně ta komunikace o té nešťastné události nahrává tomu, že ty lidi, hodně lidí mě píše, potkávají mě, říkají mě právě, že ta obava jakoby v nich je a jakoby to, jestli ta policie je připravená, jestli to bude následovat, nebude, protože víte sama, že v prosinci jsme, nikdo o tom nepsal, všichni mlčeli, teď to dostává tolik bílých míst, jak o tom se bavíme. A nikdo je pořádně nevysvětluje. A samozřejmě ty občany to dopadá, protože vidíte, i ta nálada v té společnosti se mění a myslím, že jsou průzkumy, že ti lidi si žádají to vysvětlení a žádají si, co se tam vůbec dělo. Už jenom vůči těm pozůstalým.
0: Tak vůči těm pozůstalým, vy jste měl možnost se potkat s jednou z maminek, s paní Šimunkovou. Byl jste za to hned kritizován, že toho zneužíváte, honíte politické body, dokonce jedna z moderátorek Primy vás označila za parazita. Tak jak je to? Honíte politické body? Jste parazitem? Nebo?
1: Já si myslím, že hodně jsem parazitem a jsem na to hrozně hrdý. Jako když mě někteří lidi tak to označí. Víte, ta maminka paní Šimunková mě nakontaktovala sama vlastně někdy před 14 dny v neděli. Mně přišel od ní, přišla SMS-ka na naše tiskové, jestli by si se mnou mohla promluvit. A bylo by možná, kdyby ti paraziti si s tou maminkou třeba promluvili sami a viděli to její zoufalství a viděli to, že vlastně Eliška tady měla být šla jenom do školy a ono té mamince nikdo nedokáže odpovědět. A já si myslím, že potom, když viděli její výstupy v Poslanecké sněmovně i do médií, další výstupy, tak si asi uvědomují, o co ta žena přišla a co se jí stalo. A ona bohužel nechápe jednu věc. Moje Eliška šla do školy, jenom do školy šla. A ona se mě nevrátila z té školy. A já chci jenom odpovědět, proč to tak bylo. Proč dalo se tomu zabránit, nedalo se tomu a nikdo s ním mluvit nechce. Takže jestli je pár šlachta, že s touto ženou mluví a že se jí snaží dávat ty odpovědi možná a možná se k tomu i přidávat, tak jsem parazit.
0: Tak ona je ta, která chce ty odpovědi, chce znát všechno, jak to bylo, ale jsou i rodiče, kteří to nechtějí. Možná chtějí už se s tím nějak smířit, zapomenout. To je možná naučit žít a tím, jak se to stále otvírá a otvírá, tak se otvírají i ty obrovské rány. Tak to je otázka
1: tenká,
0: potom.
1: To je tenká linie, že vlastně já jsem se třeba na té pevně pohádal s panem Šmajcem docela hodně jako intenzivně.
0: Ano, to jsme všichni viděli.
1: Na druhou stranu když máte 30 let za sebou v bezpečnostních složkách a vlastně vidíte ten systém, jak funguje, tak kdo by měl pokládat ty otázky těmto lidem, kteří velí a kteří vlastně v tom vedení ministerstva jsou. A jestli ty lidi si myslí, že se zapomene, tak se nedá zapomenout. A samozřejmě jsou to dvě roviny. Paní Šimunková chce znát otázky nebo odpovědi. Ano, rodiny třeba zapomínají nebo chtějí zapomenout, než se na mě kontaktoval další tatínek jakoby s tím, že o tom chce mluvit. Vlastně jeden z poslanců, vlastně jeho dcera byla postřelená taky, takže na bezpečnostní výbor mluvil taky. Ale my jsme se měli pamatovat vždycky jednu věc. Mělo by to vždycky posloužit k tomu, že se to nikdy už nesmí opakovat. A musíme vědět, že jsme udělali maximum. Já jsem třeba i v té své policejní praxi vždycky, když jsme vystřílel jsem několikrát, byl jsem postřelený při zákroku. A vždycky jsme vyhodnotili o tom, jestli se to může stát. Nikdy nejsi jiný zákrok. Vždycky ty zákroky jsou, po každé zákrok je jiné. Ale musíte dělat všechno pro to, aby se to neopakovalo. Ono to možná i funguje tak, že to je jak autíčko na setavači. Že vy ho natáhnete po nějaké nešťastné události, ale jde o to, aby za rok jsme nezjišťovali, že upadá jakoby ta připravenost té policie a strašně důležité, aby to vedení právě pořád bylo připraveno na to, jestli to někdo sám může. Takže pro mě je to nazvali mě parazitem třeba něčím podobným. Já říkám tak, že se to nesmí opakovat a že musíme dělat všechno pro to, aby se to neopakovalo, aby ta policie byla připravená a ne, aby jsme něco vymlčovali. A já to třeba srovnám s nesrovnatelným, ale vemte třeba Izrael vlastně po útoku Hamasu, co se tam dělo, tak druhý den přiznal vlastně ředitel tajné služby Shin Bet, která vlastně odpovědná za vnitřní bezpečnost, přiznal, že ty informace mít měli, že to

0: je 14 obětí, které tady zůstaly.
1: No a jaký vzkaz je to pro společnost? Ano, je tady 14 obětí, 14 mrtvých studentů, ale všechno jsme udělali správně. Žádná kontrola neodhalila pochybení, takže jedeme dál.
0: A rodičům a ve veřejném prostoru zůstává právě to, že 13.23 byl na místě a hodinu a půl se připravoval ke střelbě a vlastně my jsme byli v budově a my jsme ho nenašli.
1: Dobře, vy zmiňujete ministra vnitra, možná vy budete budoucí ministr vnitra, aspoň Filip Turek to nedávno někde říkal, že by vás rád viděl na postu ministra vnitra.
0: To myslím, tak, že ODS ne teda. ODS
1: vás nechce vidět.
0: Pan Benda řekl, že ať si dávají pozor, že Šlachta nakukuje a že bych je všechny zavřel. Takže asi je to jiný názor pana Tureka.
1: Dobře, Filip Turek, ano, by vás rád viděl na postu ministra, tak proč chcete kandidovat do Senátu? O Senátu se tak hanlivě říká, že je to odložiště neúspěšných.
0: Odkladiště,
1: ano.
0: Já si myslím, že neúspěšný určitě ne, protože teď 10,2 výsledek vidíte společně s motoristami,
1: no,
0: s Petrem Macínkou. Tak samozřejmě, já jsem tu kandidaturu vlastně už oznámil někdy v lednu, nebo v únoru, že vlastně budu se snažím zabojovat o místo v Senátu. A to je se samozřejmě důležitý pro mě za prvé. Důležitý region, kde já žiju, vlastně Jižní Morava je pro mě, okres Břeclava vlastně je pro mě srdcová záležitost. Nikdy jsem se nepřestěhoval do Prahy, žiju tam celou dobu a samozřejmě to zastupování toho regionu je pro mě strašně důležitý. Druhá věc je, že teď je tam senátor vlastně za ODS, když se podívám, jakým způsobem vlastně vykonává svůj mandát a nahrává vládě naprosto ve všech věcech, ať to byly valorizace důchodů, ať to všechny ty blbosti, které tato vláda prostě dokáže protlačit a vlastně nejenom sněmovnou, ale vlastně i v Senátu, tak já říkám jasně, zvolte mě a váš hlas bude hlas proti této vládě. A já jednoznačně budu jako senátor tímto způsobem vystupovat, ale samozřejmě se budu podílet na kampani, která bude příště vlastně do parlamentních voleb, to určitě i možná z pozice senátora, pokud mě občané zvolí.
1: Z pozice senátora trochu tam vidím možnou budoucí paralelu s panem ministrem Bekem.
0: Tak určitě.
1: Tak víme, že to je ministr školství, zároveň pobírá náhrady.
0: Nejezdím na majáky.
1: No,
0: ty náhrady, které on samozřejmě pan ministr čerpá, jak tam, tak tam, tak je přesně vidět na rozřešenost těch vládních.
1: To se vás netýká nic takového, vy byste nedělal v případě, že byste byl senátorem a následně ministrem vnitra.
0: Já dodnes spávám v kanceláři, takže já to mám trošku jinak posunutý tady v tom trošku.
1: Dobře, tak doufejme, že tento rozhovor nebudu muset za rok a půl dohledávat a znova vám to pouštět. Ostatně, jak jste říkal, jste z Jižních Čech, tak nějaké to bydlení v Praze. Z Jižní Moravy, tak nějaké to bydlení v Praze by taky potom se hodilo. Teď zase narážím na pana Beka.
0: Jo, bych to přenechal. Ne, či ne. Určitě ne.
1: Dobře. Vám vyšla teďka koalice s přísahy a motoristů sobě. Půjdete takto do voleb, do krajských voleb, do senátních voleb a za rok a půl, no už vlastně skoro ani ne za rok a půl, do parlamentních voleb?
0: Myslím, že to je otázka, kterou dostávám strašně často, a to stejný Petr Macínka vlastně předsedá vlastně politické strany motoristé sobě. My jsme spolu seděli vlastně týden po volbách a vyhodnocovali jsme vlastně naše 3 nebo 4měsíční soužití, protože myslím, že ta kampaň byla docela dlouhá. Vlastně jak s Petrem, tak s Filipem jsme trávili po hotelech a trávili jsme po celé republice docela dost času a poznávali jsme se. A plácili jsme si s Petrem v tom, že protože on buduje struktury vlastně motoristů, protože motoristé sobě nemají krajské struktury, ale že vlastně už do krajských voleb půjdeme společně ne v koalici, ale s podporou. Takže budeme vlastně přísahat s podporou motoristů tam, kde budeme kandidovat v těch krajích. Já vlastně jsem dostal od Petra Macinky podporu i od Filipa Turka vlastně podporu v mém senátním boji vlastně na Jižní Moravě. A ve hře samozřejmě debatujeme o parlamentních volbách, protože ty jsou samozřejmě pro nás nejdůležitější. A my jsme to i říkali, že ten výsledek byl, můžeme ho nazvat úžasný, já si myslím, že se sešlo Filip Turek, Petr Macinka, Robert Šlachta, přísaha, motoristé, že to sešlo, ty lidi vypadá, že to baví. Že to baví, že nám ty hlasy dali, tak samozřejmě budeme pokračovat dál a snažíme se to nějakým způsobem nastavit vlastně do parlamentní vole.
1: Tak si říkám, vy jste teď taková celkem bohatá nevěsta, zejména pro tu koaliční spolupráci. Neozývají se vám jiné menší strany, že by s vámi rádi vytvořili koalici?
0: Ozývají se, musím říct, že
1: a nic takového se nerýsuje, že byste vytvořili koalici více stran?
0: My jsme s Petrem domluveni Macinkou, já si myslím tím, že ten výsledek byl, tak je to prioritně o nás dvou a informujeme se navzájem o tom, že když nás někdo kontaktuje a někdo jakoby to, ale ten hlavní jakoby potenciál je přísaha motoristé A Filip Tojek, když ho vezmu, samozřejmě Filip Tojek, protože byl kandidát vlastně

0: nás obou, takže Filip, no je, a samozřejmě, když někdo půjde k nám a bude chtít, jakoby, aby se na tomto podílel, tak s tím samozřejmě problém nemáme, ale musíme si, tak jak jsme si s Petem sedli, my jsme si opravdu vyříkávali Evropskou unii, NATO, si vyříkávali všechny takové věci, protože v některých věcích se řešíme, pohled na Maďarsko třeba, nebo některé ty věci, a fakt jsme si hodně sedli, aby jsme spolu vydrželi ty 3 měsíce a aby to vlastně bylo jak pro naše voliče, tak i pro jeho voliče jakoby schopnutelný, tak samozřejmě se nebráníme určitě nějaké další spolupráci, ale musí to sednout jak nám, tak vlastně motoristům. A to je, si myslím, že hodně, ta kampaň byla jedinčem úžasná. Já jsem to párkrát říkal, vlastně Filip Tojek a Nikol Bartušek, vlastně jednička, dvojka. A oni, když jsme byli na debatách, na ty debaty chodili stovky lidí, tak oni se chválí navzájem. Ti dva, jakoby. Já jsem neviděl v nějakých koalicích, že by Vonda chválil Niedermayera nebo Niedermayera, že by chválil
1: Vonda. No, to nemají jakoby rádi ty skokaní.
0: Tak. No, to jsou kdyby, to takový ty přesně. No. Takže u nás to bylo tak, že oni se chválili Filip, Nikol, nemohla Filipovi tom dobrým slovo přijít na jméno. Takže to fungovalo a já věřím tomu, že to bude fungovat dál. Hledáme i komunikaci, aby vlastně lidi věděli, co děláme v Bruselu, jakým způsobem vlastně ovlivňují politiku pro Českou republiku, protože je strašně důležitý. My jsme šli hodně silným tématem do voleb, že Filip a Nikola nás v Bruselu nezajedí. Takže chceme ji ukázat občanům, že opravdu těch 5 let ti naši europoslanci, když tam budou, tak ty občany budou fungovat.
1: Jak to budete dělat prostřednictvím sociálních sítí? Přece jenom z toho Evropského parlamentu ty informace nejsou tak intenzivní,
0: přesně tak, no,
1: jako tady
0: je
1: u nás?
0: Je to pravda, že o tam se těžko přenáší, je to taková, tam byl teda, musím, že to je velká budova nebo několik budov, které se těžko přenáší a těžko se tam přenáší do České republiky. To srdce vlastně, za co máte bojovat, ale Filip ukázal, jakoby, a my to máme to stejné nad vládu sociálních sítí a já věřím tomu, že ty sociální sítě i z toho Bruselu budeme umět, a vaše internetová televize je tomu taky důkazem, že to fakt funguje a ty diváky to má. A já si myslím, že lidi se radši dívají, jakolika to bylo, že za náma chodili vlastně na náměstí. My sledujeme XTV, my se ani na Českou televizi už radši nedíváme a to my radši sledujeme XTV. Takže myslím si, že to
1: tak je. Tak doufám, že teď to sledují členové současné vlády, protože si myslím, že by k nám také měli vyrazit.
0: Jako myslíte názva, že sledují členové vlády?
1: No, to, co tady teď říkáte.
0: No, ti vůbec, ti nic takové nesledují, věřím tomu.
1: Myslíte, že nesledují XTB? A já bych si vsadila, že sledují.
0: Fakt jako po očku. Tak jim dáme vzkaz, přijďte do XTB a přijďte obhájit své kroky, pane Rakušane. Já si myslím, že by to bylo, já bych byl zajímavý.
1: Pan Rakušan má ode mě pozvání v telefonu už několik měsíců, zatím
0: nechce,
1: se nevyjádřil.
0: Nechce, že bychom ho, že já bych s ním strašně do debaty, protože
1: já jsem si taky říkala, že ta debata s vámi byla, mezi vámi dvěma, by byla určitě výživná, možná by jsme se opravdu něco dozvěděli.
0: Jsme pozváni, tak já jsem zvědavý, jestli do jedné z televizí, jestli teda pan Rakušan to pozvání té televize se mnou do debaty přijme.
1: No, tak to jsem na to velice zvědavá. Každopádně já děkuju, že jste přišel opět do XTV.
0: Já děkuju a doufám, že to nebylo naposledy.
1: Robert Šlachta byl naším hostem.

Žena je žena, tak dělej, co chceš. Jak oko v hlavě, proto tu svou střeš. Dál jí měj rád a věrně jí služ. Je to tvůj poklad a tak dál se tuš. Když takhle k ránu přijde bouře jak hrom, účes je v pánu, vítr odnese strom. Deštník své dámě hrdě nad hlavou nes, řík

Pan Alfons Mucha, když si do dlaní plyv, od těch dob není vlastně nic jako dřív. Že nám to sluší zase o trochu víc, oni to tuší a nám je zas hic. Pak přišla Marilyn průvan sukénku zved, srdce se brání, křičí dnes naposled, snídani dámě zas

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Ledecká a Ledecký říkají, nám z toho náleží díl, dejte nám ho a nemluvte nám do toho. My jsme si to dřív platili sami, budeme si to dál platit sami. Chceme mít právo umisťovat si na její drezi reklamu, to je totiž podstata sporu. Chceme z té reklamy dostat velké peníze a bafuňářům sportovních svazů je podle mého názoru do toho pramálo. A že se
2: měl by odstoupit ten šéf toho lyžařského svazu?
1: Ono to
2: spíš, o té ostudě teda, když
1: to
2: tak to
1: odhaluje, no, to by byla jedna oběť místo tisíců jiných, protože těch lidí, kteří z toho žijí, kteří se na tom přiživují, přesně řečeno, kteří jsou ve všech těch svazech, kteří přerozdělují ty naše peníze, protože to je náramná radost být předsedou čehokoliv a ve jménu sportu objíždět republiku a rozdávat desítky, stovky milionů nebo miliardy na všechna sportoviště, všechny podpory, dresy, míče. To je obrovská radost z toho, že je armáda lidí a tohle odhaluje, jak to vlastně funguje. Abych ty konkrétní bafuňáře neodvolával, já bych se zaměřil na posouzení celého toho systému a například bych se zamyslel nad tím, jestli nápad všesportovního rozdělovače peněz, jak navrhuje, myslím, pan Hnilička, je dobrý nebo špatný nápad. Já myslím, že to je docela špatný nápad.
2: Jo. V životě jsem nebrečel tak, jak po prohraném finále Stanley Cupu. V kabině bylo hrobové ticho, říká hokejista Tomáš Nosek. Hraje za Las Vegas, byl u nás v televizi, to prohlásil.
1: Tak já na to možná zareaguju, zvláštně taky jde o velké peníze. Tam bylo hrobové ticho, protože hráči se těšili na prémie, které si ani představit neumím. To jsou příjmy v rozsahu desítek milionů korun ročně, někde dokonce i stovky milionů korun u těch největších hvězd.
2: A myslíte, že v tomto poschodí jde ještě o peníze?
1: Taky. Nejenom, no tak samozřejmě,
2: že prestiž je přece obrovská.
1: Samozřejmě, když se těšíte na to, že budete nosit Stanley Cup a budete součást týmu, který vyhrál nejprestižnější soutěž v hokeji, tak vás to dojme. Nepochybně jste dojatý jenom proto, že jste prohrál, ale já myslím, že jste dojatý i proto, že nebudete mít ty peníze, které jste mohli mít.
2: No a ten zázrak, v Las Vegas to začalo teprve a hned první rok byli ve finále.
1: No, to prostě ukazuje, že to je dneska velká show, která stojí na penězích, protože dneska může vzniknout tým, kde si kdo umané, má-li dost peněz. Ten, co si umané, musí mít ty peníze, aby tam měl tu halu správnou. To jsou miliardy a pak musí mít druhý miliardy na to, aby nakoupil špičkové mužstvo. A to špičkové mužstvo se může sejít poprvé v červenci a do roka a do dne může být vítězem Stanley Cupu, když
2: takže
1: je dobře nakoupené.
2: Takže je to v tom, že to je Las Vegas, jinde by to možné nebylo. Kdyby to bylo v Doudlebech tady, tak asi.
1: Kdyby v Doudlebech byl miliardář, který to do toho vloží, tak Doudleby budou mistrem České ligy.
2: Fakt jo, takhle to je. Odešla žena, zmizely prachy, Paroubek s přítelem vysvětlovali miliony v sejfu. To je skandál, viděl jste to?
1: No, já už jsem trošku nervózní z toho, že každá otázka, kterou položíte, tak v ní ty prachy hrajou rozhodující roli. No,
2: no, čím, no to může, čím to asi
1: skandál
2: bude?
1: To je, no a co je skandál? To, že tam byli, nebo to, že zmizeli, nebo obojí?
2: No představte si, že máte manželku, máte s ní dítě, ona vám pak sekne 5 milionů z trezoru a zmizí. A navíc jste bývalý předseda vlády, tak to je
1: no,
2: co vysvětlovat,
1: no, proto,
2: ne?
1: No jasně, tak na prvním místě je otázka, kde se tam vzali. To může být skandál, nemusí. Druhá
2: to
1: otázka.
2: To dával nějaký kamarád. Aby
1: dával mé kamarád.
2: V dolarech, aby to otočili na burze.
1: No, tak to se jí bude těžko dokazovat, jak to bylo. Už tam nejsou, to je běžnější, že už tam nejsou. Těžko se v tom stavět na jednu nebo na druhou stranu.
2: Já a věříte tomu, že to bylo tak, jak říkali na tiskovce s panem Michkem, že to byly peníze, které si pan Paroubek vypučil, že je po částech vybírali tak, aby to vyhovovalo tomu zákonu o praní špinavých peněz. To je shoda náhod, vidíte?
1: Jedna náhoda krásnější než druhá. To je tak blbý, že se tomu ani uvěřit nedá.
2: No. Právě se říkám, a teď váš tip, dopadne to vlastně do vytracena, nebo skončí v kriminále paní Petra, nebo pan Jiří, nebo oba?
1: Já bych se všiml toho třetího. To je tragédie pro tu holčičku, kterou spolu mají. To, co teď předvádějí ti rozcházející se manželé, to je celoživotní trauma pro ní. A jak moc špatně to dopadne pro jednoho nebo druhého bývalého partnera, to už tomu ani nehraje velkou roli. Já si myslím, že se v tuto chvíli dá říct, že jí zkazili život. A jak se na tom, víte, to je taková válka, kdy na začátku je zachmuření, na to zachmuření přijde pláč, na ten pláč přijde vítka, na tu vítku přijde pohlavek, pak větší pohlavek. Až se to takhle, to perpetuum mobile namotá v takhle gigantický spor, takže s čistým svědomím prohlásím, že podíl na tom mají určitě oba. Mm-hmm. Možná, že je to 51-49 ve prospěch jedné nebo druhé strany, ale to pro nás, co jsme zvenku, nemá význam sledovat, protože a jedno, to je naprosto jistý, poražení budou oba.
2: Tak na Parlamentních listech psali toto. V Praze začala válka proti Pochemu. To je ostrý. Dokonce tady píšou, že členové ČSSD, kterým je vyhrožováno, se chystají udělat něco, co tady od revoluce nebylo.
1: To je také nepochopitelná komedie. Protože, no, tak sociální demokracie je dneska ve vládě pana premiéra Babiše tak zastoupena, jak je, evidentně díky roli prezidenta Zemana. Prezident Zeman je ten, kdo přinejmenším z poloviny, ale možná, že ještě víc než z poloviny, vlastně reprezentuje sociální demokracii v té vládě. Já bych řekl, že spíš 90% než z poloviny. No a do toho si vedení sociální demokracie odváží říkat, že mu tam nanominují člověka, kterého on nejmenuje. No, to je taková hloupost, to může sociální demokracii jedině ublížit. Prostě protože...
2: Co radíte teda?
1: Jako no nechat toho, že jo, pan Hamáček by rychle měl zasalutovat.
2: Tak Poche to nechce vzdát? A on má nějakou sílu tam, pozor na to?
1: No.
2: Politika je košatý strom?
1: Košatý strom, ale situace je pro mě strašně jednoduchá. Pan Hamáček by se měl rozhlédnout, zjistit, že ten hlavní, kdo rozdává karty, se jmenuje Miloš Zeman. Přečíst si tak 10krát, jak opakovaně řekl, že toho nikdy. No a už je tam nenosit, protože když toho nikdy, tak nebude jmenován. A býti hlavou do betonové zdi je úplně marné, prostě vzít realitu na vědomí, jmenovat někoho jiného, taky někoho vlivného, ale pan Poche prostě ministr zahraničí nebude, tečka, a všechno ostatní jsou zbytečné tance.
2: Ještě mi teda řekněte, pane Tlustý, o co jde tomu Pochemu? Proč on to sám nevzdá? Kdyby to bylo takto, byl jste na jeho místě, tak normální člověk by se asi urazil, hodil by copem, a odešel, ne?
1: Asi si myslí, že má v té svaté válce nějakou zbraň, o které já nic nevím, ale vím jedno, ta zbraň nemůže trumfnout stanovisko prezidenta republiky. Nevím, co slibuje a ničím vyhrožuje, nerozumím jeho reakcím. Podle mého názoru už dávno, když to neudělal předseda Hamáček, tak pan kandidát Poche měl vzít realitu na vědomí a říci, tak tentokrát ministr nebudu.
2: Cítím to dobře, že to vyhovuje Babišovi? On teď jezdí a vykonává tu zahraniční politiku.
1: No to je jasné, přeci když dva se perou, vždycky se třetí směje.
2: Aha, vidíte, to mě docvaklo. A s paní Merklovou pohovořili německy, krásně, na tiskovce.
1: No. V dnešní době, kdy paní Merklová velice rychle ztrácí podporu ve své domácí zemi, to zrovna není politik, s nímž rozmlouvat znamená posilovat vlastní pozici.
2: No, počkejte, ona možná nahradí Junckera.
1: No to je jenom další důkaz toho, že doma už jí pšenka nepokvete. Hmm. To je z Německu teda.
2: Jo, rozumím. Vybělit. Aziaté, Afričané i lidé z Blízkého východu touží po světlejší kůži. No kde je ta jejich hrdost?
1: Tak Afričani touží být mezi bílými, někteří bílí touží být mavší, skoro bych řekl, skoro každý chce něco,
2: taky
1: co nemá.
2: Taky to tak máte? Chtěl byste být mavší?
1: Ne, nechtěl. Já bych nechtěl být mavší, ale je to rozšířené. Je to rozšířené, že lidé chtějí přesně to, co nemají a neváží si to, co mají.
2: No a jak tomu mám teda rozumět? Proč oni Rozumíte, proč oni chtějí být jako...
1: Chtějí zaujmout. Naprostá většina lidského snažení je snaha dokazovat světu, že jsou ti lidé skvělí, výjimeční, budí pozornost, poutá to zájem, obdiv kolegyň a kolegů, je to způsob seberealizace a všechno, co vede k seberealizaci, je vítáno. Jak
2: a je potom velká poptávka, psali.
1: No, tak se ukazuje, že údiv společnosti je tak velký, že ta radost, uspokojené sebevědomí z toho je tak velké, že to chce kdekdo.
2: Těším se na příště, pane Tlustý. Děkuji za to, že jste přišel a zase někdy naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: Vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, tak aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
2: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale pozorně, tady pozorně se může všechno, pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
2: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Do NATO bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.

Roman Češka, manažeři obcházeli zákon přerozdělováním akcií. Z dnešního pohledu měli manažeři shromažďování akcií skvěle promyšlené. Věděli například, že jakmile by nazbírali víc jak 50% akcií, museli by dát státu povinnou nabídku na odkup svého podílu, což se jim ale patrně vůbec nechtělo. A tak si drželi svůj podíl těsně pod poloviční hranicí, tedy konkrétně 49,98%. Věděli, že to stačí, protože zhruba okolo 3% akcií Mostecké uhelné společnosti se nikdy nedohledalo. Jsou to právě ty pověstné 3 nebo 4 akcie zapomenuté v kredencích a šupletech diků. Ex-ředitel Fondu národního majetku Roman Češka ale mluví o mnohem komplikovanější verzi příběhu. Právě Češka je z historického hlediska člověk, který jde manažerům po krku nejdéle ze všech. A nezůstal jen u slov. Roman Češka je bývalý poslanec, ve funkci byl mezi roky 1996 a 1997 za ODA. Poslanecký mandát skládá za poměrně divokých okolností, kdy otevřeným dopisem vyzývá celé vedení ODA k rezignaci. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, následně studuje ještě psychologii a pedagogiku. Studium ale po sametové revoluci přerušuje a dává se na politiku. V roce 1990 už pracuje na nově zřízeném ministerstvu privatizace jako poradce ministra Tomáše Ježka. Po volbách v roce 1992 se stává náměstkem ministra privatizace. Vrchol jeho kariéry přichází v červnu roku 1994, kdy střídá Tomáše Ježka na postu předsedy výkonného výboru Fondu národního majetku, kde působí až do roku 1998. V roce 1999 zakládá konzultantskou firmu Value Edit. S Romanem Češkou o Mostecké uhelné dlouze hovořím, zajímám se o jeho pohled. Myslím si o tom pořád to samé. Na začátku byli lidé, kteří vycítili příležitost. Dostali se do postavení, kdy tu příležitost mohli zneužít. A udělali to. Vymysleli plán, jak ovládnout Mosteckou uhelnou. Ten plán šikovně zrealizovali a ke kontrole Mostecké uhelné společnosti se dostali. Tím jsem se jist víc jak na 100%. Zneužili peníze té společnosti, aby ji ovládli. Celou dobu se tvářili, že s tím nemají nic společného. Říká mi s klidem v hlase u cigarety a šálku kávy. Podobnou rétoriku používá Roman Češka už v době konání valné hromady ve Svinčicích, kdy už je celá kauza Mostecké uhelné z jeho strany kriminalizována na policii. Ale zpět ke shromažďování akcií. Kdyby manažeři Mostecké uhelné společnosti postupovali podle pravidel, tak by ta dnešní situace nemohla nastat. Kromě toho, že ovládli podnikové peníze, spustili tichou kampaň na nákup akcií Mostecké uhelné společnosti. Když skoncentrovali určité vlastnictví, tak ho přerozdělovali mezi své smluvní partnery, tak aby obešli zákon, podle kterého tu změnu vlastnictví musí nahlásit. Oni to dělali tak, že místo postupného zveřejňování informací ty akcie rozmělňovali. Ti obchodníci potom figurovali jako minoritní vlastníci, uvádí Roman Češka v celku vážné obvinění. A přidává další detaily. Stejným způsobem chytře zaparkovali důležitý balík akcií v Komerční bance. Tam uzavřeli smlouvy, podle kterých jim Komerční banka za ty akcie přenechala určité akcie. Takže to vypadalo, že jsou akcie Mostecké uhelné společnosti v bezpečí, protože Komerční banka byla zčásti vlastněná státem. Ale když jsem se tehdy obrátil na manažery Komerční banky, aby hlasovali s námi, tak mi oznámili, že za ty akcie hlasovat nemohou, protože jsou smluvně vázáni hlasovat s tím, s kým si ty akcie vyměnili. Vytvořili sofistikovaný způsob rozdělení akcií, že tu společnost chce někdo ovládnout. Kdyby tomu tak bylo, tak by se na to ten akcionář připravil. My jsme se o tom chytrém plánu dozvěděli v době, kdy jim scházelo ještě asi 1%, ale to už byli domluveni s obcemi. S takto vážným a konkrétním obviněním jsem konfrontoval Petra Krause. V takovém okamžiku se jeví jako nejvíce objektivní cesta postavit proti Češkovým obviněním Krausovo neskrácené vysvětlení s tím, že názor už si musí udělat každý z nás sám. Ten vehikl jsem vytvářel s cílem, aby mohl přijít strategický investor. V tom vehiklu se pohybovaly naše peníze a peníze Mostecké uhelné společnosti. Bylo to mnohem složitější než to, co se říká, tedy že už jsme koupili Mosteckou uhelnou
danou společnost za její vlastní peníze. Potřebovali jsme vyhovět legislativě, ochránit hodnotu Mostecké uhelné společnosti a transparentní strukturu, která je zvenku srozumitelná. Popisuje podle svých vzpomínek tehdejší situaci Petr Kraus. Tato struktura držela akcie Mostecké uhelné společnosti. Mostecká investovala do fondů, kde byly i její vlastní akcie. Rozhodně to není tak, že jsme si my sami koupili akcie Mostecké uhelné společnosti za její prostředky. My jsme skrze tu investiční strukturu kontrolovali, že peníze na akcie byly na takovém místě, aby akcionářům ani věřitelům nemohla vzniknout škoda. Bylo jediné riziko, a sice to, že akcie ztratí na hodnotě. V tu chvíli bychom způsobili společnosti škodu, protože bychom nebyli schopni vrátit peníze z toho poskytnutého úvěru. V tomto jediném případě by Mostecká uhelná utrpěla škodu, ale vzhledem k restrukturalizaci se to samozřejmě nestalo, tvrdí Petr Kraus. Je jakýsi soubor firem, který je reakcí na to, že se nám po roce 1998 nepodařilo najít strategického investora. V tu chvíli jsou drženy akcie Mostecké uhelné společnosti proti penězům Mostecké uhelné společnosti. Ale Mostecká je nevlastní. Ani my je nevlastníme. Ani z Mostecké uhelné společnosti, ani z té struktury nejsou nikomu vypláceny žádné peníze. To už samo o sobě vylučuje, aby to naplňovalo znaky jakéhokoliv tunelování. Jediné peníze, které odešly z Mostecké uhelné společnosti, byly možná peníze na odkup minoritních akcionářů, protože všechny ostatní peníze byly za prodej akcií. Nikdo nikdy neukázal transakci, o které by se dalo říct, že je tunelování. Pokračuje Petr Kraus. V té chvíli mu přirozeně pokládám jednoduchou otázku. Co pak to celé nešlo udělat jednodušeji a tak, aby neměl ani s odstupem 20 let nikdo žádnou pochybnost o tom, že šlo o nějaký sofistikovaný podvod? Legislativa zakazovala, aby společnost nakupovala vlastní akcie. V tom roce 1997 a 1998 jsme měli v portfoliích i hodně peněz Mostecké uhelné společnosti a zároveň jsme nakupovali akcie Mostecké uhelné společnosti. Čili nebylo to jen za její peníze, ale měli jsme vůči Mostecké uhelné společnosti závazek. Pořád jsme ale nebyli akcionáři Mostecké uhelné. To začalo vznikat až později, kvůli tomu, že přestal fungovat EPN. To začal trochu zmatek, začala kriminalizace, vyjednávání s vládou. Vytvořil se EPN, dostal nějakou legendu. O tom mluvil pan Koláček, že to byla chyba. V tu chvíli to ale nikdo neuměl udělat lépe. V roce 1998 začaly vznikat mezi námi nějaké dohody, kdy se Monument Resources spojil s managementem. A tahle nová struktura, kde je management i my jako investiční poradci, odkupem akcií koncentruje peníze a akcie. Od tohoto okamžiku ovládáme Mosteckou uhelnou společnost. A došlo k okamžiku, kdy Mostecká uhelná společnost nevlastní svoje vlastní akcie, ale její investice jsou kryty hodnotou jejich vlastních akcií. Přehledné to není, ale proč by mělo? Důležité bylo, aby tomu rozuměl investor. A ten by tomu bez potíží rozuměl. Tunelování probíhat nemohlo a nikdy ho nikdo nepopsal. Prokurátoři, novináři, ani ekonomové. Nikdy ani koruna neskončila na kohokoliv účtu, hájí svůj tehdejší postup Petr Kraus. Někde na půli cesty mezi těmito dvěma verzemi příběhu stojí Jacques de Grot. Nevěděl jsem, že vedení bylo spolumajitelem Invest Energy a všech společností. Nevěděl jsem, že vytvořil všechny tyto společnosti. Nedostával jsem z nich ani pěťák. Víte, byl jsem placen běžným způsobem.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Lenka Králová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy, pokud jsem to dobře pochopil, odmítáte změnu pohlaví.
2: Já odmítám tu operaci, no. To vůbec jakoby ten termín změna pohlaví už je takový jako...
1: Tak co teda
2: odmítáte? Co si pod tím představit.
1: Protože žena jste.
2: Žena jsem, ženou se cítím. To slovo má význam podle kontextu, v jakém ho použijete. V podstatě většina lidí používá slovo žena a muž tak, jakože jako ženu označujete člověka, kterýho za ženu považujete. Já vám to jako vysvětlím ženu, úplně, já vám to úplně vysvětlím, protože...
1: Na mě mluvíte moc rychle, asi jo. Jako ženu... Vnímáte člověka, kterýho za ženu považujete? Mm-hmm.
2: Takhle vím, jo, protože lidi říkají třeba jako ženy, že se to dělí podle pohlavních orgánů, jo. Ale v realitě vy nevidíte nikoho s pohlavníma orgánama. V civilizaci, ve které žijeme, tak s výjimkou sauny a sprchy vidíte všechny lidi oblečený, takže nedokážete odhadnout, kdo co má v kalhotech, jo. Například u transmužů, tam pokud berou testosteron, tak oni se změní k nepoznání. Prostě transmuže nedokážete poznat. To může být tady kdokoliv, tamhle pan kameraman, vy, kdokoliv z vás může být transmuž a nepoznal byste to, jo. A netušíte.
1: Počkejte, udělejte mi jasno, paní Králová, transmuž a transžena.
2: Mm-hmm. Takže transžena jsem já.
1: Transžena jste vy.
2: A transmuž, když je to obráceně.
1: Tedy kdyby pan kolega byl dřív ženou.
2: Mm-hmm. Zjednodušeně, ano, tak by se to dalo říct, ano.
1: Tak jsou na to takové pilulky, že mi to na něm teď nepoznáme.
2: Spíš injekce, že to nepoznáte, že bude vypadat prostě takhle, jak vypadá, bude mít fousy, chlupy, nepozná, bude mít hlas hluboký, nepoznáte na něm vůbec nic. U transžen je to, záleží na kombinaci dvou faktorů, záleží na věku, v jakém se začne s tou hormonální terapií a záleží na nějaký genetický výbavě. Takže na spoustě transžen to poznáte nějakým způsobem, ale jsou transženy, na kterých to taky nemáte šanci vůbec poznat, i kdyby to byla vaše kolegyně v práci, se kterou trávíte 8 hodin denně.
1: Paní Králová, proč teda nejdete do té operace? Čeho se?
2: Jo, mám, já
1: bylo
2: jsem,
1: by to se vším všudy, takzvaně.
2: Vy jste mi říkal, že tenhle pořad má 20 minut a já jsem o tom natočila 40-minutový video, kde odpovídám na tuhletu otázku. Takže když tak se prostě podívejte na ten můj kanál, pokud vás to zajímá nějak do hloubky, na ten můj pořad. A když bych to tak jakoby zjednodušila. Já si myslím, že největší jako problém trans lidí je, že se ten problém sexualizuje. Že se dělá, že to je prostě něco, jako že to je sexuální, že to děláme za nějakým sexuálním účelem. Sex je součástí lidského života, ale je to prostě jenom nějaká součást. Mně jde o to, abych jako žena žila od rána do večera. Jo, když si to tak představíte, tak týden má 10 000 minut zhruba a zkuste si říct, kolik z těch minut trávíte nějakou sexuální aktivitou. Tak asi tak je, pro trans lidi je sex stejně důležitý jako pro všechny jiný lidi. Hraje nějakou část.
1: No jo, ale vy tím o ten sex přicházíte.
2: Nepřicházím, můžete ten sex prostě provozovat nějak jinak. Já bych tady do tohohle toho zrovna, jste se mě na začátku ptal, jako jestli něco, o čem bych nerada mluvila. Nerada bych zabrušovala do nějaký biomechaniky, ale řeknu
1: já
2: tolik.
1: Já vám řeknu, kdyby... kam mířím. Já totiž mířím k zákonům.
2: Uh-huh,
1: protože jsem někde četl, že v naší zemi, na rozdíl od jiných zemí, je to tak, že musí být ukončená reprodukční schopnost.
2: Je to tak.
1: Abyste mohla se tedy nechat operovat a změnila se úplně na ženu. A platí to i u mužů tedy.
2: Platí to i u mužů. Já jenom v rychlosti dokončím, co jsem jenom chtěla říct. Podívejte, kdyby za mnou přišla Arabela s kouzelným prstenem a řekla, že mi vytvoří super funkční ženský orgán, tak řeknu okamžitě jasně, jo. Ale já se prostě upřímně bojím. Já jsem nikdy v životě nebyla v nemocnici, já jsem nikdy nebyla v narkóze. Já jsem už slyšela několik historek o tom, jak se to nepovedlo, že tam byly nějaký trvalý následky nebo různý prostě pooperační komplikace. A mě to jakoby nestojí za to. To, co má člověk nebo nemá mezi nohama, to je důležitý pro jednoho jediného člověka a to je váš partner nebo partnerka. A pokud vy si ten život dokážete nějak zařídit tak, že pro ty lidi, kteří s váma jako sdílí ten váš intimní život, to překážkou není, tak není co řešit. V běžném životě je to úplně jedno a mě prostě ty rizika nestojí za to, abych tohle podstupovala. Takže to je jako odpověď na tu otázku, proč já na operaci nechci, nicméně mám o tom 40-minutový video. A teďko k té legislativě. No, my jsme prostě jedna z úplně posledních zemí v Evropě, která to má takhle nastavený. Ta většinová veřejnost si myslí, že ten zákon tvrdí, že jakoby si musíte nechat přešít ten pohlavní orgán, že si musíte nechat jakoby vymodelovat jako vagínu a pak dostanete to F-ko do občanky, anebo obráceně. Nicméně není tomu tak. Ten zákon vyžaduje opravdu trvalé znemožení reprodukční funkce. Jedná se přesný termín je kastrace, jedná se o úplné odebrání pohlavní žláz.
1: No říkejme to první do kastrace.
2: Sterilizace může být vratná, sterilizace jakoby širší pojem. Je to úplné odebrání pohlavní žláz, takže u transžen se jedná o odebrání varlat, u transmužů se jedná o odebrání vaječníků a dělohy. A to stačí. Já znám osobně několik transžen, který z nějakých endokrinologických hormonálních důvodů si nechali odebrat varlata, ale k té velké operaci se nerozhodli, přesně jako z těchto důvodů, že to pro ně nebylo tak důležitý a dostali od českého státu F-ko do občanky, mohli si změnit jméno a přitom mají penis. Reálně. Nejde o ten pohlavní orgán, jde jenom o to...
1: O tu reprodukční schopnost.
2: O tu reprodukční schopnost a jsme jedna z posledních zemí v Evropě, která to takhle má. A s tím se pojí různý problémy. Jednak vy si vlastně nemůžete svobodně zvolit jméno. Já se vlastně nemenuji Lenka Králová ve svých dokladech. Je to z právního hlediska Lenka Králová je můj pseudonym. Stejně jako Lucie Bílá nebo...
1: Proč byste si nemohla změnit jméno?
2: Můžu si změnit jméno, ale...
1: Za 600 korun nebo kolik?
2: Můžete si změnit jméno, ale v zákoně je napsaný, že si muži můžou vzít pouze mužská jména a ženy pouze ženská. Takže trans lidi si musí, pokud se nerozhodnou pro tu operaci, a pokud se někdo rozhodne pro tu třeba modelaci té vagíny, tak ta sterilizace je toho nedílnou součástí, tak si můžete vzít maximálně neutrální jméno, což jsou jména, které jsou pro muže i pro ženy zároveň. Můžete být třeba Alex, René a tak. Ale Lenka je opravdu jako výslovně ženský jméno a já, když mám to M-ko v občance, tak já se nesmím jmenovat Lenka. Stejně tak je zajímavý, že ženy, nebo jak řekněme lidi, co mají F-ko v občance, už teď od 1.1. si nemusí dávat to ová za příjmení, ale kdybych já si chtěla dát ová, tak nemůžu. Obráceně to nefunguje. Takže já se nemůžu svobodně jmenovat, jak chci. Já jsem se rozhodla, že si to neutrální jméno brát nebudu, že mi to za to nestojí, takže já se normálně v občance jmenuji úplně svým původním jménem. A krom toho mám tam to M-ko a vy vlastně... Ten problém je, že vy neustále prozrazujete svůj největší jako intimní tajemství úplně cizím lidem, kdykoliv se legitimujete někde. Já říkám takový přirovnání, představte si, že byste měl třeba nějaký intimní tajemství svoje, který nechcete, aby nikdo věděl, nebo možná jako nejbližší rodina. Teď si představte, že byste si ho napsal na takový žlutý papírek, nalepil si ho na občanku a od teďka ukazoval tu občanku všude s tím žlutým papírkem. Tohle to jako my trans lidi zažíváme. My, co jsme se jako buď na tu operaci čekáme, anebo jsme se pro ní nerozhodli. Jo? Ještě bych možná zdůraznila, že pro mnoho trans lidí je to, co tam mají mezi těma nohama, strašně důležitý. Že na tu operaci chtějí jít. Ale tady bylo právě médiama předkládaný dlouho, že to takhle musí mít všichni a to zdaleka není pravda. Jde o to, jako každý to má trošku jinak. Žádnej ten příběh není univerzální.
1: Řekněte mi, Lenko, přece vás musí napadnout, nebo muselo napadnout během těch posledních mnoha let, co když se najde chvíle, kdy to budu chtít zase opačně? Kde máte jistotu, že nebudete mít touhu být

0: mě předává. Jo? Já to říkám, jako, aby, je to, jako kdybyste měl nevědomýmu vysvětlit, co je to červená barva. Jo? Je to opravdu vnitřní pocit. A ještě já teda nerada říkám o sobě, že jsem se narodila do špatného těla, protože já svoje tělo nevnímám jako špatný, vlastně celkem dobrý, mám super ruce, nohy, prostě mozek, srdce, všechno jako funguje. A mě vlastně spíš hodně vadila ta sociální role a vlastně těma hormonama jsem měla potřebu z toho tělo trochu upravit a vylejzrovat fousy. Operativní zákrok, která na sobě nemám vůbec žádný, všechno se to povedlo jenom těma hormonama. A co byla ta otázka, prosím vás? Jo, jestli, jaké je to
1: pocit? Jestli se to dá nějak vysvětlit.
0: Pro mě to byl opravdu euforie.
1: Třeba nás teď sleduje někdo, kdo s tím bojuje a takovýmu člověku pomůžete.
0: Jo, když, pro mě, když jsem to pochopila, když mě ty dvě kamarádky začaly oslovovat v tom ženském rodě, tak pro mě to byl neskutečně euforický pocit. Já jsem chodila týden po Praze, já jsem se jenom smála, usmívala jsem se, všechno mi přišlo jako najednou úžasný, jsem konečně pochopila jako do hloubky, co je můj životní problém. Když za mnou někdo jde s touhletou, to, co vy říkáte, tak já jim většinou radím, ať zkustej buď zavřít si oči a prostě fantazírovat si o tom světě a zkoumat, co to s nima dělá, jako kdybyste si zavřel oči a představoval si, že prostě žijete obyčejný ženský život, jestli to pro vás je jako euforická představa nebo nikoliv, jenom tak prostě sledovat ty svoje vnitřní pocity. A druhou věc, kterou můžete udělat, je, že tak úplně stejně jako já, že se svěříte úplně nějakým nejbližším přátelům, řeknete jim o tom a poprosíte, jestli by vás takhle mohli třeba oslovovat a chovat se k vám jako v tom genderu, v jakým prostě potřebujete a znova zjišťovat, co to s váma dělá, jestli se prostě na to těšíte.

0: Promiňte, já jsem přemýšlivý chlapec, mě to nedá, když se ucházím o místo v kuřácké restauraci a budu podepisovat pracovní smlouvu, tak tam bude napsáno, že ten a ten pracovník pracuje v kuřácké restauraci, jako pracovali desítky, možná stovky let v tisících restauracích a neexistuje žádná studie. Žádná, kde by bylo napsáno, že servírky a číšníci v restauracích umírají dřív na rakovinu plic. A v uranových dolech se také neptáme. Takže já si myslím, že moje svoboda je taková, že když si vezmu svoje peníze, zařídím si restauraci, tak chci, aby mě do toho nikdo nežvanil. A když to bude, když budu chtít mít kuřáckou, budu mít kuřáckou, vy ke mně nikdy nepřijdete na večeři, ale přijdou jiní.
1: Přál byste si třeba kuřáckou nemocnici? Nebo kuřáckou školu?
0: Kuřáckou
1: nebo
0: školu,
1: kuřácký, ne? Třeba kuřácký autobus, kuřácký taxi, kuřácké
0: ne.
1: kino,
0: ne.
1: kuřácké divadlo,
0: ne,
1: kuřácký úřad,
0: také
1: ale
0: ne.
1: Tam také chodíte. A všechno je to pracoviště. Čili tam jde o to, že ti lidé tam pracují a nemají ochranné pomůcky. Samozřejmě, když budete pracovat jako brusič skla, tak budete mít ochranné pomůcky. Není to o těch hostech. Jo, je to celé o těch zaměstnancích.
0: Ale přece já nejdu na úřad si posedět u kafe, u piva s kamarádem.
1: Taky tam nemusíte. Na ten úřad. Můžete to poslat online, že jo, teoreticky, jo.
0: Dobře,
1: je to taková debata,
0: se,
1: je to vlastně debata, je to debata o tom, jestli
0: je
1: na
0: to
1: pracovištích.
0: Debata o svobodě.
1: Ano, a ta svoboda, ta je to o tom, že stanovujeme nějaká pravidla, stanovujeme mantinely té svobody a je to také o tom, jestli v daném prostředí dáme svobodu takovou činou. Proto já záměrně nabízím, v minulosti tady byly kuřácké vlaky, byly kuřácká letadla, byly kuřácká kina, divadla a tak dále. Kouřilo se úplně všude. Ta doba se někam posunula, svět uznal, že více než 60 rakovinotvorných látek působí i na mé okolí, nejenom na mě samotného. A svět, respektive politické reprezentace, se rozhodly, kde budou ještě chránit kuřáka a kde budou chránit nekuřáka a došlo k nějakému společenskému konsenzu.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Audioknihu do životí vám přináší Six Fresh SRO. Vladimír Herbrich. A potom?
1: To už nevím. No, nechal jsem ji tam a když jsem odcházel, vím, že ještě dejchala. Tak říkám, ještě je živá.
0: Jak to víte, že dejchala?
1: Protože chroptěla. Šel jsem nahoru spát a ráno jsem vstal. Mohlo být tak 7. No a jdu dolů do kuchyně a měl jsem za to, že je ještě živá. No tak jsem šel jsem na záchod, ze záchodu jsem šel potom do té ložnice, tam jsem na ní prostě zaklepal, říkám jí, vstávej, je 7:30. A ona nic. No tak jsem otevřel, šel jsem k ní a ona nic. No tak jsem si říkal, tak to je v prdeli, to je konečná. No tak jsem jí natrh ten lalůček, to bříško, pravý nebo levý ucho, to já už nevím. A sebral nahušnici, sebral jsem jí prstinky, chycel jí za nohy a otáhl jsem jí do sklepa. No a mezi tím, jak jsem jí táhl šikmu přes ten koberec, stáhla se jí ta noční košile, takže prakticky z té ložnice přes chodbičku do sklepa už byla nahá. Tak jsem ji hodil tam dolů. Zamknul jsem, klíč jsem hodil do koše v kuchyni, vzal jsem ty šperky, oblík jsem se, zamkl jsem a šel jsem pryč. Tak.
0: Vy jste maminku škrtil ručníkem, ale myslel jste si, že žila. Tak jste ji chtěl uškrtit nebo nechtěl?
1: No v tom momentě ten vztek chtěl. No, chtěl.
0: A proč jste se nešel podívat do té ložnice a přesvědčit se, jestli je živá nebo ne? Třeba byste ji ještě zachránil.
1: Protože jsem měl za to, že je živá, když jsem ji slyšel.
0: To, že někdo chroptí, není známka moc dobré kondice.
1: No prostě takový dech, takový typický chroptění.
0: Pane Herbrichu, a proč jste zatáhl maminku do sklepa?
1: Kdyby tam někdo přijel, aby ji neviděl. Kdyby se podíval tím oknem do ložnice. Že stejně, když potom obcházeli, taky tam Standa Prošek ještě s manželem ségry viděli okýnkem do sklepa, jak tam leží.
0: Podle soudu jste ale maminku měl i znásilnit.
1: Tak to vám řeknu takhle. Když byly sepsané veškeré výpovědi, protokoly a to všechno, nikde nebyla známka o tom, že bych s ním měl mít sex. Už byly uzavřený spisy a všechno. Přišla za mnou vyšetřovatel, teď si nevzpomenu na to jméno a říká, ale ty jsi měl ještě s mámou poměr, viď? A já říkám, ne. Teď to řeknu tak, jak mi huba narostla. C-čkaři mají v kriminále výhodu, že se na ně vztahuje amnestie. To jsem tady před léty už zažil. Takže jsem řekl, že jo. A jestli jsem se jako udělal, já říkám taky, že jo. To je takový proužek papíru, to jsem jim podepsal. A když jsem ještě pročítal výpovědi lékařů, těch gynekologů, nikde nebyla známka o tom, že by tam bylo nějaký sperma. I když jsem jako tvrdil, že jo. Ale zase vím od doktorů, co dělají v nemocnici, že se tam sperma udrží 4 až 5 dní. O tom nebyla nikdy ani zmínka. Takže žádný styk jsem s ní neměl. A největší sranda byla, když ta svině, paní doktorka, ona je od někud z Brna, řekla, no, my jsme zjistili prohlídku, že v ní byl dlouhej kulatej. Takže to odpovídá penisu. No tak vidíte, co se děje za prasečárny. A čeho ty svině jsou schopni? Takový ti doktoři, co udělají všechno možný, jenom aby se tam udrželi.
0: Takže vy jste přiznal, že jste maminku zavraždil, ale ten sex jste přiznal, abyste měl nějaké výhody.
1: To byl jediný důvod. Že jsem nepočítal s tím, že dostanu do životí. Říkal jsem si, když tak dostanu 25, říkám, dejme tomu. Takže by třeba 3 nebo 4 roky šly dolů. Záleží na tom.
0: A to jste si říkal, kdy? Kdy jste tak začal kalkulovat, kolik za to dostanete?
1: No, když za mnou přijel advokát asi po třetí, nebo tak nějak.
0: Takže vy jste si říkal, že když jste maminku zavraždil, dostanete za to 25 a to celkem jde?
1: Ne, advokát říkal, že zkusí těch 25. Já jsem si říkal, že mi pak dej nějaký ten rok dolů a hlavně, že nebude do životí. Jenže ten advokát, to byl bejvalej vojenský prokurátor, bejvalej soudce. Teď už byl v důchodu a takhle to dopadlo.
0: Vy jste ale před soudem údajně vyprávěl, že vás nahé tělo maminky vzrušilo. A to v rámci toho vašeho plánu, jo?
1: Ne. Tedy, jo, možná, já nevím. Možný to je, nevím.
0: Kde skončily ty věci, co jste ukradl z maminčina těla? Kde to skončilo? Prý to bylo dohromady na 10 000 korun.
1: Řetízek jsem dal nějaký ženský v Plzni. No a pak jeden prstinek jsem dal Mirce v Chebu v nějaký restauraci.
0: Řetízek?
1: Něco mi zůstalo. Když mě čapli, tak to u mě našli a odevzdali ty její povedený cerušce.
0: Je vám teď s odstupem času maminky líto, nebo si ve skrytu duše myslíte, patří to?
1: Říkám si, je to svině, patří to v každém případě. Protože za to, co udělala, když sáhnete do misky na stole po karbanátku, podívejte se, vidíte tu jizvu? Sekne vás nožem. To nebudeš žrát, dostaneš jen suchý brambory, omaštěný. No tak co? To je máma? Takhle se ani ta největší kurva nechová, ta svině, víte, že to tak musím říct. To je ex-kurva, nic jiného u mě není. I když se říká o mrtvých jenom to dobrý. Ale ta si to nezaslouží, to v žádném případě ne.
0: Vaše sestra, jak vy říkáte, povedená dceruška, co o ní teď víte? Jste s ní v kontaktu?
1: Ne, já jsem s ní mluvil asi třikrát, když tam přijela za ní na návštěvu. To jsem ještě tej v úvozovkách mámě vynadal, že jí dává peníze. Já jí říkám, co tej kurvěc pěš, tak ať si jde do práce. Má dva kluky, 13letýho a 14letýho. Ti něco stojí, musí se oblíkat a to všechno. Tak já jsem přinesl peníze. Dával se mi třeba ne 4, dával se mi třeba 7, 8, 9 tisíc za ten měsíc. A ona byla svině ještě tak sprostá, že řekla, že jsem ty peníze, které jsem jí dal za to, že jsem tam spal, takže jsem je z ní ještě vytáhl.
0: A psal jste té sestře někdy?
1: Ne, ona by stejně neodpověděla. Ona je po ní.
0: Kolik jí je?
1: 60. ročník. 18. ledna 1960. 37 jí bylo. To, no, vlastně včera.
0: Pane Herbrichu, co jste měl z počtu?
1: Proč? A je 47, 60. A je 2007, 47 jí bylo.
0: Rozsudek do životí jste prý přijal chladně. Vás to neštvalo?
1: No tak nějak, jak bych. No. To byl takový hřejivý pocit, že jsem jí zprovodil ze světa. Tak jsem ho vlastně tak nějak s úsměvem a chladem přijal.
0: Já vám nerozumím, takže vy jste si řekl, sice jsem dostal do životí, ale stálo to za to?
1: Tak nějak by se to dalo říct. Za to, co mi všechno dělala.
0: Píšete si z vězení s někým?
1: Já jsem si psal ještě se sestřenkou v roce 2002, nějak v únoru a tím to skončilo. To byly asi 3 dopisy. Ještě jsem si s ní psal na vazbě, tam byla ještě u soudu, když vynášeli rozsudek, ještě v Plzni. No tak jsme se rozloučili.
0: A co ona na ten případ říkala?
1: No co by asi mohla říct, to je jasný. Řekla mi prostě tak nějak, jako že tušila, že něco udělám, ale že by to došlo až tak daleko, tomu nechtěla věřit.
0: Teď je vám tuším 54 let a teoreticky byste se mohl dostat na podmínečné propuštění po 30 letech, že?
1: Ano, jsem tu od roku 2000, takže až mě propustí, budeme skoro 80.
0: Co vás v tom vězení drží při životě?
1: No, takže mám co pít, tady mám kafe. S tím kouřením to je třeba špatný, ale ještě si říkám, že snad ještě, kdybych se dostal ven, možná, no, říkám si v těch 80, no kdyby to vyšlo.
0: No jo. Tak co tady celé dny děláte?
1: Beru si knížky z knihovny a hodně čtu křížovky nebo nějaký ty časopisy. A když nějaký sport nebo nějaká cestománie v televizi nebo něco o zvířatech, tak si pustím televizi a dívám se na to. No a zprávy.
0: A na co se díváte pravidelně, kromě zpráv?
1: No tak teď ty letecké katastrofy, to sleduju. Nebo ztracení, to je takový úlevový. A taky pošta pro tebe.
0: Dojme vás v televizi něco k slzám?
1: Takový ty romantický lásky nebo nějaký zvířata. Když někdo zabije nějaký zvíře, no, nebo něco takového.
0: Kdy vám je někoho líto?
1: Někoho líto? No tak ono tady každou chvilku, ale zase někoho litovat.
0: Kdy jste měl naposledy návštěvu?
1: Návštěvu jsem měl naposledy v roce 1980. To bylo ještě na Borech při tom prvním trestu.
0: Nechce za vámi nikdo jezdit nebo nikoho nechcete?
1: Ne, nikoho ani nechci. Prostě jsem se všema skončil. Nevidím jinou perspektivu.
0: To přece není o perspektivě. Jestli si nechcete s někým třeba jen povyprávit.
1: Ne, nemám zájem.
0: Tak proč se bavíte se mnou?
1: Protože chcete něco vědět. Vy nejste žádnej můj příbuzný. Vy jste prostě přišel?
0: Zaplať pánbu, pane Herbrichu, že nejsem váš příbuzný. Už bych byl možná ve sklepě.
1: A to ne, nebojte.
0: Sebevražda. Napadlo vás to někdy?
1: K té mě vyprovokovali policajti, ale to už je dávno, když jsem byl ještě na tom Dčku. Řekl jsem mu, takhle vezmu žiletku a takhle jsem se škrábnul. A krve bylo dost, protože jsem asi 2 dny nemohl pořádně chodit.
0: A oni vás vyprovokovali k čemu? Nebo jak vás vyprovokovali?
1: No řekl mi, ty hajzle, já bych ti dal.
0: Jakože vás zmlátí?
1: Jo, a já jsem řekl, tak frajer seš, tak pojď sem, teďka sám. Tak otevři, no a pojď sem. No, někdy o tom přemýšlím, než takovýhle život, tak radši žádný.
0: Máte kamarády?
1: No, měl jsem jednoho. Ten byl asi o 10 let starší, s tím jsme chodili na směny a občas jsme zašli na pivo. To byla vždycky ta středa, když byly peníze, tak jsme šli na to pivo. No pak jsme šli teprve pro peníze. Dali jsme si 2-3 pivka a tak no, celkem jsme spolu vycházeli. A pak jsem se dozvěděl, že to byl nějaký spolupracovník STB. Ještě dělal u nějakej tej VK, to je vojenská kontrarozvědka.
0: Tady ve vězení máte kamarády. Radio Xaver.
2: Co se týče celý té kauzy, spíš... no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
3: myslíte pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce.
3: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.

0: A což, tázal jsem se, i cizince, kteří hrají špatně, fackuje?
1: Cizinců nefackuje, odvětil pan Beck. Jest pouze přísný na rodáky.
0: Přál by si viděti krajany kráčeti na vrcholcích karbanického umění.
1: Neračte mít strachu, že by vás přišel pokárati.
0: Sledovali jsme zajímavého starce, který zvolna procházel lokálem, bloudě ostřížím zrakem po skupinách hráčů. Tam ozvalo se příkré slovo a onde vrazil šňupku nešťastnému hráči. Když jeho přísnost byla ukojena, odcházel se slovy, že bude muset jednou udělat zde pořádek. Vyprovázel jej hostinský krče omlouvavě rameny. Pan Beck míchaje karty pravil, což pak tento stařec, my jej všichni ctíme, protože si toužebně přeje, aby krajané prospívali. Ale je zde kibic, který je mnohem obávanější. A ukázal nám jednoho pána, který seděl rozkročmo na židli, spal za zády jednoho hráče. Veliká hlava, vzrostlé dýni podobná, kývala se mu na stonku tenkého krku. A nos, obraz paprikového lusku, vyrážel žalostné zvuky jako moucha, která toužíc po svobodě, naráží na okenní tabuli. Spí, vece pan Beck, při normálním průběhu hry. Hráčská rčení a výkřiky ukolébávají jejich vtichý spánek, ale běda, jakmile nastane napjatá situace. V tom okamžiku otevřel spáč s námahou oči a zamumlal.
1: Já bych se otočil.
0: Pak mu sklesla hlava opět na rameno a muž pohroužil se opět v mrákoty. Ale hráč se otočil, jak mu spáč kázal. A mohutně zvítězil, strašlivě zdrtiv své odpůrce. Viděli jste? Tázal se pan Beck. Tak tomu bývá vždy. Když se pan Rous probudí, pak to stojí vždycky někoho velké peníze. Pan Rous, dodal hrdě, je velký přírodní zázrak. Město je naň hrdo. Kdyby nám za něho učenci dávali tisíce, my jej neprodáme. On, pánové, tvrdě spí, ale ve spánku prožívá všechny fáze hry, jako kdyby jeho oko bdělo. Nic mu neujde. Je to jasnovidec, kterému je dáno viděti ve spánku osud kterékoliv hry, ať je to durch nebo betl. A sám hrává? Tázal se pan Ulián. Nikoli. Nemůže hrát již proto, poněvadž při pohledu na karty okamžitě usne. Jeho duch by mohl i ve snu hrát, avšak jeho ruce opilé spánkem neudrží karet. Vyslovovali jsme hlasitý podiv nad tímto fenoménem. Náš hostitel, zřejmě polichocen, počal nám vykládati o jiných pamětihodnostech města Dobrušky. Pohleďte tam, velel nám, ukazuje do kouta. Podívali jsme se naznačeným směrem a spatřili jsme tři hráče. Seděli vzpřímeně jako sušené tresky a jejich zraky chladně zírali přes hlavy spoluhráčů. Hráli spolu, avšak činili dojem, jako by každý hrál sám, jako by druhých nebylo. To je stůl u hlavních nepřátel. Jsou to tři obchodníci smíšeným zbožím a zavilí konkurenti. Nenávidí se divokou nenávistí. Přes 30 let nepromluvili spolu slova. Přesto však denně spolu hrají. Neboť hrdost jim nedovoluje, aby dali najevo, že se jejich nepřátelství druhých týká. Hrajíce spolu krutě pokořují samolibost svých druhů. Chtějí dát najevo, že spoluhráč mu za to nestojí, aby mu dal najevo, že pociťuje jeho nepřátelství tak, že by s ním nemohl hrát. Hraje jim utrpením, neboť hrají pouze ze vzdoru. Avšak, jak táži se, mohou hrát, když spolu nemluví? Nuže pozorujte, pravil pan Beck. Přerušili jsme hru a oddali se pozorování zajímavé trojice. Záhy jsme postřehli mladého hocha, jenž jak se zdálo dělal prostředníka. Pan Kaškec se dává poroučet, pravil mladík, že by měl sedmu. Spoluhráč sveřepě zachrupěl a pronesl chmurně. Věříte panu Kašketovi, že ji koupím. Mladík přistoupil k panu Kašketovi a vyřizoval. Pan Bečka praví, že sedmu koupí.
2: Jak je libo, pravil zasmušile pan Kašket. Vyřiďte mu, že víc nemám, ať hraje.
1: Máte hrát, pane Bečko, hlásil mladík. Pan Kašket víc nemá.
0: Pan Bečka se zachmuřenou tváří koupil talon, naklonil se k Jinochovi a velel mu. Oznamte pánům, že mám kulovou sedmu, ať mi sdělí svoje námitky.
1: Mladík promluvil s druhými hráči a oznámil výsledek konference slovy. Páni říkají, že je to dobré, posílají 3 šestáky a žádají za stvrzení částky.
0: Zdíky přijal, zavrčel pan Bečka chladně.
1: Pan Bečka obdržel poplatek, hlásil mladík.
2: Viděli jste, tázal se pan Bek,
1: tak hrají každého dne. Hrají pomocí posla. Všechny 3 závody zaměstnávají učedníky, jejichž povinností je účastnit se hry a vyřizovat i vzkazy. Učedníci se v této funkci střídají. Jednou účinkuje učedník pana Kašketa, druhý den jest povinen být přítomen učedník závodu Bečkova, jehož vystřídá praktikant pana Balouna. Tímto způsobem udržuje se styk mezi znepřátelenými hráči.
0: Setrvali jsme v pohostinném městě Dobrušce celý týden. Mohu říci, že se dobře dařilo Uliánovým podnikům. Kolotoč, houpačky i střelnice těšily se valné oblivě domorodců. Tu dobu zuřil ve městě krutý boj. Musím zde poznamenat i jednu okolnost, která znamenitě vyvyšuje Dobrušku nad všechny ostatní obce naší milé vlasti. Událost, která způsobila, že město Dobruška bude zaznamenáno do análů dějin lidstva. Je snad obecně známo, že náš národ i činně se zúčastnil bourání schnilého Rakouska, že značně přispěl k pádu kletých Habsburků a že se osvobodil z područí černožluté hydry. To se stalo, jak se dovídáme z čítanek, časopisů i ze slavnostních řečí, 28. října. Toho dne obdrželi jsme samostatnost a rázem stanuli jsme mezi evropskými národy jako rovní mezi rovnými. Pro Češ se 28. říjen důstojně oslavuje. Avšak město Dobruška má na domácí revoluci podíl zcela vyminečný. Neboť zde byla prohlášena samostatnost, jakmile do bran městských došla zvěst, že rakousko-uherská vláda uznala 14 bodů Vilsnových. Toho dne shromážděné občanstvo Dobružské zrušilo Rakousko a prohlásilo za obecného jásotu sesazení Habsburské dynastie. Ale občané netušili, že tento revoluční akt provedli sami a že takovým způsobem octli se ve válečném stavu s říší Rakousko-Uherskou. Druhého dne se probudili a monarchie trvala dál a žila ještě asi 14 dní. Nuže, občané dobrušští jsou právem hrdi na svoji samostatnou revoluční akci. A je zcela pochopitelno, že výročí onoho památného dne by rádi důstojně oslavovali, leč zde je právě kámen úrazu. Nikdo z celého města si nepamatoval, kterého dne se stal převrat. Vznikly vášnivé spory o revoluční datum. Tyto spory vnikly i do rodin a nemálo ohrozily občanskou svornost. Nastalo pozdvižení jedněch proti druhým. Povstává syn proti otci, dcera proti matce, druh proti druhu. Nastal zmatek a obecné nedorozumění. Mnoho bylo svědků revolučního činu, ale nikdo nedovede svoje mínění opřít průkaznými argumenty. Již se zdálo, že mír bude navždy zmařen a že město bude strženo do víru bratrovražedného boje. Když tu náhle objevil se muž, jehož svědectví mělo stmeliti rozvrácenou svornost. Poznamenejme si jeho jméno. Naši potomci budou je s úctou vyslovovati. Je to klempíř Kalina. Slyšme jeho svědectví.
3: Převrat se stál, praví pan Kalina, v pátek. Ten den si pamatuji a nezapomenu, co živ budu. Neboť onoho dne sedím u Steineru a mám následující kart. Obdržel jsem 6 zelených se 40 a esem. K tomu 4 červené a 20 a 10. 7 červenou i zelenou. A žaludské eso s kulovým na kraji. Hlásím 2 sedmy, ale nikoli zelenou jako trumf, nýbrž červenou, veden sa obavou,
1: aby nikdo neměl proti mně čtyři pomáhající. Za tím účelem odložil jsem dvě zelené, neboť esa odkládat je zakázáno. Pan Beck, můj spoluhráč, mě hru poskvrnil, neboť měl na mě čtyři červené, jak jsem se právě obával. Já však moje silnou oporu v oněch dvou esech jsem se otočil, neboť jsem počítal, že dříve, než budu nalezen, vyrazím soupeři dva trumfy. Což se také stalo. Kynul mi vzácný triumf, neboť pro podobnou konkartaci není pamětníka v širém okolí. Avšak oné hry jsme nedohráli, neboť náhle ozval se na ulici povyk, jenž hlásal, že nenáviděné Rakousko bylo právě zrušeno. Nechali jsme hry a připojili se k jásajícímu davu. Já pravím a hlásám, že to bylo v měsíci říjnu roku 18. v pátek. Nezapomenu onoho dne, neboť takový kart jsem nikdy předtím ani potom neobdržel.
2: Toto svědectví váženého občana vzbudilo pozornost i zdá se, že přispěje k odklizení sporu.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Přeji dobrý večer panu Zdeňku Polarajchovi. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Tvrdím o vás jednu věc, roky, pane Polarajchu, že kdo se dívá na Ano šéfe, na všechny díly, jakoby chodil do školy, mohl provozovat hospodu. Souhlasíte s tím?
2: No, já myslím, že od té televize je to přece jenom ještě o trošku nejjednodušší než ve skutečnosti. My se tam občas snažíme asi říct, nebo já tam se snažím říct nějaký moudra, ale furt si myslím, že to nestačí, protože ta hospoda, jsem si uvědomil, jako, že je tak strašně komplexní a složitá věc, že prostě jenom z televize se toho koukat nedá.
1: Právě mám pocit, že o tom to bylo ten pořad.
2: Asi ne.
1: Ne.
2: Asi ne. Já to mám podobný. Já když se dívám třeba na tenis v televizi, tak ten forehand jako taky si říkám, už vím jak na to. Pak si stoupnu na kurt a je to úplně jiný.
1: Mm-hmm. Máme tady spoustu lidí a dotazy. Okay. Otázka. Existuje podle vás možnost zlepšení kvality na kuchařských učilištích? A nebo zde vždy bude skupina takzvaných dělníků od sporáku? Ze závodní dělny, jejímž vrcholem bude aspoň nepřesolený oběd. Rozumíme té otázce?
2: Jo, rozumím tomu. Já si myslím, že český odborný školství by potřebovalo zásadní jako předělávku, abych tak řekl. Myslím, že to vůbec není jako v souladu s dnešní dobou a učí se to hodně postaru a ne moc dobře. A vůbec se nedivím, že ty lidi to nemají chuť to studovat, protože je takový jako ubíjející. Učí se tam strašně moc teorie, tráví se tam hrozně moc času a to, co dělá tu gastronomii, je tou gastronomii, co je na tom to hezký, což jsou ty suroviny a to jejich zpracování a to, jak se to nadá na ten talíř a všecko okolo toho, tak to se tam učí hrozně málo.
1: Proč nemáte školu?
2: Já? A ji na nic nepotřebuju, upřímně řečeno.
1: Však tak otázka vůbec nestojí, vy nepotřebujete, ale česká gastronomie to potřebuje, ne?
2: Tak a myslím, že v českém školství je spousta lidí, kteří berou peníze za to, aby ty školy udělali dobrý, tak to nechám na nich.
1: Musím vám říct, že když jsem viděl ten díl, já jsem viděl všechny, Ano šéfe, ale když jsem viděl ten díl z učiliště, byl jsem vyděšený z toho, jak tam bylo ukázané, že ty děcka vlastně nevařejí.
2: Pro mě to bylo teda obrovské překvapení a já musím říct, že já jsem svý učení zažil úplně jinak a přesně myslím, že je to, já nemám rád tyhle velký slova, ale je to jako alarmující situace, pokud jsou tam děti, které jsou tam třetí rok a jejich praxe se odehrává na takovémhle principu, že tam někdo vaří a ty oni stojí okolo, koukají na něj, sem tam mi nechají vyválek, knedlík, to je přece jenom 2020, už mělo fungovat úplně jinak.
1: Jak to chodí ve světě, pane Polarajchu?
2: Já si myslím, že ve světě to chodí prostě tak, já nevím, nepojeme daleko, do Rakouska. Tam prostě, když chcete dělat tuhleto řemeslo, tak první ze všeho si musíte najít praxi. První ze všeho, aby vás vůbec vzali jako do učení. Jo, najdete si praxi a pak si k tomu dostudujete pak si najdete tu školu, která vás naučí tu teoretickou část, ale tohle to je prostě o praxi, to je každý řemeslo si myslím, že je o praxi, ale tohle samozřejmě daleko víc než nějaký jiný, já si myslím, že musí se to prostě učit v těch reálích, nesmí se to učit jenom tak, aby ty děti z té školy jakoby vyšly. A já mám pocit, že to je problém celého toho školství trošku, že se všichni opájí jako tím procesem, že studenti studujou a celkem nemám úplně pocit, že někdo řeší jako jejich studijní výsledky. Takže to si myslím, že je škoda. Já myslím, že by to chtělo změnit tu úvahu o tom.
1: Mimochodem, jak to chodí teď aktuálně u vás? Vy máte svoje podniky, máte ty svoje učně?
2: Mhm. No u nás chodí děti na praxi, který studujou. Máme děti ze školy z Bráníka a máme pár dětí ze školy z Plzně.
1: A vy se vyberete?
2: Oni nám je tam přivedou a řekneme dobrý, tak nám je sem dejte. Někdy jsou lepší, někdy jsou horší, ale tak jako takhle to chodí v životě. No, my si moc nevybíráme. Oni se snaží nám dát někoho jako třeba docela dobrýho a my se snažíme na nich pracovat trošku, pokud je to jenom pro chudé.
1: Tak paní Broky Jarka píše, mám dotaz, je dobré, když lidé amatéři vaří podle citu, a ne podle přesných receptů daných nějakou přesnou normou, používá ten výraz. Já vařím na citovku.
2: Někdo vaří na citovku. Doma si myslím, že je úplně normální, když se vaří na citovku. Když se vaří v restauraci, tak je to trošku jiná disciplína. Doma vaříme na citovku všichni, ale v restauraci to tak úplně moc dobře nejde.
1: Prosím vás, existuje slavný kuchař, ke kterému Zdeněk Polorajch zhlíží?
2: Jasně.
1: Jo?
2: Už bohužel není na,
1: Robuchon?
2: Na světě, je to Robuchon. To je podle mě nejlepší kuchař vůbec, který kdy byl na světě. Toho, co já jsem jako viděl nebo ochutnal.
1: Jenže já jsem tam byl.
2: Kde?
1: V MGM.
2: Jo.
1: A
2: já... Co vám to neříká?
1: Nic mi to neříká. Byl jsem potom rád, že jsem si šel dát někam steak.
2: Bylo toho málo?
1: Ne. Bylo to zvláštní prostě. Nebylo to...
2: Já si myslím...
1: Krevetový salát mě přišel... Nevím, jestli to bylo tím, že tomu blbě třeba rozuměl jsem to nějak blbě, pochopil celý ten koncept a steak dali nakrájený na plátky. Mm-hmm. Nebylo to špatný, ale že by to byl takový. Jako největší zážitek byl, že o dva stoly vedle seděl pan Copperfield a večeřel.
2: Tak to bylo. A při placení to taky bylo dobrý.
1: Nebylo to tak hrozný.
2: Nebylo to tak strašný,
1: ale...
2: Já myslím, že Robuchona jsem vždycky jako obdivoval jeho koncept.
1: A viděl jste ho někdy živě?
2: Jo, mám s ním fotku, stál jsem na tu fotku ještě je to kolik, 5-6 let si myslím, že jsem byl na nějaký akci někde ve Francii, kde přišel mistr a teď teda a jsem pochopil, že být celebritou ve Francii jako něco znamená, protože tam fakt jako taková ta suita okolo něj chodila a bylo vidět, že tam byli samý dobří kuchaři, jako teda jsem se tam dostal náhodou tím pádem, ale bylo vidět, že k němu mají prostě obrovský respekt. A já jsem samozřejmě stál a číhal jsem, až si budeme moct dát fotku, dali jsme si. A já obdivuju ten ateliér, že jo, ten koncept jeho, prostě to, já si myslím, že je to jeden z nejzásadnějších počinů vůbec u gastronomie, já to považuji za úplně skvělý.
1: Přiznám se vám, pane Polorajchu, že se k některým dílům Ano, šéfe, vracím jako často.
2: Jo.

0: Užím,
1: Jo,
0: no.
1: a skvělý byl pán z Kicbílu, který vaří v Hodoníně. Ten byl úplně fantastický, který se kvůli svojí český manželce odstěhoval z Kicbílu do Hodonína a vaří tam takovou jako alpskou nebo rakouskou kuchyň s takovou mazáckostí, že je radost se na něj dívat.
0: Denis se vás ptá, dobrý večer, pane Polreichu, co říkáte na krach sítě Jamie Olivera? Byl jsem o neohromilo, takhle píše, tak to tady je, první lokace šéfa, nyní je to yoga centrum. Jo, jasně, asi první díl, kde jste točili, je dnes yoga centrum, okay. To jen tak dodává, tak se dobahnula. Ale na toho Jamie Olivera se ptá hlavně.
1: No, Jamie, samozřejmě je to obrovský jako průser vlastně, že jo, prodělat 1,7 miliardy korun v hospodách. Já myslím, že je to následek neuváženého růstu té firmy a nemyslím si, že on zrovna osobně asi za to úplně může. Myslím, že on okolo sebe musí mít takovou armádu lidí, že by, který prostě dělají ty rozhodnutí asi už i za něj. A to víte, že to je nepříjemný, protože krach hospody je vždycky věc, která je blbá. Přijdou lidi o práci a přijdou investoři o peníze. Je to blbý.
0: Taky jsem byl v jeho restauraci a vůbec mi to nepřišlo drahý. Bylo to úplně srovnatelně cenově jako s jinýma hospodama. Jak je to možné? Když se jmenuji Jamie Oliver, tak to přece musí být všechno o kategorii dražší, ne?
1: No já teda nechci šahat nikomu do svědomí, ale myslím si, že Jamie Oliver je prostě zvláštní fenomén. On se strašně proslavil díky té televizi a v té televizi to umí skvěle udělat, jo? Ale to furt prostě neznamená, že musí být dobrý restauratér za každou cenu. Jo? Lidi nepůjdou platit kopec peněz kvůli tomu, že někdo je v televizi. Jo? Já myslím, že je to o tom, jak řídíte ten svůj biznis a jaký máte gastronomické zkušenosti. Myslím si, že v té Británii je hromada kluků, který to umějí asi líp než Jamie. A tohle bude ten následek, ale myslím si, že ten krach jako prostě neuvážený, příliš jako překotný rozvoj, si myslím, že snadno může tu hospodu prostě zabít.

0: příštích 4 letech máme plán, jako stačilo, postavit nebo nakoupit 100 000 bytů. A to je ten začátek. Ale už těch 100 000 bytů, protože tam se vejde kolik? 300-400 000 lidí, tak má velkou šanci zastavit ten brutální růst cen nemovitosti i nájmu. A když každý 4 roky bude v tom ta vláda pokračovat, tak dokáže ty ceny nemovitostí zkrotit. A z čeho se to zaplatí? Z čeho se to zaplatí? Máme 4 zdroje financování. Pojďte se. První věc, my si bereme velké úvěry, levné úvěry s nízkým úrokem od Evropské investiční banky na dopravní stavby. Tak to pojďme dělat i na bydlení. Jo. Dneska jsem si četla krásný článek o tom, jak se dají stavět velké dřevěné bytovky. Chcete se něco zeptat, koukáte na hodinky. Druhá věc je, můžeme na to vybrat peníze ze zdanění na národních korporací, tam jsou taky 10 miliard. A postupně to můžeme zafinancovat, investovat do těch 100 000 bytů, z toho vybírat nájem a všechny tyhle peníze takhle splácet. A čím víc těch bytů bude, tak tím víc nájmu se bude platit a můžeme to reinvestovat. A zároveň, když nebude smyslem tady těchto státních bytů, toho státního bytového fondu, vytvářet zisk, tam může být nějaký drobný zisk. Ale třeba jako přiměřené marži, nemají to být 100%. Tak to povede k tomu, že se zlevní bydlení úplně všem.
1: Vy mluvíte o plánu na 4 roky. Víte, jak dlouho trvá stavební řízení v naší zemi?
0: No to je předpoklad, že se k tomu nedostanou Piráti a že se vrátíme k tomu původnímu zákonu, který jsme schválili a prosadili za naší vlády a že to začne fungovat. Jo, to je velmi jednoduché. Mm-hmm.
1: Mzdy nebo platy ve státní správě, říkám to dobře, ve státní správě, to je taky vaše velké téma a zní to někdy jako velmi levně. Zní to levně z toho titulu, že nařizovat někomu, kolik musí někomu dávat mzdu, je z mého pravicového pohledu hrůza.
0: Buď to chci
1: někde pracovat a přijmu ten kontrakt, což vy ostatně ze svého života na západě znáte, ne? A nebo jdu krajinou dál a čekám, až přijde něco jiné.
0: Kdo jsou zaměstnanci státu? Jsou učitelé. To jsou lékaři v nemocnicích, to jsou úředníci, ať už v obecních nebo ve státních institucích. To jsou ale i hasiči, policisté. A tam jako běžné, že stát určuje jejich výši odměňování. A jestli bude pokračovat tahle vláda, tak budeme mít příští rok, 1.1., polovičku těch tarifů, ze kterých jsou placeni zaměstnanci státu, pod minimální mzdou. Že máme minimálku dneska kolik? 22 tisíc zhruba, zjednoduším to. Tak polovička těch tarifů začíná pod minimálkou. Jako přijímám to normální, že stát začíná pod minimálkou. Radio Xaver.

Snad, že je příliš čistá, nebo snad, že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

0: těma zbraněma, tam kupuje zbraně od těch vojáků.
1: Jo, už si to vybavuju. S Asterkou vlastně. Tam byla Asterka v tom nějak zamontovaná, Jitka Asterová.
0: No, ano.
1: Teď už si to vybavuju. No a která tady, kdybychom uzavřeli tady to období tvoje, tak co z toho je nejmilejší? Můžu si tipnout?
0: No.
1: Cirkl.
0: No já myslím, že to je taková role, která přijde jednou za život, nebo jednou, já nevím, za 20 let, nebo... Nevím, no, bylo údobí, kdy se mnou dělal Miloš Skalka rozhovor a ptal se mě, pane Krampolu, v kterém českém filmu nehrajete, jo. No teďka, co prakticky v posledních letech, jsem hrál naposledy před 4 lety s Janou Švandovou Bobulík 2 a od té doby jsem v žádném filmu nehrál.
1: No, k těm filmům, které byly posléze, řekněme, potom po revoluci, a to, jaký bylo angažmá, k tomu se dostaneme za chvíli. Ještě mi, Jirko, řekni, tady v tom období, kdy jsme v 80. 90. letech, bylo pro herce těžké vyjít s tou dobou, s těmi komunisty, když to tak řeknu.
0: Tak tam byla jedna věc. Mě to jednou vyprávěl Bohoušek Záhorský, s kterým jsem se znal velice dobře. Měl jsem ho hrozně rád a chodil jsem s ním jako na procházky se psem a tahal jsem z něj rozumy. V 51, já nevím, jestli koncem 50. nebo začátkem 51. roku si zavolali herce z Národního divadla a řekli jim, podívejte se, my tady budeme budovat novou socialistickou společnost. Kdo to chce dělat s náma, tak ať s náma jde, kdo ne, tak prostě si neškrtne, ať s tím nepočítá. Většina lidí se k tomu dala. No a byli lidi výjimky, jako třeba Jiří Plachý, což byl, jak říkal, i pivec, i nedbal schodně, že toho považovali za nejlepšího herce našeho, Jiřího Plachýho. To byl geniální herec. Tak ten jako odmít to razantně, prostě ten vůbec jako, no taky jak skončil, to víš, jo.
1: Jasně.
0: No takže ono to, tam spousta lidí vstoupilo, protože se báli, aby uživili rodiny třeba, že jo.
1: No ale ty jsi nebyl členem strany.
0: Ne, já jsem nikdy nebyl proto, protože já jsem k tomu měl důvod, sestřenici vyhodili ze školy, ta nedostudovalo, bratranec nesměl na školu, příbuzným všecko vzali, majetek, a potom jsem byl rád, když jsem se seznámil se Šimkem, tak Šimek to byla jediná skupina v republice, kde nikdy nikdo ani z techniky nebyl člen komunistické strany. Nikdy.
1: Počkej, o angažmá u Šimka se budeme bavit za chvíli. Ještě v této kapitole pojďme zvládnout jednu otázku a jednu odpověď. Měl jsi, nebo máš za zlé některým kolegům, jako byla Švorcová, Větrovec, tuším, že, nebo nechci nikoho jmenovat, ale ti to třeba byli jasní komunisté, kteří se za to nestyděli. Buchvaldek, myslím, že byl komunista.
0: Ano.
1: Měl jsi to těm lidem za zlé?
0: Ne. Tak třeba, jak se jmenovali Jiřinu Švorcovou, tak toho Větrovce, tak to byli, krom toho, že to byli výborní herci, tak to byli i bezvadní lidi. Třeba ta Jiřina Švorcová, vím, to mi říkal Radek Brzo Bohatý, že seděl Ilja Racek u klubu a vždycky říkal, čekal, až bude Švorcová, říkal, Jiřino, pojď sem. Řekni mě, prosím tě, kdy vy komunisti, teď nechci být zprostej, takový a makový, kdy už konečně půjdete do prdele, kdy, řekni mě, kdy. A ta říkala, idio, ty vole, neřvi, někdo nás uslyší, bude z toho, ale nech toho. Nikdy nikoho nepráskla, to v žádném případě ne, prostě.
1: No, je pravda, že třeba mnoha lidem pomohla? taková Švorcová.

0: Ale
1: Jo.
0: jistě, pomohla. A ten větrovec, toho lidi měli rádi. Tomu měli za zlý akorát to, že ho natočili, když strhával sochu Masaryka v Plzni a byl, jako zúčastnil se toho, tak tomu vyčítali. Ale já jsem věděl, že já prostě nikdy členem, mě lákali od 17 let, jako dělnický kádr a tohleto. Ne.
1: Hostem Galerie
0: No.
1: Slávy je dnes

0: Radio Xaver.
1: Hrozba ruského terorismu v Česku? Nikdo nebyl zatčen, odmítá spekulace vojenské zpravodajství. Tak byl nebo nebyl?
2: No, tak to je fascinující zpráva. Jako přinesl to na nějaký server, že to teda tady hrozilo, že ten člověk je ve vazbě dokonce. Byl tam odkaz na vojenské zpravodajství, je to tak, nemýlím se. A vojenské zpravodajství následně uvedlo, že nic takového nestalo a že nikdo ve vazbě není. Jo, já jako nechci kritizovat práci žádných kolegů, ale musím říct, že tady v tomhle případě jako bych byl velmi obezřetný. Třeba se to stalo a opravdu to ty služby jako děsně tutla, jo? Možný to je. Nezpochybnuju to, nevím o tom, ale mám takový pocit, že tato vláda a orgány, které jsou jí podřízený, i když třeba některý ze zákona ne, ale jako fakticky, co si budeme povídat, tak kdyby tady byla hrozba ruského terorismu v Česku, tak podle mě má premiér Fiala tiskovou konferenci s Vítem Rakušanem, se zbytkem vlády, vyjadřuje se k tomu Danuše Nerudová a prostě pan Koudelka by možná jako povstal a vysvětlil by, že prostě se tady zase rozprášili ty zlí Putinovi puhunci, který nám tady jako dělají, chtějí dělat státní rozvrat a ohrozit volby. Vzhledem k tomu, že se nic takového neděje a že jsem jako od nikoho takovýhle výrok nezaznamenal, že jsem nezaznamenal takovouhle obavu, tak mám dost velký tendence o tom pochybovat. No. Tak vzpomeňte si, jak nedávno Petr Fiala